0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají,

A tak vím, dík novinám, co by řek mi Houston, Houston, Houston.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal v

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

Yes, yes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30-leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval

0: třeba ta Chamaré, francouzská šlechta ve službách Habsburku, přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
1: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
0: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, on je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady udělal Niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
1: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
0: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
1: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
0: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto ty majetky obstavili.
2: Za války to byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu

0: rychle. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně, já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory, zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali 3x v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima a naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu. No a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Pro princeznu.
4: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: To je takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku, nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co to bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady jakási zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuvalde Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý, když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj, Petře.
2: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
1: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
2: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
1: Se rozpohybuje mozek. Jako.
2: Ano.
1: Tak dobrou zábavu vám všem.
0: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel.
0: Jak
1: ano,
0: přežít
1: ano.
0: Trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propad.
0: Jo.
1: A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, jo, Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu, mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Dobrý den.
1: Konečně jsem se dovolal.
2: Povedlo se.
1: Zdravím vás oba dva.
0: Díky.
1: A to bych Ačko, jestli je možné.
2: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
0: Alo?
2: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jestli se probudíte.
0: Halo?
2: Ano, jste to vy.
0: Tak koho?
3: Halo, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
2: Ano.
3: Chtěl jsem se ptat Petra Janča Říka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
0: ano.
3: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskyňka, jestli by to nemohla zařídit.
0: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
2: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
3: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horolezec Český Třebový.
0: Ano.
3: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
0: Dobře, já.
2: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
0: Díky moc, já mu to řeknu.
2: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
4: Dobré odpoledne, pánové.
0: Dobrý den.
4: Dravás Petr Zarhoty.
0: Ano.
4: A přeji vám hezký víkend.
2: Taky.
4: A přál bych si pročování s paní Pavlovskou.
0: Ano, děkujeme.
2: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
5: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad Černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mne v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně,

0: Buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
1: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, že to ještě na cizí účet, že jo?
2: Přesně tak.
1: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naďa Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost
2: ano,
1: nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
2: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když si na jevišti bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
1: Ano.
2: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde.
1: A ty tam stojíš
2: a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál. A teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mámla se celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
1: Stalo se teda.
2: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v karlovarském pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, jestli to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
1: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
2: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
1: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
2: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
1: Ano.
2: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
1: Někdo už v šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
3: Hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně třeba, daně, že budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si jaksi opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš.
4: No. S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem jsi ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tom mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i král Miroslav.
4: Jo, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle? S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No. Jasně.
4: No jasně.
5: Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to, kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád kdy jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to
3: byl. Samé soutěžní otázky,
6: to,
3: tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Donutil. Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl, chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, já myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a azbukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: To dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 no, let, ale no. S mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty,
4: Číslo
2: si třeba? Jako,
4: ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a malé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 809. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych mal říct jenom, že ty zdonky jsou ukromně říže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma. Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přijal bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že... Ta hlasatelka se jmenovala Françoise, písnička se jmenovala také François, já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Oriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík, jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte, já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll be right back.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Hustopečích začíná rekonstrukce části autobusového nádraží, potrvá do konce letních prázdnin. Brno na týden omezilo průjezd z Obřan do Bilovic nad Svitavou. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Přidat chce každých 5 let lidem nad 80 let. Dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dělníci dnes začínají s rekonstrukcí části autobusového nádraží v Hustopečích. Budou opravovat chodníky u 1. až 4. nástupiště. Některé autobusy proto budou do konce letních prázdnin odjíždět z jiných stanovišť. Opravy vyjdou město na více než 2 miliony korun. Nástupiště budou po opravě bezbariérová, upřesňuje nezávislá starostka Hana Podmišilová.
2: Hustopeče přednedávnem dokončili bezbariérovou trasu k autobusovému nádraží, včetně cyklostezky. A dávali jsme tam novou dlažbu, nový asfalt a v tenhle ten moment došlo právě na okolí autobusového nádraží, kde je stará dlažba, je to v velmi dezolátním stavu.
0: Část nádraží, která patří dopravní společnosti, plánuje firma opravit v příštím roce. Na okraji Brna začala uzavírka ulice Hradiska v Obřanech. Týden po ní kvůli opravám nepojedou žádná auta ani autobusy. Ulice slouží jako objížďka pro obyvatele místo uzavřené Fričajovy ulice. Kvůli opravám nebude tento týden v provozu minibus z Obřanského mostu na sídliště Obřany. Ze sídliště do sousedních Bílovic nad Svitavou zajistí spojení kyvadlová linka X75. Oficiální objížďka je stanovená přes Ochoz u Brna. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako nyní.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Španělska jsou podruhé v historii mistry světa ve fotbale. Argentince porazili 1-0 v prodloužení. Jedinou branku zápasu dal střídající Ferran Torres.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vát bude slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné radní cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a máme radost, začíná nový týden a vy jste s námi. Je pondělí 20. července roku 2026 a je to v pořadí už 201. den roku. Přehoupli jsme se přes 200 během víkendu. Do konce roku pro ty z vás, kteří už se těšíte na Ježíška, zbývá 164 dnů. Jinak svátek podle kalendáře dnes slaví Ilia a budeme posílat tradičně Ilium písničku po 8. hodině. A jakou dnes začneme? Písničku, kterou kdysi pro Karla Gotta složil Pavol Habera, jmenuje se Když muž se ženou snídá. No a pak přidáme pro ranní osvěžení živou vodu v podání Hany Zagorové. Pavel Kašpar u mikrofonu připravuju pro vás také počasí a samozřejmě spoustu dalších zajímavostí. Užívejte dnešního dne, ať se vám s námi příjemně vstává, snídá i poslouchá. Krásné ráno, tady je Český rozhlas Brno.
1: Český rozhlas Brno.

O živé vodě zpívala Hana Zagorová na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 13 minut. Dnes je 20. července roku 2026. 20. července se narodil Johann Gregor Mendel. Psal se tehdy rok 1822. Byl přírodovědcem, biologem, augustiniánským knězem a od roku 1868 také opatem kláštera ve Starém Brně. V tichu klášterních zdí prováděl Mendel pokusy s křížením rostlin, především hrachu, a své poznatky o dědičné proměnlivosti, které shrnul do tří základních zákonů, později nazvaných jeho jménem. Jeho zákony se staly základem moderní genetiky a uplatnily se nejen ve šlechtitelství, ale také v řadě vědních oborů, zejména v medicíně. V roce 1922 se v Mikulově narodil Karel Krautgartner, hudební skladatel, autor filmové i scénické hudby, aranžér, dirigent, pedagog, který svou hudební dráhu začínal v Brně. V roce 1942 začal hrát s orchestrem Gustava Broma a od roku 1962 působil v pražských rozhlasových orchestrech, tanečním i jazzovém. V roce 68 se aktivně zúčastňoval politického dění, podepsal 2000 slov a po okupaci v srpnu emigroval. Stal se dirigentem

Jménem herečky Marie Valtrové zemřela 20. července 1978 v Brně a byla členkou Brněnského národního divadla. Léta spolupracovala také s Brněnským rozhlasem, pedagogicky působila na konzervatoři a od roku 55 také na JAMU. A v roce 1979 odešel na věčnost fotograf Miloš Spurný, občanským povoláním botanik a také krajinný ekolog. Předmětem jeho umělecké práce byla především krajinářská fotografie. Je 5:16, tady je Český rozhlas Brno. Dáme si písničku, chystáme počasí. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí pro vás připravena v 5 hodin a 19 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dnešní ráno, pokud jste ještě nebyli venku, připravte se na to, že je studenější výrazně oproti víkendu. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 9 a 12 stupni Celsia, v centru Brna v tuhle chvíli kolem 11 stupňů. A předpověď pro dnešek? Ráno skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr do 25 km za hodinu. Večer bude slábnout. Rozptylové podmínky během dne velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 9 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Krásné pondělní ráno přejeme.
2: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím

0: věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Jiří Korn, je 5 hodin a 25 minut a je tu čas pro temné letopisy moravské. Tentokrát vás vezmeme za tragédii u hradu Pernštejna.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 2005. Nevinné oběti lesního vraha. Na hřbitově v Nedvědici leží dvojhrob. Manželé Ludvíkovi mají stejné datum smrti. Den, který mohl být osudovým pro kohokoliv v tomto městečku, pro kohokoliv na Moravě. Je to 13. říjen 2005. Manželé ten den vyrazili pro dříví a poblíž silnice spojující Nedvědici a sousední Sejřek je chladnokrevně zastřelil Viktor Kalivoda, který později dostal přezdívku Lesní vrah. 28letému muži nic neudělali. Dvojice žila v manželství 42 let, byla příkladem lásky a ochoty pomáhat. Jen se ocitla v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Každý v Nedvědici se ptal, proč právě oni. Mnozí se současně ptali, jestli nemohou být další na řadě. A když vyšly najevo okolnosti, lidé pochopili, jak ta otázka byla oprávněná. Vrah neměl nejmenší důvod zamířit právě pod hrad Pernštejn. Pocházel ze Slaného, studoval na třech vysokých školách a i když je nedokončil, inteligenční kvocient měl nadprůměrný. Ostatně v jedné z televizních soutěží vyhrál značnou částku a právě za ní si pořídil zbraně. Trpěl depresemi, uvažoval o sebevraždě, zajímal se o masovou vražedkyni Olgu Hepnarovou. A vyvíjel vlastní plán vraždy. Prostě ho to napadlo, konstatoval mimo jiné. Několikrát jel v metru s pistolí schovanou za novinami, ale k činu nenašel odvahu. Až v říjnu zabil zblízka manželé Ludvíkovi a o 3 dny později v Čechách v lese u Malíkovic muže, který byl na procházce se psem. Když jej policisté zadrželi, jakoby se těšil, zbraně měl u sebe v tašce. Psycholog popsal Kalivodu jako člověka bez závažnější psychické poruchy, s uzavřenou osobností, s rysy emoční sploštělosti, nízké sebedůvěry, podrážděnosti a egocentričnosti. V dubnu 2006 byl Viktor Kalivoda odsouzen na doživotí a 26. září 2010 spáchal ve valdické věznici sebevraždu.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 19. díl našeho cyklu o prázdninách, zní každý den v tomto čase, vypráví Michal Istejník. A zítra opět.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Správa železnic zažalovala Brno kvůli poškození mostu přes řeku Svratků hlavního vlakového nádraží. Železničáři po magistrátu chtějí přes 30 milionů korun vynaložených na opravy konstrukce. K poškození mostu došlo koncem roku 2022 při výstavbě protipovodňových opatření. Podle magistrátu není průkazné, že za poškození mostu mohla protipovodňová výstavba. Tišnov dnes v online prezentaci představí vítězný návrh architektonické soutěže na městský dům. Multifunkční budova v Rýgrově ulici nabídne zázemí pro obchody, tělocvičnu a až 120 parkovacích míst. Odborná porota vybrala z 6 návrhů projekt architekta Pavla Jury. Radnice odhaduje náklady na výstavbu na zhruba 200 milionů korun. Část Hradišťské ulice v Uherském Ostrohu bude od dneška do 26. července neprůjezdná kvůli další etapě rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Uzavírka se dotkne křižovatky ulic Malá, Hodinářská a Hradišťská. Objízdná trasa povede po ulicích Svatopluka Čecha, u stadionu Na Dlouhých, Přemysla Otakara II. A Komenského. O dopravním omezení informovalo město Uherský Ostroh. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce je to kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením počítejte na silnici 54 mezi Vracovem a Vlkoší na Hodonínsku. Havarovalo tam osobní vozidlo, na místě zasahují složky IZS. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Krásné ráno vám všem, tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Lesy na jižní Moravě letos čelí mimořádně silnému stresu, který způsobuje hlavně extrémní sucho. Jejich stav monitorují vědci z Ústavu výzkumy globální změny Akademie věd Czech Globe. Podle nich trpí i stromy, které mají být proti suchu a teplu odolné. Už na konci června byly podmínky v lesích v okolí Brna srovnatelné s nejsušími obdobími z minulých let.
1: Jak jsme hluboko? 10 cm?
2: Ani ne, 2 cm pod povrchem.
1: A vidíme, že ta půda je vlastně suchá jako někde na poušti.
2: Že opravdu je namočený jen ten vrchní horizont, ta hrbanka, to listí a pod tím je úplně sucho, úplně se nám půda sype jako písek.
3: Jan Krejza z Czech Globe mi ukazuje, jak se projevuje dlouhotrvající sucho ve smíšeném lese v Brně-Soběšicích, kde hospodaří Mendelova univerzita. Vysvětluje mi, jak funguje jedna z online měřících stanic sítě Dendro Network, ke které přicházíme.
2: Což je taková tyčka, na který je umístěný datalogr, tato šedá krabička centrální, kde se shromažďují veškeré data a tam je důležité, že veškeré data měříme v půlhodinovém kroku a dvakrát denně se nám pošlou na naše servery. Plus je tady takový bílej klobouk, kde se měří teplota vzduchu a vlhkovzduchu. A pak tady vidíme spoustu kabelů rozbíhající se do stran, rozbíhající se do země, takže v půdě monitorujeme, jak je sucho nebo vlhko.
3: Ukazujeme Jan Krejza. Na stromech okolo stanice jsou umístěny dendrometry.
2: Měří, jak ten kmen pulzuje a z toho, jak ten kmen pulzuje, čili jak se smrskává a nabobtnává, my jsme schopni vyčíst, jak ten strom přirůstá, kolik vody vydává, kolik vody přijímá, anebo kolik vody v tom stromu chybí, což vidíme právě aktuálně teď, že opravdu té vody nám tady chybí spoustu a ty stromy nejsou úplně v dobré vitalitě.
3: Síť monitoruje hlavně smrky, buky, borovice a duby. Čítá celkem 220 stanic po celém Česku. Asi 14 z nich je v okolí Brna. Kromě stavu stromu měří i riziko vzniku požárů.
2: Ta skladba dřevin je tady borovice, habr, občas nějaký dub, což je relativně příznivá skladba z pohledu sucha, ale i když jsou to dřeviny tolerantní, tak tady trpí na těchto lokalitách. Když se dostáváme do toho extrému, už je jedno, jestli ta dřevina je k suchu citlivá nebo na to není citlivá, ale opravdu všechny dřeviny trpí prakticky stejně. Klimatické modely nám rozhodně říkají, že takovéhle sucho, které zažíváme, bude nejspíš daleko intenzivnější v budoucnu a bude přicházet daleko častěji.
3: Jak se na klimatické změny připravují lesníci, říká za Lesy České republiky Jan Dovrtil z lesního závodu Židlochovice.
4: Předpokládáme, že nám narostou nahodile těžby. Ten les je samozřejmě náchylnější i pro poškození všelijakými chorobami a škůdci.
3: Podle Jana Dovrtila může být částečným řešením podzimní výsadba. Při té jarní se totiž letos neujala více než polovina sazenic a další ještě možná uschnou. V dlouhodobém výhledu se pak nabízí druhová obměna.
4: Je předpoklad, že budeme využívat větší zastoupení dřevin, které jsou odolnější vůči suchu. Tady je velmi perspektivní dřevinou z mého pohledu dub cer, který je z oblasti vlastně Středomoří.
3: Podobná měřící síť jako u nás funguje ve Švýcarsku. V budoucnu by výzkumníci rádi systém propojili po celé Evropě. Z Brna Soběšic, Martina Kašná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je pondělní Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí v 5 hodin a 47 minut. Teploty po ránu na jihu Moravy dnes poměrně nízké. Připravte se na to, že je chladno. Momentálně se pohybují mezi 9 a 12 stupni Celsia. 9 stupňů je třeba v Nemochovicích nebo v Brodě nad Dyjí a 12 v Brně, Žabovřeskách nebo v Brně Tuřanech. A předpověď pro dnešek, ta dnes slibuje ráno skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer se začne vyjasňovat. A nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky během dne velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 9 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je pondělní Český rozhlas Brno a na řadě oblíbená rubrika Co v učebnicích nebylo? Jaké podmínky plánují na planetě Venuši? To je otázka, kterou právě teď zodpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Řidiče aut i cestující autobusy od dneška čeká na Jihomoravě několik nových uzavírek. Silný vítr na Jihomoravě lámal stromy, v Hodoníně poškodil střechu školy. V Česku už od dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu. Podle petrolejářů paliva zdraží. A dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Několik nových uzavírek od dneška stěžuje dopravu na Jižní Moravě. Kvůli opravě mostu nejezdí autobusy mezi Úsobrnem na Boskovicku a Horním Štěpánovem. V Kuřimi je částečně zrušená zastávka u polikliniky kvůli opravě Blanenské ulice. Uzavřený je taky průjezd mezi Žileticemi a Násedlovicemi na Kyjovsku. Řidiči musí přes Archlebov.
5: Další omezení ode dneška platí na autobusovém nádraží v Hustopečích, kde dělníci opravují chodníky u 1. až 4. nástupiště. Autobusy proto odjíždí z jiných míst. Ode dneška je zároveň zrušená autobusová zastávka Velešovice rozcestí na silnici číslo 50 mezi Brnem a Slavkovem. Rekonstrukci křižovatky u Velešovic zahájí ředitelství silnic a dálnic ve středu. Auta tudy pojedou skoro 2 měsíce zúženými pruhy. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: V souvislosti se včerejšími odpoledními bouřkami na Jihomoravě evidují krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy. Nejvíce zásahů zaznamenali hasiči na Hodonínsku, řekl to jejich mluvčí Petr Příkazký. Silný vítr poškodil například střechu základní školy Vančurova v Hodoníně nebo střechu v Tvrdonicích na Břeclavsku. Kvůli spadenému elektrickému vedení byla několik hodin zavřená silnice číslo 55 mezi Lužicemi a Hodonínem. Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale bude ceny a marže dál monitorovat. A v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
6: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
3: Od dneška se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9,95 Kč za litr. Arboristé likvidují v Prostějově vzrostlé stromy pajasanu žláznatého. Invazní druh rychle vytlačuje původní zeleň. Vedení města rozhodlo o zásahu u 8 stromů. Historii rozšiřování pajasanu v Česku popisuje dendrolog Zdeněk Špíšek z Olomoucké univerzity Palackého.
7: Pajasan žláznatý pochází ze Severní Ameriky. Původně byl dovezen jako součást různých dendrologických sbírek různých šlechticů. Problém je ten, že byl často vysazován do různé městské zeleně a odtamtud se dokáže dokonale šířit.
4: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vát bude slabý, během dne místy mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Slunce 54 z Veselí do Kyjova je teď za Vracovem v obou směrech kvůli nehodě uzavřená. Objet se to dá přes Vacenovice a Milotice. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Dnes je 20. července roku 2026, svátek slaví Ilia, ale možná nevíte, že dnešek je také dnem přátel, navíc dnem lízátek nebo dnem koláčků se štěstím. Eventuálně také docela bizární výročí na dnešek připadá, je to světový den skoku. Tady tahle akce vznikla jako umělecká recese německého umělce Torstena Lauschmana, který byla původně naplánovaná na rok 2006, takže poprvé se slavil tento den přesně před 20 lety. Torsten tehdy tvrdil, že kdyby 100 milionů lidí vyskočila ve stejnou chvíli, mohli by změnit oběžnou dráhu země a pomoci také klimatu. Samozřejmě jde spíše o vtípek, než o to, že by se to mohlo podařit. Každopádně je to celkem zajímavé výročí. 5 minut po 6. hodině vám budou hrát a zpívat sourozenci Ulrichovi písničku On na mě zapomíná, Barbaru pak přidá Jiří Štědroň. Přejeme vám, ať vám chutná u snídaně, ať se vám nic nepřipálí, nerozlije a nic vás po ránu nerozčílí. Dobrou náladu tu vám přinese Český rozhlas Brno. Pavel Kašper u mikrofonu. Krásný den vám všem přeju.
4: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři. Teď se ukázalo, že malý sešitek skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské národní knihovně a tamní vědci ji konzultovali také v moravské zemské knihovně. Nejde jen o nové melodie. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C-dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Onsoa Pierre Gua z národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš kraj. Kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Monnier de Guin byla ve své době 19 let ta vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensl, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin 18 minut, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty dnes po ránu poměrně nízko, pokud jste ještě nebyli venku, připravte se na chladné ráno. Aktuální rozpětí teplot na jihu Moravy mezi 9 a 12 stupni Celsia. A předpověď? Ta slibuje ráno skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky budou během dne velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 9 minut po 5 hodině, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Pondělí 20. července přivítají dopolední dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy s firmami na výstavbu nové kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie za více než 3 miliardy korun. Vedení zařízení to oznámilo ve čtvrtek. Práce měly začít letos v červnu a hotové měly být o 3 roky později. Kontrola před zahájením stavby ale odhalila závažné nedostatky a nesrovnalosti v projektu. Vady se podle nemocnice týkají projektové dokumentace a smluvní podkladů pro měření prací. Ředitel Vlastimil Vajdák uvedl, že jde v podstatě o statiku celé budovy a stavebně konstrukční řešení její hlavní části. To by znamenalo, že stavba by nebyla bezpečná a kvalitní. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Hany Novotné na našem webu brno.rozhlas.cz anebo také na irozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. No a zprávy pro vás dnes chystá David Hasmana, ty další tu budou už za 5 minut. Hezký poslech a dobré ráno přejeme.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Brno, písmo.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dělníci dnes začínají s rekonstrukcí části autobusového nádraží v Hustopečích. Budou opravovat chodníky u 1. až 4. nástupiště. Některé autobusy proto budou do konce letních prázdnin objíždět z jiných stanovišť. Opravy vyjdou město na více než 2 miliony korun. Nástupiště budou po opravě bezbariérová. V brněnské zoologické zahradě tento týden začnou přípravné práce pro stavbu nové voliéry pro dravé ptáky, konkrétně pro orlosupa bradatého. Expozice za více než 20 milionů korun by měla být hotová na jaře příštího roku. Pracovníci stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství pátrají po 2 litinových vázách, které podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži. Objekt teď prochází rekonstrukcí, která ji navrátí do původního stavu. Podle referentky Šárky Brantlové z arcibiskupství vázy zmizely někdy v průběhu minulého století. S jejich přesnou podobou by mohla pomoci i veřejnost. Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Podle novely školského zákona by se měl zákaz týkat mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. Žáci by až na výjimky nesměli telefony používat během výuky ani o přestávkách. Používání telefonů si teď školy regulují sami. Plošný zákaz by mohl začít platit už příští rok v září. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Kroměříži v Havličkově ulici. Srazila se tam 2 osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je pondělní Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Zajímá vás, co se děje v Českém rozhlasu Brno a jaké novinky chystáme? Všechno důležité nám teď prozradí Julie Kalodová.
1: Dobrý den všem, rád bych se zúčastnil vašich soutěží. Kdy je to možné? Ptá se posluchač Jindra prostřednictvím adresy brno@rozhlas.cz. Rubrika Erko je ideální prostor pro všechny otázky, které vás kolem vysílání zajímají. Každý týden ve stejném čase vy se ptáte a my odpovídáme. Milý pane Jindro, soutěžit s Českým rozhlasem Brno můžete každý den hned několikrát a naživo v rozhlase se můžete mezi soutěžícími objevit už v sobotu 25. července při srdcovkách na cestách se Zdeňkem Junákem, které budeme vysílat živě ze slavností česneku v Buchlovicích. Tuto nabídku směřujeme všem. Areál Buchlovického zámeckého parku rozezní hlasy Zdeňka Junáka a Miloše Šenkýře v sobotu od 11 hodin a soutěžit ve vtipných soutěžních disciplínách můžete naživo i po telefonu. Přijeďte za námi v sobotu do Buchlovic a sledujte, jak vypadá zákulisí rozhlasového vysílání. Budeme se na vás těšit. Zároveň, milí posluchači, potvrzuji, že společná fotografie rozhlasáků, posluchačů a všech přítomných z pouti do Vranova je pro vás k vyzvednutí na vrátnici Českého rozhlasu Brno v Beethovenově ulici. Mám tu fotografii tady před sebou a musím uznat, že se jedná o opravdu velký formát, který má na zadní straně místo pro adresu a vzkaz a tuto pohlednici můžete poslat někomu jako hezký pozdrav. Velkoformátové fotografie jsou k vyzvednutí zdarma. To je z dnešní rubriky všechno, mějte se pěkně a rádi a pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, adresa brno@rozhlas.cz je tu pro vás. Už za týden se naslyšenou těší Julie Kalodová.
2: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: A zázračný housle zahrála Věra Martinová. Je 6:45, tady je pondělní Český rozhlas Brno.
1: Počasí.
0: Neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 9 a 12 stupni Celsia. 9 stupňů v tuhle chvíli třeba v Nemochovicích nebo v Brodě na Dyji a zmíněných 12 v centru Brna. Předpověď počasí ta slibuje ráno skoro jasno, během dne polojasno až oblačno a večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr, povane rychlostí do 25 kilometrů za hodinu. K večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky během dne velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 9 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Srdcovky vyrážejí na cesty.
3: I česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Hrála, zpívala vám kapela Žentourie z 6 hodin a 52 minut. V našem letním servisu se dnes podíváme na téma fotografování na místech výletů. Zákaz už několik let neplatí v objektech ve správě Národního památkového ústavu, který spravuje stovku státních zámků, klášterů a dokonce i jeden historický důl. Výjimku povolující pořízení snímků se týká těch, kteří fotografují pro soukromé účely. Musí ale respektovat základní pravidla. Nesmí se používat blesky a jiné umělé osvětlení, stativy a selfie na připevnění mobilů nebo kamer a navíc nesmí zdržovat prohlídku. Omezení má svoje důvody. Blesky mohou poškodit exponáty nebo spustit alarm, se selfie tyčí jde nechtěně poškodit některý exponát. A kasteláni navíc mají právo omezit zejména z bezpečnostních důvodů fotografování jako takové. V takovém případě obvykle tato informace zazní i na začátku prohlídky. V soukromých památkách většinou podobné omezení neplatilo ani dříve, ale stále napříč republikou najdete výjimky. Další turistické atrakce fotovstupenky také ruší a stále platí i v nich omezení. Například v tuzemských jeskyních, podobně jako v památkách, nesmíme fotit se stativy, bleskem nebo selfie tyčemi. A třeba v punkevních jeskyních platí zákaz focení během plavby na lodičkách. Takže to zhrňme, zákaz už neplatí, ale má mnoho výjimek, takže se vyplatí na pokladně zeptat. A důležité varování pro návštěvníky dronů. Drtivá většina památek vyhlásila zákaz používání dronů v jejich areálu, a to bez ohledu na to, jestli jsou to drony kvůli velikosti podléhající registraci u Úřadu pro civilní letectví nebo nikoliv. Zprávy dnes pro vás chystá David Hasman a ty další tu budou za 6 minut. Dobré ráno.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Železničáři žalují Brno o náhradu škody za puňčený most u hlavního nádraží. Řidiči ve Znojmě od dneška nezaparkují na tamním náměstí Svobody. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, 6x míň než loni za stejné období. A dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Správa železnic chce po Brnu náhradu škody za puňčený most přes řeku Svratku u hlavního nádraží. Železničáři se kvůli tomu obrátili na soud, aby magistrátu nařídil uhradit přes 30 milionů korun. Jde o náklady na opravy mostu. Jehož stav se zhoršil při výstavbě protipovodňových opatření na konci roku 2022.
3: Podali jsme návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Žalovaným je statutární město Brno.
4: Potvrdil mluvčí správy železnic David Kabele. Mluvčí Brna Filip Poňuchálek namítá, že znalecký posudek neodhalil jednoznačného viníka degradace mostu a že radnice doufá v mimosoudní řešení sporu.
5: Vedení města Brna doufá, že se ta komunikace vrátí ke kulatému stolu.
4: Stejně tak se chce Brno dohodnout i s Českými dráhami, které na město loni podali předžalobní výzvu a chtějí kvůli stejné věci nahradit škodu přes 10 milionů korun. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Parkoviště na náměstí Svobody ve Znojmě je od dneška do konce července uzavřené. Dělníci dokončují jeho rekonstrukci. Opravenou část teď musí napojit na stávající silnici a chodníky. Upřesňuje nezávislý místostarosta Jiří Kacetl.
6: Budou se tam vlastně upravovat autobusové zastávky a tak prostě. A prosíme tedy všechny občany o trpělivost, aby těch 11 dní parkovali teda někde jinde, všude v okolí, naproti vlastně náměstí Svobody při začátku Pražské třídy nebo u zimního stadionu a kdekoliv jinde.
1: Omezení skončí 1. srpna, kdy město náměstí Svobody zároveň opět zprůjezdní. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale častěji žádosti odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, 6x více.
7: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Minimálně do roku 2045 bude moct tělovýchovná jednota Třebíč využívat městskou sportovní halu. Původně měla nájemní smlouvu jenom do konce roku 2035, město ji ale výrazně prodloužilo, vysvětluje starosta z hnutí pro Třebíč Pavel Pacal.
8: Z toho důvodu, že se chystají žádat o finanční prostředky na renovaci vnitřních prostor na Národní sportovní agentuře, případně jiných dotačních příležitostech, a tam je nutné mít dlouhodobější nájem.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 silný provoz v okolí Holubic mezi kilometry 211 a 208. Těsně před Brnem se potom brzdí za Slatinou na 200. kilometru. A před omezením u D2 čekejte kolonu i směrem z Prahy. Není dlouhá, sune se od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:05, posloucháte Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že jste si nás naladili na začátku nového týdne a bude nám ctí a potěšením, když s námi vytrváte i nadále. Budeme vás lákat třeba písničkami, hlavně těmi, které nestárnou, takže těšit se už teď můžete na ššš od Zuzany Norisové. Přidáme také Jarošovský pivovar od Argemy a pak tu bude soutěž, jak se u nás mluví, ve které se podíváme za soutěžním slovem do Čejkovic. Jaké to bude, se dozvíte už za chvíli. No a pro výherce dnes máme román Ostrov zalitý sluncem, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Držíme vám palce a těšíme se na vaše tipy na lince 7264652000. Můžete samozřejmě využít i našich 3 nabízených možností, to pro případ, že byste nevěděli. Přejeme vám dobré ráno s písničkami, které nestárnou tak rychle, jako my už po zazvonění budíku. Hezký poslech a dobré ráno přeje Pavel Kašpar.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut a je tu soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo k nám doputovalo z Čejkovic a ptáme se vás, milí posluchači, co je to Firemore? Co myslíte, že v Čejkovicích znamená slovo Firemore? 726 465 2000. Připraveny jsou samozřejmě i možnosti, ale možná víte, co je to v Čejkovicích Firemore. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, Pavel z Bolešína.
0: Pavle, krásné ráno vám přeju, vítejte.
1: Taky krásné ráno.
0: Dneska se vás ptáme, co by to v Čejkovicích mohlo znamenat, když se řekne Firemore. Tušíte, co by to mohlo být?
1: To se snad nedá tušit ani.
0: Tak, Pavle, tři možnosti jsou pro vás připraveny. Na vás bude vybrat tu správnou. Firemore je buď za A štítová zeď, nebo za B je to onemocnění skotu, anebo za C je to nepovedené víno. Tak co se vám z toho líbí? Štítová
1: to
0: zeď.
1: Ačko.
0: Ačko se vám líbí, štítová zeď. No tak zní to tak, že je to opravdu správně. Pavle, výborný tip, gratuluju. Podle čeho jste usoudil, že by to mohla být štítová zeď?
1: Protože fire štít je protipožární štít.
0: Ano, výborně, skvělý odhad, gratuluju. Knížka je vaše a poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Pavle, díky za zavolání. Krásné ráno přejeme, naslyšenou. 7 hodin a 12 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž Jak se u nás mluví, tu bude připravena opět zítra po 7. hodině. No a po písničce počasí, dobré ráno přeje Pavel Kašpar.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut je pro vás připravená aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu

0: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Je 7 hodin a 21 minut, máme pro vás několik tipů na dnešek. Dnes se koná další z večerních prohlídek v jeskyni na Turoldu v Mikulově, romantické večerní prohlídky při svíčkách. Konají se během července a srpna každé pondělí od 19 do 20 hodin. Vstupy na večerní prohlídky jsou vždy po 15 minutách, nutná je ale telefonická rezervace předem na čísle 519 321 718. Letošní ročník hudebního festivalu Znojmo vzdává hold Pietru Metastázimu, slavnému baroknímu italskému spisovateli, libretistovi a básníkovi, jehož životní kroky směřovaly i na šlechtická sídla na jihu Moravy. Sopranistka a muzikoložka Zuzana Badárová připravila večer, v němž se jeho barokní árie a kantáty propojí s dramatickými osudy, jež stály za jejich vznikem. Koncert se koná dnes v kulisách Jaroslavického zámku, který nebývá veřejnosti běžně přístupný. Začíná se od 19. hodiny. Až já smutný půjdu na tu vojnu, to je název výstavy, na kterou se můžete až do 11. září vypravit do budovy státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově. Expozice je věnovaná fenoménu vojenské služby v proměnách času a rekrutským tradicím na jihu Moravy. Otevřeno je vždy ve všední dny od 9 do 16 hodin. Tady je Český rozhlas Brno, chystáme pro vás čerstvé zprávy. David Hasman je přinese za 6 minut. Hezký poslech.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V souvislosti se včerejšími odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidují krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadené stromy. Nejvíce zásahů zaznamenali hasiči na Hodonínsku, řekl to jejich mluvčí Petr Příkazký. Silný vítr poškodil například střechu základní školy Vančurova v Hodoníně. Kvůli spadenému elektrickému vedení byla několik hodin zavřená silnice číslo 55 mezi Lůžicemi a Hodonínem. Od dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Tišnov dnes v online prezentaci představí vítězný návrh architektonické soutěže na městský dům. Multifunkční budova v Rígrově ulici nabídne zázemí pro obchody, tělocvičnu a až 120 parkovacích míst. Odborná porota vybrala z 6 návrhů projekt architekta Pavla Jury. Radnice odhaduje náklady na výstavbu na zhruba 200 milionů korun. Bohemia Jazz Fest dnes a zítra se vrací do parku na Moravském náměstí v Brně. Jeho součástí bude 6 koncertů domácích i zahraničních umělců. První z nich, česká kapela Pluto, vystoupí dnes v 17.30. Celý festival je zdarma. Brno hostí festival pravidelně od roku 2010. Jako jediná ze všech 5 zastávek v republice má 2denní program. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 naberete zdržení v okolí Brna. Směrem od Vyšková kratší mezi Holubicemi a Rohlenkou. Kilometry 211 až 208. Směrem od Prahy potom mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. D2 z Bratislavy se sune fronta od Modřic z 3. kilometru. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Rejdivý František Nedvěd na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7 hodin a 38 minut. Lesy na jižní Moravě letos čelí mimořádně silnému stresu, který způsobuje hlavně extrémní sucho. Jejich stav monitorují vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe. Podle nich trpí i stromy, které mají být proti suchu a teplu odolné. Už na konci června byly podmínky v lesích v okolí Brna srovnatelné s nejsuššími obdobími z minulých let.
1: Jak jsme hluboko? 10 cm?
2: Ani ne, 2 cm pod povrchem.
1: A vidíme, že ta půda je vlastně suchá jako někde na poušti.
2: Že opravdu je namočený jen ten vrchní horizont, ta hrbanka, to listí a pod tím je úplně sucho, úplně se nám půda sype jako písek.
3: Jan Krejza z Czech Globe mi ukazuje, jak se projevuje dlouhotrvající sucho ve smíšeném lese v Brně Soběšicích, kde hospodaří Mendelova univerzita. Vysvětluje mi, jak funguje jedna z online měřících stanic sítě Dendro Network, ke které přicházíme.
2: Což je taková tyčka, na který je umístěný datalogr, tato šedá krabička centrální, kde se shromažďují veškeré data a tam je důležité, že veškeré data měříme v půlhodinovém kroku a dvakrát denně se nám pošlou na naše servery. Plus je tady takový bílej klobouček, kde se měří teplota vzduchu a vlhkovzduchu. A pak tady vidíme spoustu kabelů rozbíhající se do stran, rozbíhající se do země, takže v půdě monitorujeme, jak je sucho nebo vlhko.
3: Ukazuje mi Jan Krejza. Na stromech okolo stanice jsou umístěny dendrometry.
2: Měří, jak ten kmen pulzuje a z toho, jak ten kmen pulzuje, čili jak se smrskává nebo ptává, my jsme schopni vyčíst, jak ten strom přirůstá, kolik vody vydává, kolik vody přijímá, anebo kolik vody v tom stromu chybí, což vidíme právě aktuálně teď, že opravdu té vody nám tady chybí spoustu a ty stromy nejsou úplně v dobré vitalitě.
3: Síť monitoruje hlavně smrky, buky, borovice a duby. Čítá celkem 220 stanic po celém Česku. Asi 14 z nich je v okolí Brna. Kromě stavu stromu měří i riziko vzniku požárů.
2: Ta skladba dřevin je tady borovice, habr, občas nějaký dub, což je relativně příznivá skladba z pohledu sucha, ale i když jsou to dřeviny tolerantní, tak tady trpí na těchto lokalitách. Už se dostáváme do toho extrému, už je jedno, jestli ta dřevina je k suchu citlivá nebo na to není citlivá, ale opravdu všechny dřeviny trpí prakticky stejně. Klimatické modely nám rozhodně říkají, že takovéhle sucho, které zažíváme, bude nejspíš daleko intenzivnější v budoucnu a bude přicházet daleko častěji.
3: Jak se na klimatické změny připravují lesníci, říká za Lesy České republiky Jan Dovrtil z lesního závodu Židlochovice.
4: Předpokládáme, že nám narostou nahodilé těžby. Ten les je samozřejmě náchylnější i pro poškození všelijakými chorobami a škůdci.
3: Podle Jana Dovrtila může být částečným řešením podzimní výsadba. Při té jarní se totiž letos neujala více než polovina sazenic a další ještě možná uschnou. V dlouhodobém výhledu se pak nabízí druhová obměna.
4: Je předpoklad, že budeme využívat větší zastoupení dřevin, které jsou odolnější vůči suchu. Tady je velmi perspektivní dřevinou z mého pohledu dub cer, který je z oblasti vlastně Středomoří.
3: Podobná měřící síť jako u nás funguje ve Švýcarsku. V budoucnu by výzkumníci rádi systém propojili po celé Evropě. Z Brna Soběšic, Martina Kašná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7:45, přesně je tu pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 11 a 15 stupni Celsia, nejvyšší teplota v tuto chvíli zmíněných 15 v Lednici. Předpověď počasí slibuje ráno skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr do 25 km. Za hodinu bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky během dne velmi dobré, bijuje na jedničce a slunce, které vyšlo 9 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Po čase přišel do dobrého rána popovídat po dlouhé době hudební dramaturg Českého rozhlasu Brno Marek Zouhar. Marku, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Povídat si budeme o fajnšmekrech, jak taky jinak, fajnšmekrech v sedmičce, abychom byli úplně přesní, což je cyklus koncertů, který pořádáme v našem studiu číslo 7. Marku, co nás tedy čeká tentokrát?
1: Já musím na úvod říct, že cyklus Fajnšmekři mýval o prázdninách volno, ale letos se naskytla příležitost uspořádat výjimečně koncert a tak jsem po ní sáhnul. Už po třetí do brněnského rozhlasu přijede jazzový pianista Daniel Bulatkin, což je mimochodem poprvé, kdy se to tak stane, kdy tu někdo zahraje po třetí. Ovšem zatímco předtím, dvakrát, byl Bulatkin v roli hráče pro větší hvězdy a tentokrát to bude postavené na něm. Ale není to tak, že bychom o prázdninách vzali jenom nějakého řadového jazzového muzikanta. Já si myslím, že jde o docela velkou událost, alespoň v oblasti téhle svobodné hudby. Bulatkin se totiž sestavil skupinu, která by mohla budit a možná bude budit rozruch i v Evropě. Takže já nejdřív představím aspoň trošku členy z té skupiny a pak jeho. U nás nejznámější je z té sestavy jednoznačně kytarista David Doruška. To je nositel 4 cen Anděl za nejlepší jazzové album roku a pak ještě jednou dostal tu cenu za skupinové hraní. David studoval i hrál v Americe a to s takovými esy jako George Mraz, Jeff Ballard nebo Chris Cheek. Jako basák měl přijet velmi známý Američan Marcos Varela, ale nakonec toho bohužel sešlo, ale i tak rytmika bude evropská, zajímavá, francouzská, Ian Feifet a Mark Michel, oba spoluhráči projektu po celé Evropě a držitelé nějakých těch jazzových cen.
0: Marku, slíbil jsi ještě pár slov o Danielu Bulatkinovi. To je iniciátor projektu a hrát se bude jeho hudba?
1: Ano, on je nejmladší z té sestavy, ale možná jen aktuálně nejaktivnější z nich. Bulatkin, když má ještě pěkných pár let do třicítky, tak má už pár vydaných alb s vlastní hudbou, žije vlastně v Evropě, konkrétně nejvíc v Holandsku a hraje taky po celé Evropě. Míří i občas do států. Zkrátka, recenzenti ho označili za vycházející hvězdu nebo naději českého jazzu. A myslím, že je to docela případné. Hraje opravdu uvolněně a hlavně vlastně skládá vlastní zajímavou hudbu. No a říkám to celé o té skupině tak rozsáhle proto, že výjimečně o prázdninách naši posluchači mohou vidět to samé, co teď vidí posluchači, jazzoví posluchači v Berlíně, v Holandsku, ve Francii. Ten projekt Vesper, tak se ti pánové na české turné pojmenovali, projekt Vesper přiváží opravdu špičkový evropský jazz a navíc vlastně pocházející z těch českých zdrojů. A sympatické je taky to, že se dali dohromady zástupci různých generací. Iniciátor ten Daniel Bulatkin je z nejmladší generace a David Doruška je vlastně z generace střední. No a já vlastně pozvu posluchače, všechny posluchače, kteří mají rádi hudbu obecně, protože jak už jsem zmínil, koncert nazývám pořád jazzový, ale Bulatkin píše melodickou hudbu docela nadžánrovou, která není žádná nuda. Není to takové to obehrávání motivů a postupné solování. Je to kombinace více žánrů, kterou ten pianista, hlavně on, dovede podat hodně strhujícím způsobem.
0: Marku, připomeňme prosím ještě ty stěžení informace, termín, vstupenky a tak dále.
1: Ano, Daniel Bulatkin, David Doruška a další hráči, dohromady projekt Vesper, můžete vidět 23. července od 19 hodin v našem rozhlasovém studiu 7. Lístky koupíte nejs nás online, použijte třeba náš web brno.rozhlas.cz, na titulní straně najdete odkaz vstupenky na fajnšmekry. Zamířit můžete také do brněnského TICu, Turistického informačního centra. Případné dotazy ohledně lístku vlojte taky na naši produkci 726 46 51 51.
0: Na letní, netradičně letní koncert Fajnšmekrů nás přišel do studia pozvat Marek Zouhar. Marku, díky za informace, ať se akce povede. Naslyšenou.
1: Díky, rádo se stalo.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Hustopečík začíná rekonstrukce části autobusového nádraží, potrvá do konce letních prázdnin. Brno na týden omezilo průjezd z Obřan do Bílovic nad Svitavou. Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách. A počasí dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Dělníci dnes začínají s rekonstrukcí části autobusového nádraží v Hustopečích. Budou opravovat chodníky u prvního až čtvrtého nástupiště. Některé autobusy proto budou do konce letních prázdnin odjíždět z jiných stanovišť. Opravy vyjdou město na více než 2 miliony korun. Nástupiště budou po opravě bezbariérová, upřesňuje nezávislá starostka Hana Podmyšilová.
5: Hustopeče přednedávnem dokončili bezbariérovou trasu k autobusovému nádraží, včetně cyklostezky, a dávali jsme tam novou dlažbu, nový asfalt, a v tenhle ten moment došlo právě na okolí autobusového nádraží, kde je stará dlažba, je to v velmi dezolátním stavu.
3: Část nádraží, která patří dopravní společnosti, plánuje firma opravit v příštím roce. Na okraji Brna začala uzavírka ulice Hradiska v Obřanech. Týden po ní kvůli opravám nepojedou žádná auta ani autobusy. Ulice slouží jako objížďka pro obyvatele místo uzavřené Fričajovy ulice. Kvůli opravám nebude tento týden v provozu minibus z Obřanského mostu na sídliště Obřany. Ze sídliště do sousedních Bílovic nad Svitavou zajistí spojení kyvadlová linka X75. Oficiální objížďka je stanovená přes Ochoz u Brna. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, pokračuje ministr školství Plaga.
6: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
3: Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. Celkem 400 tisíc korun rozdělí Zlínský kraj mezi spolky a další subjekty, které se zaměřují na ochranu a popularizaci kulturního dědictví v regionu. Žádosti o podporu mohou lidé posílat od 24. do 28. srpna. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
7: Peníze je možné využít například na sborníky a odborné publikace, stavebně historické průzkumy, konference, semináře, výstavy, dny otevřených památek, školy řemesel a další aktivity věnované kulturnímu dědictví.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Nehoda omezuje provoz v Brně v ulici Netroufalky. Srazily se tam dva autobusy. Počítejte se zdržením. Tolik doprava aktuálně. Včasné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině, s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Dnes je 20. července, svátek dnes slaví podle kalendáře Ilia, blahopřejeme. Znamená to něco z hebrejského výrazu Eliáhu, to znamená něco jako mým bohem je Hospodin, případně volní, Bůh je můj plán. Je to slovanská podoba jména Eliáš, která se k nám dostala přes ruštinu a další východoslovanské jazyky. Ilium přejeme všechno nejlepší a samozřejmě totéž také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které svého času patříval třeba Jiří Grossman, ten by se dnes dožil 85. narozenin. Slavit dnes bude třeba i herec Petr Lněnička a pokud máte rádi muziku, tak Carlos Santana dnes má také narozeniny 79. už. Všem oslavencům přejeme, ať jsou zdraví, šťastní a spokojení. Posíláme písničku Máš chuť majoránky od Karla Zicha. Přidáme ještě Petru Janu, už zase snídáš sám a pak se spojíme s brněnskými meteorology. Pochutnejte si na snídani, užívejte pondělka 20. července, ať se vám všechno podaří. Dobré ráno.
8: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na řadě je počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 12 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme se ještě stručně ohlédnout za včerejškem. Padly nějaké srážky na jihu Moravy? V jakém asi objemu? Jsou nějaká místa, kde třeba nezapršelo a neopak, kde pršelo hodně?
2: Ano, no, vyskytovali sa búrky, takže bolo to zase také rôznorodé. Najviac napršalo celkovo na Blanensku, tam okolo 20 mm zrážok. Sú lokality, samozrejme, tak ako sa to stáva v týchto situáciách, kde zrážky veľmi slabé, len pár kvapiek na niektorých miestach na Znojemsku, ale zároveň na Znojemsku sú aj lokality, kde bolo okolo 13 mm. Takže je to také variabilné. Pohorželice tiež mali málo, alebo na východ východe Hodonínska v oblasti Bielých Karpát, tam bolo zrážok málo, ale vyskytovali sa ešte predtým aj v noci nejaké lokálne búrky, takže na väčšine územia kraja aspoň niečo napršalo a teda najviac ano. Celkovo na Blanensku.
1: Jak to vypadá teď v túto chvíli? Dnešní ráno mi prišlo takové relatívne chladnejší oproti tým víkendovým.
2: Áno, áno, rozhodne bolo chladnejšie. Minima väčšinou boli v rozmedzi 12 až 9 stupňov Celzia. Teraz už sa nám teplota zvyšuje, dosahujeme prevažne 14 až 17 stupňov, k tomu slnečné počasie. Lokálne sa vyskytujú hmly, hlavne v údoliach na Blanensku, ešte stále niekde sú, aj keď postupne sa budú rozpúšťať. No a fúka nám slabý premenlivý vietor.
1: Jaké počasí přinese 20. červenec? Zhruba s jakými teplotami přes den a charakterem počasí můžeme počítat?
2: Väčšinou by malo byť také polojasné až oblačné počasie v priebehu dňa, teraz zo začiatku ešte i skoro jasno. Zrážky skoro žiadne, len s malou pravdepodobnosťou sa môžu objaviť prehánky, keby nejaké sa vyskytli, ano. Tak by to bolo skôr v severnej časti kraja a potom večer sa začne vyjasňovať. Maximá 23 až 26 stupňov na severe kraja, okolo 22 stupňov Celzia a v priebehu dňa taký svižnejší severozápadný až západný vietor do 25 kilometrov za hodinu, ktorý potom k večeru zase bude slabnúť.
1: Když se podíváme jen teplotně na úterý a na středu, půjdou tam teploty v těchto dnech spíše výše nebo se udrží na stejných hodnotách jako dnes?
2: Skôr sa budú udržiavať na podobných hodnotách, takže čakajú nás také chladnejšie noci a cez deň maxima väčšinou tak do 25, možno 26 stupňov Celzia.
1: Moc krát díky, poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 20. červenec.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2007, Brod nad Dyjí, 37,5 stupňa Celzia. A najnižšie hodnoty sú 3. Na staniciach Brankovice, Kštiny a Lisice teplota poklesla na 4 stupne Celzia. V Brankovicích a v Lisicích to bolo v roku 1996 a Kštiny v roku 1940.
1: Říká meteorolog Petr Hruška. Petr, moc krát díky, přejeme krásne dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Ďakujeme.
3: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: Jednou plácně přes rameno, Johnny zvaný Knech.

Jeho tělo jsme. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Jestli jste o víkendu nestihli natankovat, dnes už to bude nejspíš dražší. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích se tak po více než 3 měsících opět řídí už jen podle tržních mechanismů. Podle analytiků můžou ceny narůst okamžitě. Jak se změnily na jižní Moravě, to už od brzkého rána zjišťuje reportérka Hana Novotná. Hanko, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co jsi při výjezdu zjistila, jak to vypadá?
1: Tak já jsem vyjížděla už kolem 5. ráno a postupně jsem zastavila na 14 benzínkách. Vzala jsem to přes několik měst na Blanensku, potom přes silnici první třídy 43 až do Brna. Stejnou trasu jsem projela i včera odpoledne a když to srovnání začnu u benzinek v několika městech, tak třeba když jsem projížděla Adamovem, zůstávala zatím paliva na stejné ceně jako včera, to je nafta za 38 korun 90 haléřů a benzin za 40 korun a 50 haléřů. V Boskovicích a Blansku ve srovnání se včera cena taky nevzrostla, ale když jsem tam na jedné z benzinek tankovala před 10 dny, platila jsem o 2 koruny na litr benzínu méně. Co se týče vjezdu do Brna, tak čerpací stanice ve Sportovní ulici zdražila naftu. Ještě včera řidiči zaplatili 42 korun a 10 haléřů, dnes už je to 44 korun a 50 haléřů na litr. A ještě doplním ceny z pumpy, která je nedaleko Cimburkovy ulice v Brně, kde jsem právě teď, a tady vidím, že ty ceny zůstávají stejné jako včera.
0: Jak to oproti včerejšímu odpoledni vypadá na benzínkách podél silnice 1/43?
1: Na čerpací stanici u Černé hory zdražila nafta o 2 koruny a benzín o korunu. Na jedné z pump u Lipůvky naftu prodávají za 44 korun a 50 haléřů, což je o víc než 2 koruny navíc než včera. Naopak u hypermarketu u Hradecké ulice na kraji Brna byla paliva levnější na dvou předchozích místech a se stejnou cenou jako včera. Jenom doplním, že podle odborníků bude zdražovat především nafta, protože u ní skončilo i dočasné snížení spotřební daně. Ceny se můžou zvedat až o 3 koruny za litr. Ministerstvo financí bude situaci na trhu dál monitorovat a v případě velkého zdražení paliv nebo zhoršení na světových trzích s ropou je připraveno regulaci obnovit.
0: Hanko, měnily se někde ceny už o víkendu?
1: Ano, některé benzínky od pátku do neděle cenu navýšily, takže byly jenom o několik haléřů nižší než vládou stanovené stropy. Od pátku do neděle se zvýšila cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 u některých čerpacích stanic až o korunu. Ceny nafty vzrostly někde ještě výrazněji. Čerpací stanice na dálnici D1 u Troubska před Brnem prodávala v pátek Natural za 42 korun 80 haléřů a včera to bylo 43 korun a 40 haléřů. Litr nafty tam v pátek stál 41 korun a 10 haléřů, no a včera byl o korunu dražší. Za stejné ceny nabízela v pátek pohonné hmoty i

0: nejdražší pumpa ve Velkých Němčicích na Břeclavsku. I tam v neděli paliva zdražila, stejně jako u Troubska.
1: Reportérka Hana Novotná pro vás dnes ráno sledovala změny cen pohonných hmot na pumpách po ukončení vládní regulace. Hanko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Taky přeju naslyšenou.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Správa železnic zažalovala Brno kvůli poškození mostu přes řeku Svratků hlavního vlakového nádraží. Železničáři po magistrátu chtějí přes 30 milionů korun vynaložených na opravy konstrukce. K poškození mostu došlo koncem roku 2022 při výstavbě protipovodňových opatření. Podle magistrátu není průkazné, že za poškození mostu mohla protipovodňová výstavba. Parkoviště na náměstí Svobody ve Znojmě je od dneška do konce července uzavřené. Dělníci dokončují jeho rekonstrukci. Opravenou část teď musí napojit na stávající silnici a chodníky. Omezení skončí 1. srpna, kdy město náměstí Svobody zároveň opět zprůjezdní. Město Kroměříž navýší v novém školním roce počet míst ve školní družině základní školy Smysl v Albertově ulici. Radnice tak vyhověla žádosti školy, kterou čeká příchod silného ročníku do prvních tříd. Od 1. září se tak kapacita navýší ze 180 na 250 dětí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera i bez závěrečného stanoviska etické komise. Českému rozhlasu to potvrdil předseda komise ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý. Komise na konci června rozhodnutí odložila. Černý připustil, že je to poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Ministr Vojtěch na to napsal, že se s různými pohledy komise seznámil. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova do Prahy, těsně před exitem 201 Slatina, je nehoda. Její následky přesunuly mimo jízdní pruhy a jede se bez omezení. Kratší zdržení nabíráte pouze vlivem silnějšího provozu. A na D1 před Brnem směrem z Prahy zpomalíte u sjezdu na výstaviště na kilometru 190. Ani tam se výrazněji nezdržíte, do zúžení u D2 je to maximálně na 15 minut. Tolik doprava, pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: hráli a zpívali vám Rolling Stones, je 8 hodin a 39 minut. Desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři. Teď se ukázalo, že malý sešitek skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské národní knihovně a tamní vědci ji konzultovali také v moravské zemské knihovně v Brně. Nejde ale jen o nové melodie. Sešit s kompozičním cvičením a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C-dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Onsoa Pierre Gua z národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš kraj. Vlastní kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka, celým jménem Marie-Louise Philippine de Monnière de Guin, byla ve své době 19 let ta vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 8:45, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty zvolna stoupají, na jihu Moravy se pohybují momentálně v rozpětí od 13 do 17 stupňů. Nejvyšší teploty v Lednici a v Kobylí, ty nejnižší 13 stupňů v tuto chvíli v Tišnově Hájku. A předpověď, ta dnes slibuje ráno skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupňů Celsia. Slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr do 25 km za hodinu, k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky během dne velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 9 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 52 minut. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. V našem cyklu Tady to žije Jarka Vykoupilová každé pondělí v tomto čase přibližuje zajímavé spolky napříč Moravou. A tentokrát je zamířila do Strážnice za nadšenými leteckými modeláři.
1: Teď jsme v dílně, co tady přesně vidíme?
2: Teď tady dodělává model. Je to polomaketa ultralehkého letadla české výroby Stream.
1: Kolik času takové sestavení jedno letadla zabere?
2: To je velice problematické podle toho, jak člověk chce si koupí nebo nekoupí. Já když to dělám úplně od začátku, kreslím si veškeré plány, dělám si programy na frézování na CNC stroj, tak jsou to klidně tisíce hodin.
1: Za leteckomodelářský klub Strážnice mám u mikrofonu Jaroslava Velíska. Kde se u vás osobně vzala ta vášeň pro letadla?
2: Tak to už je tak dávno, že to si teda určitě nepamatuju, ale v mě bavily technické hračky. Leteckomodelářský klub Strážnice byl založen v roce 1962 jako součást základní organizace svazarmů ve Strážnici. Po založení se k nám přidali i zájemci o stavbu modelů Zevnorov, Blatnice, Radějova, Petrova a značného okolí. V době založení se členové věnovali převážně stavbě volně létajících modelů kategorie A1 a A2, případně volných a upoutaných motorových modelů. Značná část činnosti klubů byla tehdy věnována soutěžní činnosti a práci s mládeží. Zajímavostí určitě je, že jeden z našich členů modelářského kroužku mládeže se stal pilotem velkého dopravního letadla Boeing. V dnešní době plné elektroniky, mikroprocesorů a počítačů je amatérská stavba RC souprav možná až nepochopitelná a úsměvná, ale je na tom jasně vidět, jak jde pokrok dopředu.
1: Jdeme na zahradu, kde se letadlo bude postupně skládat do té finální podoby.
2: Před každým startem se musí udělat předletová kontrola, kde se kontrolují vlastně všechny pohyblivé prvky, které tam jsou. Třeba teď křídelka, co jsou ty koncové klapky na křídlech, to je v pořádku.
3: Klapky velké, klapky malé, klapky zavřeny.
2: Ta souprava je docela dobrá, hlavně pro důchodce, kteří si nic nepamatují, protože co udělám, to mi hned nahlásí, co jsem udělal.
1: Proč se nedá v horkém počasí s takovým letadlem vzlétnout?
2: Ono to souvisí se složením atmosféry. Když je velké horko, tak atmosféra nebo vzduch je řídký. Proto, aby ten model mohl dobře letět, potřebuje určitou vztlakovou sílu a tím se víc namáhají třeba i baterie, motory a ten led je takový většinou už nestabilní.
1: Pokud ten model chcete rozletět, kam máte povinnost to hlásit?
2: Pokud lícem tady na modelářském letišti, tak není potřeba a pokud i třeba je nečlen modelářského klubu, tak to taky nemusí hlásit, jenom je omezen výškou 120 metrů. Nesmí lítat výš. Členové svazu modelářů mohou lítat do 300 metrů.
0: Letečtí modeláři ze Strážnice nabírají stále nové členy, takže pokud vás tohle hobby zajímá, není nic snažšího, než se s nimi spojit. Tuto i další reportáž najdete přehledně na našem webu brno.rozhlas.cz.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno s datem 20. července se pomaličku chýlí ke svému konci. Za chvíli jsou tu čerstvé zprávy s Davidem Hasmanem, no a po 9. hodině tradičně srdcovky se Zdeňkem Junákem, se spoustou splněných písničkových přání, dobrou náladou a legrací, na kterou jste u Zdeňka zvyklí. Užijte si srdcovky pondělní s datem 20. července a spolu se uslyšíme opět zítra po 5. hodině. A na závěr trocha poezie, dnes pera básníka Petra Kukala. Báseň se jmenuje Medúza. Jsi jako medúza, dáš hlavu k rameni, měkce se zadíváš a muži z kamení. Silní jsou, nezdolní, tvrdí jak z kamene, a tím ti vezmou sen obejmout zraněné. Mějte se hezky, zítra po 5. naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Řidiče aut i cestující autobusy od dneška čeká na Jihomoravě několik nových uzavírek. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. Zoologická zahrada Brno se připravuje na chov orlosupa bradatého. A dnes čekáme polojasnou až oblačnou a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Několik nových uzavírek od dneška stěžuje dopravu na Jižní Moravě. Kvůli opravě mostu nejezdí autobusy mezi Úsobrnem a na Boskovicku a Horním Štěpánovem. V Kuřimi je částečně zrušená zastávka u polikliniky kvůli opravě Planenské ulice. Uzavřený je taky průjezd mezi Želeticemi a Následovicemi na Kyjovsku. Řidiči musí přes Archlebov.
2: Další omezení ode dneška platí na autobusovém nádraží v Hustopečích, kde dělníci opravují chodníky u 1. až 4. nástupiště. Autobusy proto odjíždí z jiných míst. Ode dneška je zároveň zrušená autobusová zastávka Velešovice rozcestí na silnici číslo 50 mezi Brnem a Slavkovem. Rekonstrukci křižovatky u Velešovic zahájí ředitelství silnic a dálnic ve středu. Auta tudy pojedou skoro 2 měsíce zúženými pruhy. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako nyní.
3: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
3: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
5: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
3: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V brněnské zoologické zahradě tento týden začnou přípravné práce pro stavbu nové voliéry pro dravé ptáky, konkrétně pro orlosupa bradatého. Expozice za více než 20 milionů korun by měla být hotová na jaře příštího roku. Co chov orlosupů pro zoo znamená, popisuje její mluvčí Jan Bedřich.
6: Je to rozšíření chovu, je to rozhodně atraktivní druh, který v zoo Brno chován není, takže se jedná o nový druh a zároveň je tam také vidina toho, že by se právě zoo mohla zapojit do záchranného programu, který vrací tyto ohrožené ptáky zpátky do volné přírody a navyšuje ten program ty populace, které ve volné přírodě klesají.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Obvodové ulici. Srazilo se tam nákladní vozidlo s autobusem. Počítejte se zdržením, tolik doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dneska pěkně na začátek povím vám, kdo slaví svátek. Je to Ilja, především jméno, co snad nemá rým. Přesto si dám rád tu práci a pošlu mu gratulaci. K ní je skoro povinnost dodat malou pozornost. Současníci i ti příští ocení dar, co se bliští. Jako třpitka na vlasu září píseň z rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
7: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí

moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 20. července roku 2026 a máme léto. Máme taky prázdninový čas, doufám, že si odpočíváte, no a jak jinak než při poslechu Českého rozhlasu Brno a Zlín. Dneska mají svátek chlapci, muži, hoši, kteří se honosí křestním jménem Ilja. A já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro babičku Věru Novotnou, která bude mít výročí s dědečkem, a to 59 let. Gratulujeme, že to dědeček vydržel. Celá rodina přeje moc zdravíčka. Dcera Helena a syn Jan, vnoučata Petra a Tomáš. Tož, moji milí, to víte, že rád zahrají pro vaši babičku a splním vaše přáníčko, ale je mi to líto, že jste si nevybrali písničku. Doufám, že se trefím do vašeho vkusu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

Moji milí posluchači, dnes to bude o rodákovi z Mikulova, na kterého se trochu neprávem zapomíná. Karel Krautgartner. Saxofonista, dirigent, aranžér a podle mnohých nejlepší československý saxofonista minulého století. Kluk z Jižní Moravy. Narodil se v Mikulově, na gymnázium chodil v Břeclavi a dokončil ho v Brně, kam se s rodiči přestěhoval. V orchestru hrál od 13 let a ve 20 byl jedním z prvních členů orchestru Gustava Broma. Vydržel tam ale jen rok. To není výpověď o Bromovi, to je výpověď o tom, jak rychle Krautgartner rostl. Všiml si ho totiž Karel Vlach a přetáhl ho, nebo jak se říká, dostal.

lano Karel až do Prahy. Tam pak založil taneční orchestr Československého rozhlasu, slavný Točr. Jenže Krautgartner byl srdcem jazzman a tak k tomu časem přibyl ještě Jočr, orchestr jazzový. A mimochodem, když se ptáte, kdo pomohl na svět kariéře Karla Gotta, tak vedle Suchého a Šlitra to byl právě on. Po srpnu roku 1968 emigroval. Nejdříve do Vídně, kde vedl jazzový orchestr rakouského rozhlasu, potom do Kolína nad Rýnem, kde v roce 1982 zemřel. Z Mikulova až k Rýnu a celou cestu se saxofonem. V jeho rodném městě v Mikulově vzniklo sdružení přátel Karla Krautgartnera. A oni každý rok na jeho počest a jako vzpomínku pořádají jazzový večer, je to vždycky v měsíci červnu. U samého zrodu byl pan Ladislav Kolmačka. Potom to vedení, nebo to předsednictví sdružení přátel Karla Krautgartnera přebral Jaroslav Smečka. Bohužel, oba tihleti chlapíci už mezi námi nejsou, odebrali se do jazzového nebe. Ladislav Kolmačka zemřel na sklonku roku 2023 a Jarda Smečka zemřel poslední den roku 2025. Od roku 2026 je předsedou sdružení přátel Karla Krautgartnera Jiří Tichý. A právě jazzový večer jako vzpomínku na svého rodáka pořádají každý rok sdružení přátel Karla Krautgartnera spolu ruku v ruce s městem Mikulov. Já mám tu čest, že už asi šestý nebo sedmý tenhle ten večer jsem pro ně moderoval. Vždycky tam vystoupí velmi zajímavý jazzový muzikant, zpěvák, aranžer nebo někdo, co má opravdu společného s jazzem a miluje jazz. Letos to byl právě swingový a jazzový zpěvák Jan Smikmátor se svým jazzovým bandem. Tož tak. Takže kdo jste znali, vzpomeňte, věnujte tichou vzpomínku Karlu Krautgartnerovi. A teď si ho poslechněme ve skladbě Nebe na zemi.

Moji milí posluchači, je pondělí a samozřejmě v pondělí taky mám pro vás připravenou první indicí, tedy pondělí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní indicie tedy zní: kdybych se měl zastavit na všech místech, kde jsem prý pobýval, musel bych žít výrazně více než těch svých zhruba 7 let. Opakuji pondělní indicii. Kdybych se měl zastavit na všech místech, kde jsem prý pobýval, musel bych žít výrazně více než na těch svých zhruba 7 let. Tak to byla pondělní indicie, jen připomíná moji milí, že ještě bude úterní, středeční a čtvrteční, protože v pátek už budeme odtajňovat, jelikož v sobotu vyráží srdcovky na cesty, jedeme do Buchlovic, kde bude svátek česneku, takže dneska, zítra, pozítří a ve čtvrtek, takže indicie budou pouze 4 a už vám pouštím písničku.

0: je pes.
1: No, moji milí posluchači, a mám tu ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro moji mámu, kterou teď bolí záda a nemůže pořádně chodit. S přáním brzkého uzdravení a s díky za všechno, co pro mě dělala a dělá syn David z Brna. Milý Davide, rád splním vaše přáníčko a zahraji pro vaši maminku, ale bohužel je mi líto, že jste si písničku nevybral. Doufám, že se trefím do vašeho i do vkusu vaší paní maminky. A tady už je písnička.

Což, moji milí posluchači, dnešní pondělní srdcovky pomalilililinku končí, ale jak je mým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Kdybych se měl zastavit na všech místech, kde jsem prý pobýval, musel bych žít výrazně více než těch svých zhruba 7 let. Tak to byla pondělní indicie a ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád pro vás hraju písničky, ale to mě musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi svoje přáníčko namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete taky konkrétní písničku, prosím pěkně, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat, nachystat a zařadit do vysílacího scénáře. Tak, a teď už předávám slovo mému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože za malou chvilinku, tedy ve 9:45, začne soutěž Zámecké léto. A já se s vámi budu zítra v úterý těšit opět po 9:00. Naschledanou.

0: na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Liberecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí, po víkendu vás opět zdraví Pavel Kudrna. Já doufám, že jste si víkend užili, možná jste navštívili některý z objektů, který jsme vám už představili, možná nějaký, kam se teprve chystáme, ale na tom vůbec nezáleží. Ano, je tu pokračování, soutěžní pokračování našeho zámeckého léta, jinak já myslím, že skalní soutěžíci vědí, co se bude odehrávat, vás nové budu postupně instruovat, prostě je to jednoduché. Navštívíme další zámek, představíme vám ho, majitele představí. Kastelány, průvodce, někdy i návštěvníky, dokonce i pesy tam občas zaštěká. No a potom nabídneme soutěžní otázku. No a pokud přijmete pozvání k soutěži, tak je dobré poslouchat tu reportáž, protože soutěžní otázky právě z té zámecké návštěvy vycházejí. Já vás provázím soutěží, ale tím zámeckým létem, nebo těmi zámky, těmi objekty vás provází naprostý znalec František Kinský. A slovo má i dnes.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doksy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak máme za sebou další návštěvu. Zajímavý typ, vidíte, já tam jenom jsem trošku zastříhal ušima, ale to nemám moc rád. Zámecký vibe to má. No má to tu atmosféru zámeckou, škoda, že nemluvíme i na těch zámcích česky. Tak mi promiňte, že jsem teď malinko mravoučný, já to hned napravím, omluvám se za to. Začíná soutěž, začíná právě ta naše velmi oblíbená část našeho zámeckého léta. Hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je ten náš cestovatelský zámecký balíček, který posíláme každý den, pokud někdo uspěje v té naší soutěži. No a v pátek jsme opět losovali, čeká nás to zase ze všech denních výherců, tedy z výherců toho týdne, maximálních může být 5, vylosujeme jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdeme ho v Kostelci nad Orlicí. Pochopitelně je to pro 2 osoby. A na konci prázdnin, úplně na samém konci, poslední den naší soutěže, budeme losovat 3 výherce zámeckých víkendových pobytů. Tak já jsem doporučoval poslouchat ten příspěvek, tu návštěvu natáčel Jaroslav Hořen, jinak naši redaktoři, reportéři se samozřejmě snaží, také fotografují na zámeckém letě CZ, můžete vidět jejich práci. Tak se dáme do soutěže 731 800 900. Začínáme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: byla slovenská zámecká návštěva Peternať. No, musím říct, nemají na Slovensku tolik krásných zámků, jako máme u nás, tak můžeme se chlubit trošku. Paní Marie a je z Hodic. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou to ty Hodice nebo ta Hodice?
1: Ty Hodice.
0: Ty Hodice, takže z Hodic. Paní Marie, jste zámecký typ, ráda navštěvujete zámky, řekněme i hrady nebo jiné památky?
1: Ano, tak, že bych ráda, ale moc krát už jsem navštívila spoustu zámku.
0: Dobře, tak mám pro vás soutěžní otázku. Byla jste někdy na zámku Doxy, nebyla?
1: Na zámku ne, ale v Doxech jsem byla, moc se mi tam líbilo.
0: Jste se koupala, ne, tam v Doxech?
1: No, u Mácháče jsme byli a pak jsme byli v lese na takových zříceninách.
0: A v Třeskoprskách neboli v Doxech jste tedy nebyla. Já mám pro vás soutěžní otázku, týká se zámku Doxy, tak jestli mohu. Jaký šlechtický rod byl v historii nejvýznamnějším vlastníkem zámku Doxy? Za A. Valštejnové, za B. Lichtenštejnové, za C. Kolovratové.
1: Já bych řekla za A.
0: A řekla jste to dobře, moc vám gratuluju. Už zámecký balíček balíme a posíláme. Mějte se hezky, v pátek budete mít jedničku v losování a budu vám držet palce. Ať se daří, zdravím do Hodic, nashledanou.
1: Děkuju, vám taky, nashledanou.
0: Zítra nás čeká zámek Slezské Rudoltice. Už teď se těším, po velkou dne vám přeje hezký den a příjemné, úspěšné pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Železničáři žalují Brno o náhradu škody za poničený most u hlavního nádraží. Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. V Prostějově arboristé likvidují pajasany žláznaté. A dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Správa železnic chce po Brnu náhradu škody za poničený most přes řeku Svratku u hlavního nádraží. Železničáři se kvůli tomu obrátili na soud, aby magistrátu nařídil uhradit přes 30 milionů korun. Jde o náklady na opravy mostu. Jehož stav se zhoršil při výstavbě protipovodňových opatření na konci roku 2022.
2: Podali jsme návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Žalovaným je statutární město Brno.
3: Potvrdil mluvčí správy železnic David Kabele. Mluvčí Brna Filip Poňuchálek namítá, že znalecký posudek neodhalil jednoznačného viníka degradace mostu a že radnice doufá v mimosoudní řešení sporu.
4: Vedení města Brna doufá, že se ta komunikace vrátí ke kulatému stolu.
3: Stejně tak se chce Brno dohodnout i s Českými dráhami, které na město loni podali předžalobní výzvu a chtějí kvůli stejné věci nahradit škodu přes 10 milionů korun. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
5: V tom stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
0: Podle Tejce ústavní soud taky nezaslal prezidentův návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničních věcí a vládě. A to je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Arboristé likvidují v Prostějově vzrostlé stromy pajasanu žláznatého. Invazní druh rychle vytlačuje původní zeleň. Vedení města rozhodlo o zásahu u 8 stromů. Historii rozšíření pajasanu v Česku popisuje dendrolog Zdeněk Špíšek z Olomoucké univerzity Palackého.
6: Pajasan žláznatý pochází ze Severní Ameriky. Původně byl dovezen jako součást různých dendrologických sbírek různých šlechticů. Problém je ten, že byl často vysazován do různé městské zeleně a odtamtud se dokáže dokonale šířit. Sport.
0: Fotbalisté Španělska jsou podruhé v historii mistry světa ve fotbale. Argentince porazili 1-0 v prodloužení. Jedinou branku zápasu dal střídající Ferran Torres.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Vát bude slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně na třídě generála Píky. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dvacátý červenec je Mezinárodní den šachu. I měsíce. Tento den totiž v roce 1969 přistál lunární modul Apollo 11 právě na povrchu této planety. No a ještě jedna dnešní pranostika na svatého Eliáše. Dopoledne léto, odpoledne podzim. Nebo je to naopak, co říkáte? Každopádně máme začátek 30. týdne letošního roku a začíná pondělní dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Připravíme si výtečný letní recept s mangem, vypravíme se do Znojma za historií i kulturou, osvěží vás babské rady a k tomu i písničky, které nestárnou. A nezapomeňte, že léto je stav mysli. Kej jste dobře naladěni a to i díky nám. To je přání Jarky Vykoupilové.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Voda živá doslova protekla po rozhlasových vlnách Českého rozhlasu Brno, a to 12 minut po 10. Já jsem moc ráda, že mi ve studiu dělá milou společnost kolegyně moderátorka Sandra Silná. Ahoj.
1: Ahoj Jarko, dobré dopoledne všem.
0: No, nepřišla si náhodou, že by si jen tak šla kolem, ale ty jsi přišla s receptem.
1: Já jsem přišla mimo jiné i s receptem, ano, protože krom toho si tady dělám přípravu na vysílání, ale recept jsem přinesla a říkala jsem si, že v tomhle pořád ještě horku se možná leckomu nechce úplně dlouho stát
0: Uplotný.
1: Nicméně to jídlo přece jenom potřebujeme. Ono taky není dobré nejíst, když prostě je horko, tak vypustit veškeré jídlo, pak to většinou člověk dohání večer, že má různé chutě. Takže přináším jídlo, které je rychlé na přípravu. Zároveň možná, pokud někdo třeba občas nakupuje i takovéto ovoce, zeleninu, kde máš takový ty bedínky připravené, nebo tašky, kde je třeba něco, co se rychle už musí spotřebovat, a ty supermarkety to většinou nabízí za nějakou dobrou cenu. Občas se tam dá najít i mango, což je takové ovoce, které možná ne každý ví, co s ním úplně počít, než ho jenom prostě sníst, oloupat a sníst. Tak tenhle recept zužitkuje právě třeba takovéhle exotické ovoce, jako je mango. A je úplně jednoduchý. Potřebujete kuřecí maso, ideálně buď takový ten ořez nebo prsa nebo kostičky, případně krutí maso. K tomu jedno mango oloupané, nakrájené na kostičky, nebo kdo by neměl mango čerstvé, tak se dá použít i mražené. A pak samozřejmě sůl, pepř, nějaké dobré koření, olivový olej nebo olej na smažení, a potom ještě, a to je taky důležité, aby to jídlo mělo takovou krémovou konzistenci, ale zároveň nebylo těžké, tak já namísto smetany do omáčky dávám krémový sýr, takový ten v té kostičce, jsou různé značky, většinou je to prostě v tom celofánku takovém,
0: ano.
1: Takže takový nějaký krémový sýr. No a je to úplně jednoduché, ty kostky toho masa se orestují, okoření, opepří, osolí, přidá se to mango a prostě takhle to chvíli podusíte společně, možná se to trošku podlít vývarem potřeba, aby se to nepřipálilo. No a potom už jenom se do toho rozmíchá vlastně ten krémový sýr, nechá se to tak jako probublat. A jako příloha k tomu může být třeba rýže nebo nudle, udon nudle, nebo prostě nějaké nudle, co kdo má rád, jak co komu chutná.
0: No.
1: Ale je to takové zajímavé. A kdo by chtěl, možná dá se tam trošku přidat malinko i třeba chili, takže je to potom takové lehce i pikantní, ale ono do tohohle horka. Všude se říká, jak třeba Indové, že jo, mají hodně kořenitá pálivá jídla a mají taky hodně horko, a že vlastně to koření, to pálivé koření, čili a podobně, kari, tak vlastně ochlazuje. Takže není to nějaký jako protiklad v tomhle horku přidat tam ještě takovéhle zahřívací vlastně koření, protože ono vlastně ve výsledku nás ochlazuje. Takže takový jednoduchý recept jsem přinesla a skutečně za čtvrt hodiny máte hotovo. V podstatě, když to maso je na menší kostičky, tak tím rychleji se na té pánvi orestuje, propeče. Když to malinko podlijete tím vývarem, tak se to ještě jakoby trošku podusí, ale pak vlastně ten krémový sýr vám tu vodu, jak kdyby hezky vám to zatáhne, z toho taková příjemně krémová omáčka, která ale není těžká, když použijete třeba odlehčenou verzi nějakého krémového sýra. Takže takové jednoduché jídlo a máte za chvilenku navařeno.
0: A můžeme na výlet.
1: Ano, a můžete přesně tak, můžete na výlet.
0: Nebo k vodě, prostě ven, protože je léto, jsou dovolené v plném proudu. Sandro, já ti moc děkuju. Musím posluchačům ještě říct, že jsi nepřišla úplně sama, protože u tvých nohou leží ještě jedna krasavice.
1: Ano, moje londýnka, 10letá fenka, původně vyhozené štěně, vypadá jako drátosrstý ohař německý, ale není čistokrevná. No a je to proto, já tady mám ještě ve vedlejší místnosti i mladšího syna, a to je taková realita prázdnin pracujících maminek, že není školka, takže musíme vymýšlet program.
0: Jak to uděláme?
1: Takže my potom odsud jedeme, až si udělám tu přípravu, tak jedeme na výlet dneska do Velkých Pavlovic vlakem.
0: No výborně, tak to je krásný plán, takže moc si to tam užijte výletově. A tobě děkuji za jídlo, které je chutné, a kombinace ovoce a masa je podle mě vděčná a spousta z nás ji má ráda, já tedy moc. Takže děkuji, určitě vyzkouším. A naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno.

0: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jižní hradební příkop za Vlkovou věží ve Znojmě se dnes dopoledne proměnil v místo plné historie na malé i velké návštěvníky. Tu čeká pestrý program inspirovaný středověkem. No a přilákal tam i našeho regionálního stopaře Vojtu Halaše. Vojto, funguje spojení, slyšíme se, ahoj.
2: Ahoj Jarko, slyšíme, dobré dopoledne.
1: Ano, já také slyším ten program kolem tebe. Jak to tam vypadá, kolik je na místě návštěvníků?
2: Tak ve Znojmě to tady odstartovalo hned od 10. hodiny. Začínají se tady scházet první rodiny s dětmi i různé táborové skupinky, jak jsem zjistil, které přivítalo zábavné hudebno-divadelno-kejklířské vystoupení, které právě i teď probíhá. A zatím je tady zhruba 100-150 návštěvníků. V areálu je ale rušno i na dalších místech. Návštěvníci si už za chvíli budou moct vyzkoušet střelbu z luku svést se na ponících. A velký zájem tady je tradičně budí sokolnické ukázky. Nechybí ani předvádění historických zbraní a zbroje v nové věži, kde se lidé mohou dozvědět více o výzbroji středověkých bojovníků i v životě v dávných dobách. A atmosféra tady je velice příjemná, vypadá to, že i děti se dobře baví a zapojují se. A historické kulisy znojemských hradeb dodávají celé akci takový starověký charakter a návštěvníci si mohou připadat, jakoby se na chvíli vrátili o několik staletí nazpátek.
1: A na co se tedy ještě mohou ti, kteří do Znojma zamíří, dnes těšit?
2: Program tady zdaleka nekončí jenom tímto dopolednem. Od 16 hodin se jižní hradební příkop promění v historické vojenské ležení. Návštěvníci se mohou těšit na šermířské souboje i další zajímavosti ze života středověkých bojovníků. Chybět ani odpoledne nebude sokolnická ucházka, ta je naplánovaná tuším na 17.30 a hradební pondělí nabízí program až do 20 hodin. Takže jestli někdo z posluchačů je ve Znojmě nebo v okolí a chce si užít atmosféru středověku, historické ukázky i zábavu pro děti, má ještě tady na hradbách u Vlkovy věže příležitost až do 20. hodiny.
1: Paráda, moc díky za milou pozvánku. Přeji i tobě osobně spoustu hezkých historických zážitků a budeme se těšit v odpoledním vysílání opět naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, anebo tady ve Znojmě naschledanou.
1: Výborně, takže když uvidíte takového sympaťáka ze sluchátky na uších, většinou je to Vojta Halaš, tak se k němu hlaste, pozdravte ho, budeme za to rádi a my ve Znojmě zůstaneme i v rámci naší pravidelné kulturní pozvánky, která zamíří pro změnu do muzea a konkrétně za hračkami.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Aha, a její píseň Take on Me v našem vysílání 6 minut po půl jedenácté. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno vám dělá letní společnost. Což takhle dát si pozvánku do krajiny dětství. Ano, přesně tak. V minorickém klášteře ve Znojmě je aktuálně k vidění výstava sbírky Marie Maderové ze Šenova nazvaná Můj koníček vraný. A to nabízí setkání s hračkami, které v sobě nesou otisk hned několika generací. Majitelka sbírky Marie Maderová propadla starým hračkám natolik, že jich dnes vlastní několik set. Nejstarší z nich mají více než 100 let a ty dřevěné připomínají dobu, kdy se zrodily první mechanické tahací hračky. Vedle nich se objevují i předměty z období první republiky, poválečných let, 50. let i éry socialismu. Každá z nich jako malý svědek své doby, své estetiky i každodennosti. Výstava je zároveň připomínkou toho, jak důležitou roli hrají soukromí sběratelé při uchování kulturní paměti. Právě díky jejich dlouhodobému zájmu, osobnímu nasazení a péči se dochovávají předměty, které by jinak mohly zcela zmizet. Jihomoravské muzeum ve Znojmě proto tuto výstavu vědomě dává prostor pro regionální soukromou sbírku, která má nejen sběratelskou, ale i dokumentační a generační hodnotu. No jak už bylo naznačeno, výstava nabízí tedy různé dřevěné hračky z různých regionů, lidové produkce ze Skašova, Hlinecka, Kroun či Valašska až po prvorepublikovou výrobu hraček ve fabrikách. Návštěvníci se mohou těšit na širokou škálu exponátů, tedy tahací hračky, zvířátka, figurky nebo postavičky různých profesí i oblíbené stavebnice. Součástí výstavy je samozřejmě také interaktivní dětský koutek, kde si ti nejmenší mohou některé hračky vyzkoušet nebo si vytvořit drobný suvenýr. Výstava je tak zážitkem napříč generacemi. Zatímco děti nebo vnoučata budou objevovat nové podněty, tak vy se jako dospěláci můžete vrátit ke vzpomínkám na své vlastní dětství. Zbývá už jen jedno doplnění. Výstava s názvem Můj koníček vraný je v minorickém klášteře ve Znojmě otevřena ve všední dny i o víkendu mezi 10. a 17. hodinou a potrvá až do 11. října. Máte tedy dost času na to ji stihnout.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Odkud?

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Kapela Miraj a jejich Cesta z města, přesně ta hudba za volant na cesty, pro vás možná cesty do zahraničí, na chalupu, za výlety, za zážitky. Každopádně jeďte šťastně, jsem ráda, že vám společnost dělá dobré dopoledne Českého rozhlasu Brno. A teď vám naservíruji dnešní babské rady. Nabídnou jednoduché a zajímavé recepty na domácí letní nápoje, které osvěží, doplní energii a zachutnají nejen v horku, ale třeba i ve dnech, kdy je malinko pod mrakem.
1: Babské rady.
2: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybí, smaliny, borůvky nebo ostružiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez cenového stropu. Řidiči ve Znojmě od dneška nezaparkují na tamním náměstí Svobody. V pěstírně svatoanenské nemocnice vypěstovali nový typ léčebného konopí. A dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Česku od dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví.
2: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
0: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva zdraží, a to kvůli navýšení spotřební daně u nafty, ale také kvůli aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Parkoviště na náměstí Svobody ve Znojmě je od dneška do konce července uzavřené. Dělníci dokončují jeho rekonstrukci. Opravenou část teď musí napojit na stávající silnici a chodníky. Upřesňuje nezávislý místostarosta Jiří Kacetl.
3: Budou se tam vlastně upravovat autobusové zastávky a tak prostě. A prosíme tedy všechny občany o trpělivost, aby těch 11 dní parkovali teda někde jinde, všude v okolí, naproti vlastně náměstí Svobody při začátku Pražské třídy nebo u zimního stadionu a kdekoliv jinde.
0: Omezení skončí 1. srpna, kdy město náměstí Svobody zároveň opět zprůjezdní. V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná, místy se může objevit i déšť. Přes den bude mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na Moravě teploty vystoupají k 25 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Rtuť teploměrů klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat. V neděli by mohlo být až 31 stupňů. Pěstírna Fakultní nemocnice Brno začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali Johan podle vědce Gregora Johana Mendla. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celé republice, pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
4: Nyní pracujeme na tom, aby jsme měli další odrůdy k dispozici. V současné době máme v pěstírně nasazenou odrůdu s vysokým obsahem THC, kde se bude pohybovat tato koncentrace až kolem 20%, a toto léčebné konopí bude určeno pro pacienty, kteří vyžadují tento vyšší poměr.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 směrem z Vyškova do Brna přetrvává silnější provoz. Fronta je nesouvislá, chvílemi se zpomaluje už před sjezdem na Rousínov okolo 218. kilometru. Výrazněji potom v okolí Holubic na 211. kilometru. Vše se rozjíždí až za exitem 196 Bratislava. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jak se posuzuje kvalita medu? Co jí může ohrozit? Jak med správně skladovat? A kde si ho koupit, aby to bylo bezpečné? Jakou životnost vlastně med má? O tom všem bude řeč v následující hodince dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. Začínají totiž pondělní dobré rady. A já věřím, že vás i dnes budou bavit. A ráda v úvodu připomenu spojení se studiem 726465200. Dobrý poslech i náladu vám přeje Jarka Vykoupilová. We'll be right back.

0: Flerec začal zvesela tuhle hodinku našeho dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Konkrétně tedy Dobrých rad, v kterých už vítám odbornici nejen na med, je to Lenka Vorlová, profesorka z Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity v Brně. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, já vás všechny moc zdravím.
0: Budeme to mít dnes na sladko společně, protože naším tématem je med a jeho kvalita. Co se vlastně při zjišťování kvality medu posuzuje?
1: Při zjišťování kvality medu se posuzuje řada kritérií. Ty kritéria jsou stanoveny v národní legislativě a ta přesně kopíruje evropskou legislativu. Je jich mnoho. Problém zůstává ten, že dnes zjistila Evropská vlastně Unie přes tuto legislativu, že většina dovozových medů je falšovaných. Takže se k tomu přidávají další a další kritéria, aby se odhalilo nejen jakost, ale i to falšování.
0: Mm-hmm. Takže je to možné s moderními technologiemi na tohle přijít?
1: Ano, musí se do toho vložit spousty peněz, co Česká republika udělala dozorové orgány. Ta je v podstatě dnes na špici v té Evropské unii a je toho schopna.
0: Kdo oficiálně tedy hlídá kvalitu medu?
1: Kvalitu medu v České republice mají velmi, řekla bych, úspěšně mezi sebou rozděleny dvě instituce. Jednak je to Státní zemědělská potravinářská inspekce, která vlastně kontroluje právě to falšování, autenticitu, jakost a botanický původ a tak dále. Mm-hmm. A potom v podstatě tu oblast celou pro výroby, hygienu pro výroby včelstva, léčení včelstvech, rezidua antibiotik a další věci kontroluje Státní veterinární správa.
0: Kdybychom mohli nějak všeobecně říct, co může tu kvalitu samotnou ohrozit, co je podle vás tím nejzásadnějším faktorem?
1: A dneska je to zcela určitě přidávaný právě těch medů, které v podstatě ani nejsou ve velké části medy, ale bývají to třeba jenom cukerné syrupy, nebo prostě ten med je nějakým jiným způsobem porušen natolik, že už není medem.
0: Takzvaně pančovaný, jako kdyby byl ředěný něčím.
1: Může se tak, anebo jsou tam i jiné látky, které hovoří o tom, že ten med už není medem.
0: Dá se pro lajka pohledem nebo přičichnutím třeba zjistit, že med není v dobré kondici?
1: No, těžko, protože v obchodě vlastně nemáte moc šanci si to otevřít, že? Takže tam jedině, kdybyste viděli třeba bublinky, nebo by vás u květových medů mohlo zarazit, že vůbec nekrystalizují, protože je to normální vlastnost u těch květových medů. A po otevření potom možná na kyslý pach, ale jinak v podstatě ten konzument při nákupu je dost limitovaný. Ano. Mm-hmm.
0: Takže je lepší nakoupit třeba med přímo od nějakého známého včelaře, o kterém vím, že to dělá poctivě.
1: No to moc doporučuju, protože včelaři opravdu mají vysokohodnotný produkt, který ještě neprošel ničím dalším. Takže pokud máte možnost přímo od včelaře.
0: Je to cesta jistoty, jak se
1: ano,
0: říká.
1: Ano, to je cesta naprosté jistoty.
0: Já jsem moc ráda, že si povídáme dnes o medu. Lenka Vorlová je naším milým a vzácným hostem a my si po chvíli hudby dáme další dotazy. Třeba budou i ty od vás. Připomínám spojení se studiem 726 465 200.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Když se řekne med, představíme si samozřejmě něco sladkého, ostatně třeba medové dny se říká o dnech, kdy nám velmi dobře, já jsem ráda, že v dnešním dobrém dopoledni máme medové téma, protože si med určitě pozornost zaslouží. Lenka Vorlová z Fakulty veterinární hygieny a ekologie je naším hostem a povídáme si o medu. Hodí se určitě položit i otázka, jakou životnost med má, pokud tedy není nějak specificky ošetřena, bereme ho od toho pana včelaře.
1: Tak děkuji za otázku, to je hezká otázka moc, protože med je vysoce trvanlivá potravina, takže u ní se určuje takzvaná minimální doba trvanlivosti. V podstatě obvykle je to 24 měsíců, teda 2 roky. Může být někdy ještě prodloužena, klidně i někteří včelaři udávají i delší, je možno do těch dejme tomu ještě o nějakých 6 měsíců tu dobu mít delší, ale oběžná je 24 měsíců. Nicméně to je zrovna potravina, která vám doma vydrží roky a roky. Takže není třeba se
0: bát
1: nebo se děsit toho, že už tam uplynula ta doba minimální trvanlivosti. I po této době je převážná většina medu v pořádku.
0: Posluchačka Jana nám napsala zajímavý dotaz. Jak se váš host dívá na to, že se dnes do medu přidávají například ořechy, ovoce, koření, bylinky? Neškodí to jeho kvalitě?
1: A ne, neškodí, určitě ne. To už jsou potom ty medové výrobky, ale vůbec neškodí. Ale med jako takový se může označit jedině tehdy, jestliže do něho není nic přidáno. Ale když se přidá, je to výrobek s medem nebo
0: medová pochoutka,
1: tak proč ne?
0: Proč ne? Tak o ořechy v medu, o tom se říká, že to je energetická bomba, že člověk, když je vyčerpán, má si dát něco takového. To byste souhlasila?
1: To bych souhlasila, ale asi si to už nemůžu dát, protože už jaksi jsem se dobře měla.
0: Často se teď aktuálně v létě, to stáčení medu je opravdu teď v těch posledních dnech velmi aktuální a med se někdy nabízí třeba i podél cest, když jedeme autem, jsou nějací prodejci. I tam byste doporučila jeho koupy, nebo jak se zorientovat, na co se třeba ptát?
1: No, tady je trochu potřeba být ostražitý, protože pokud tam není zřejmý původ, není to registrovaný prodejce, včelář, který to tam prodává, tak bych to teda upřímně nekupovala. Ale pokud je to registrovaný včelář,

0: Právě které povolené nejsou, tak je možné například teplotami kolem těch 40 stupňů trošinku změnit nebo snížit tu krystalizaci, kterou teda ti konzumenti třeba nevidí hezky v tom obchodě, ale jinak v podstatě ten včela s tím nic nedělá, protože ten med je, jaký je, a není potřeba úprava. Ale teď, když bychom se zaměřili na to, co se nesmí a co se dělává, tak je to přídavek například karamelu, aby ten med byl tmavší.
1: Aha.
0: Protože když je tmavší, tak on vypadá jako medovicový med a můžeme si za to představovat vyšší cenu.
1: Mm-hmm.
0: A nebo se může přihledat na tu nepovolenou teplotu, třeba na těch 50 stupňů. On se ztekutí, to znamená, je déle tekutý. Navíc tam vznikají látky, které vlastně jsou tmavě zabarveny, mají ladovou reakci, anebo větší množství hydroxymetylfurfuralu. To všechno přispívá k tomu, že on stmavne. A pak to nás vypadá jako med medovicový květový. Třeba med vypadá jak med medovicový. Ale to už jsou nepovolené záležitosti.
1: Říká Lenka Vodlová, host našeho dopoledního vysílání. My si o konkrétních druzích medu budeme povídat za malý okamžik a já opět připomenu spojení se studiem. Ptejte se nebo s námi sdílejte svoje zkušenosti. Budeme za to rádi. 726 46 5200.
2: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Michal Tučný a jeho cesty toulaví v našem dopoledním vysílání. Připomínáme, že v tom krásném prázdninovém čase pro vás stále máme i užitečné pondělní dobré rady. Poradně o medu mám dnes vzácného hosta, paní Lenku Vorlovou, profesorku z Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity v Brně. A ten med probíráme ze všech možných stran. Není med jako med, takže jaké druhy medu rozlišujeme? Pojďme si je popsat, i jak vypadají, jak chutnají, jak voní, z čeho vlastně jsou.
1: No tak já vás ještě jednou zdravím, kdo jste třeba přišli později, tak rozeznáváme med květový, med medovicový a med smíšený. V podstatě se jedná o to, že to charakterizuje tu pastvu, kterou ta včela v té době má. Většinou ty medy nektarové neboli květové jsou ta časnější snůška a potom to pozdější léto, pokud se zadaří, tak jsou přechodně medy smíšené, kde se to míchá a potom na konci jsou medy medovicové. Ty medy květové, tam je to o tom, že tak včela sbírá vlastně nektár, teda ty šťávy s pylem, kdežto medy medovicové, tak ona sbírá vlastně výměšky hmyzu stejnokřídlých, jako jsou třeba mšice, které vlastně sají z těch rostlin ze sítkovic, sají ty sladké šťávy, projde to jejich zažívacím aparátem a obohatí se to, přemění se to a to, co oni potom kladou na ty třeba listy nebo jehlice, tak to potom ta včelka sbírá. Takže liší se to potom složením a liší se to i tím vlastně tou pastvou původní. Mm-hmm.
0: Může třeba ta konkrétní lokalita nebo čistota přírody v tom okolí konkrétního úlu ovlivnit tu výslednou chuť?
1: To určitě. Například řada medů medovicových, jedlové medy a různé jiné medy mají jinou barvu, jiné aromatické látky. To velmi ovlivňuje. Ten botanický původ je vlastně klíčový v tom, jak ten med chutná.
0: Výborně, pojďme si ještě říct, jaké jsou ideální podmínky pro skladování medu, aby nám vydržel, tedy teplota, světlo, v jaké nádobě. Pojďme to projít podrobně.
1: Mm-hmm. Takže do ledničky bych med nedávala, protože bychom ho měli hodně tuhý, tak lednice asi, chladnička asi ne, ale určitě tma, tedy tmavé místo, nikdy ne přímé sluneční světlo nebo světlo, protože tam se ničí potom ty cenné látky, potom teplota, tak 10 až 20 stupňů, ideálně kolem 15, no prostě 10 až 20 stupňů, a dobře uzavřenou nádobu, protože med je schopen poutat vzdušnou vlhkost a pachy a mohl by v podstatě začít třeba kvasit, nebo by se mohl zničit.
0: Mm-hmm. Takže i kdybych med třeba nabírala klasickou lžičkou, co by takzvaně mlsná huba, může to tak být, že člověk jako olizuje a vrací tu lžičku zpět, to asi není úplně
1: to
0: dobré.
1: To není dobrý.
0: To nedělejme to, přátelé.
1: To
0: pojďme
1: není
0: upozornit.
1: Úplně dobrý, když řada lidí to asi dělá, já se nedivím.
0: Aha, takže nedělat. Co tím můžem způsobit? Sobě, když to uděláme.
1: No, mohli bychom to kontaminovat, pak ještě třeba tomu přidáme jednak i třeba zvýšit vlhkost, protože že jo, zůstává nám tam třeba trošku slin, nedej
0: ano,
1: bože, a tak
0: ano,
1: dále.
0: Ano.
1: To znamená všechna ta kontaminace, dejme tomu trošinku, se to malinečko zvodní a už se tam mohou ty procesy eventuálně rozběhnout. Takže
0: ne.
1: I když je to vysoce údržná potravina, tak přesto raději ne.
0: Tak já jsem ráda, že už to máme malinko víc jasno. Naším hostem je stále Lenka Vorlová. Povídáme si o kvalitě medu. Možná patříte mezi včelaře nebo minimálně ty, kteří med rádi mlsají, tak věřím, že všechny ty rady, které zaznívají teď v Českém rozhlase Brno, pro vás budou užitečné. A můžete se nás i na cokoliv zeptat. 726 465 200.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Společnost vám dělá dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 7 minut po půl 12 a my si stále povídáme o kvalitě medu. Telefonní linka 726 46 5200 je otevřena vašim dotazům a my se na ně samozřejmě velmi těšíme. Paní Lenky Vorlové, se teď zeptám tedy ještě já, jak s medem zacházet v kuchyni, jaké teploty vlastně snáší a kdy se z něho ztrácejí ty vzácné obsahové látky?
1: Takže v kuchyni nejlépe, pokud bychom mohli ten med ponechat maximálně do 50 stupňů. Jakmile zvolíme větší teplotu při jakýkoliv kulinární úpravě, už se tam začínají jednak ztrácet ty biologicky aktivní látky a tvořit se tam látky, dejme tomu od 60 do 80 stupňů už i které nechceme. Takže čaj, káva, počkejte, až vám to vychladne na těch pod 50 stupňů a teprve potom si to tam dejte, ten med.
0: To je dobré připomínat a vědět a já už zvu do vysílání dalšího, tedy někoho z volajících. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, zdravím vás tam a prosím vás pěkně, chtěla bych se zeptat, posluchačka z Brna. Já jsem dostala v loni, asi mám ho rok, med, a on byl tekutý a teď a nahoře neobráceně, dole byl pevný a dole nahoře byl tekutý. A teď už to teda houstne všechno. Je to v pořádku nebo...
0: Děkujeme za dotaz.
2: Je to nějaký špatný. Ano. Děkuji vám pěkně za odpověď.
0: Ano, my děkujeme za poslech i za zavolání. Tak jak to je s tou krystalizací?
1: Jste hodná, že jste zavoláte, krásný dotaz. To je normální. Úplně normální, ten proces té krystalizace v podstatě v medu, který je opravdu autentický, to znamená, není ničím porušený, probíhá od spodu, ta krystalizace je nejdříve na spodu a postupuje dál a pokud vám za chvilku zkrystaluje celý, to znamená, bude pevný v celé té části, všecko je to v pořádku.
0: Kdybychom chtěli vrátit tu teku, to stačí nějaké to prohřátí jemné?
1: Můžete prohřát, dejme tomu, maximálně do 50 stupňů. Ideálně teda, pokud byste to chtěli udělat, tak si dejte do kastrůlku nebo do něčeho vodu a ve vodní lázni to prostě ano, tu sklenici prohřát.
0: Funguje to, máme zkušenosti. Další dotaz. Kdo pak nám volá právě teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tu je posluchačka ze Slovenska.
0: Ano, zdravíme moc srdečně. Děkujeme za poslech.
3: Mária. No a počkejte, já si stlumím rádio.
0: Dobře, stlum, teď tam nemáme ozvěnu a jsme zvědaví na dotaz, který k nám putuje až přes hranice a jsem ráda, že ano. Český rozhlas Brno vám dělá společnost.
3: Ano, já stále vás počúvám od rána do večera.
0: Děkujeme, tak vtejte se, jsme tady pro vás.
3: Do noci, do jednej hodiny ještě počúvám.
0: Vy jste vzorná, děkujeme. No. Máme radost.
3: Chcela by som sa opýtať, pani, ja mám cukrovku a syn má včely a on vždycky ako dá med. No a či ho môžem jesť, ja ho teda akože do včelka som nejedla, ale či ho môžem jesť, aj keď mám cukrovku.
0: Zajímavá otázka. Děkujeme, ešte jednou přejeme hlavne zdraví, krásne léto, tak odpoveď zní.
1: No. S medem je to tak, že vlastně kromě trošinky vody jsou to samé sacharidy a další biologicky aktivní látky. Takže trošinku problém máme s tou vysokou koncentrací cukru, ale myslím si, že když byste si osladila kávu nebo čaj žičkou medu, tak se nic nestane.
0: Člověk si musí hlídat množství.
1: Ano,
0: potom to asi je
1: to o množství. Ano, přesně tak.
0: Tak ještě jeden dotaz stihneme. Krásné dopoledne, dobrý den. Kdo volá teď?
4: Prosím vás, chtěla jsem se zeptat, když koupíte med od včelaře a máte smůlu a je skvašený, co s tím?
0: Jestli se to dá napravit. Aha, děkujeme, to je zajímavé téma.
1: Vrátit včelaři, ale abych pravdu řekla, včelaři si tak hlídají kvalitu a skladují to v podmínkách, ve kterých mají, že bych se moc divila, kdyby se to stalo.
0: Tak asi stalo podle posluchačky.
1: A potom teda zajet zpátky a on vám ho 100% vezme zpátky.
0: Vezme zpátky, vymění, protože vymění. Je to tedy chyba v té manipulaci s medem, postočení.
1: Určitě.
0: Děkujeme, Lenka Vorlová, stále hostem našeho dopoledního vysílání a po chvíli hudby opět prostor pro vaše dotazy. Těšíme se.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: There she was,

0: Posloucháte Dobré rady Českého rozhlasu Brno dnes na téma kvality medu a já už nebudu váhat a pro paní Lenku Vorlovou máte dotazy, voláte nám, děkujeme za to, zvu do vysílání dalšího z posluchačů, hezké dopoledne.
1: Ano, hezké dopoledne, zdravím všichni posluchače a chtěla bych se zeptat, co je to pastovaný med.
0: Děkujeme za tuhle praktickou a hezkou otázku.
2: Já vás moc zdravím. Pastovaný med je velmi oblíbený, protože neteče tak, jak klasický med. To znamená, krásně se to používá třeba na chleba nebo na jiné pečivo. A je to med, který se vlastně jemňunko zkrystalizuje a takhle se zahustí. A ta forma toho, té úpravy je zcela v souladu s tím, že ten med si zachová všechny svoje dobré vlastnosti.
0: To jsme potřebovali slyšet, je to úplně v pořádku. Tak další dotaz, opět od posluchačů, hezké dopoledne.
3: Dobrý den, já vás zdravím, tady posluchač od Kyjova.
0: Ano.
3: Zdravím vašeho hosta a mám na něho dotaz. Máme různá onemocnění včel, tak jsem se chtěl zeptat, jestli tady toto onemocnění, jakékoliv, se přenáší do výsledného produktu, takže do medu, a jestli je to nějak škodlivý na člověka.
0: Děkujeme, zdravíme vás na cesty do auta. Díky za zavolání, zajímavá otázka.
2: Ano, moc zajímavá, já vás zdravím na Jižní Moravu. Já musím říct, že ano, máme onemocnění včelstvech včela, že to moc trápí, ale nemusíte mít strach, že by se to přenášelo do medu. Spíš teda to ohrožuje celé to včelstvo a jejich potenciál ten med tvořit, ale nemusíte mít strach, že by se něco z těchto onemocnění přenášelo do medu.
0: Tak děkujeme i za tuhle odpověď i otázku. A další volající, kdo pak? Dobrý den.
4: Tady posluchač z Brna, dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, koupil jsem květový med země původu Bulharsko, Ukrajina, výrobce Polsko. Provádíte nějakou kontrolu ohledně škodlivých látek?
2: Ano, ty kontroly se dělají. Dělá to jak státní veterinární správa, tak vlastně státní zemědělská potravinářská inspekce. Samozřejmě většinou nelze zkontrolovat všechny šarže. Ale med, který se u nás prodává, musí splňovat kritéria vlastně Evropské unie. To znamená, ty kritéria jsou velmi přísná. Takže ano, tyto medy se kontrolují, ale samozřejmě nemůžeme očekávat, že každá sklenice prošla kontrolou, protože ten potenciál toho, té kontroly není tak velký. Víte, nezasáhne to úplně všechny ty medy, ale zrovna to, co říkáte, bych se tak neobávala. Většina těch zemí, jak jste ji jmenovala, jsem to úplně nepostřehla, jsou země
0: Polsko,
2: Evropské
0: Bulharsko,
2: unie. Ano,
0: Ukrajina.
2: To znamená, mělo by to být tak, pořádku, že musí dodržovat kritéria Evropské unie a ty jsou opravdu přísná.
0: Pojďme si ještě na závěr připomenout, že v ověřování pravosti medu jsme v naší republice na vysoké úrovni a zmiňte ještě aktuální případ ze Slovenska.
2: Ano, to bych moc chtěla zmínit, protože v tom bychom se asi mohli pochválit, respektive náš tah na branku zjišťování autenticity neboli pravosti medu, což je obrovský problém, zejména mimo EU s těmi dováženými medy a naše dozorové orgány vlastně jako první vlastně zavedli velmi sofistikovanou metodu na zjišťování vlastně cizích enzymů v medu, což je velmi častý případ technologického falšování a tuto metodu provádí a právě touto metodou byly odhaleny falšované medy, které byly v řetězci vlastně získány na Slovensku nebo pocházely ze Slovenska z řetězce a tam se právě odhalilo toto falšování. Takže v podstatě zatím naše dozorové orgány jsou úplně na špici, ale v harmonizaci vlastně s ostatními státy bude ten postup pokračovat v tom, že se ty metody budou zlepšovat, musí se samozřejmě nakupovat hodně drahá zařízení na to zjišťování té pravosti medu, ale toto je teď klíčová otázka, aby jsme se tomu vyhnuli.
0: Čas je neúprosný, už jsme ho vyčerpali. Paní Elenka Vorlová, profesorka z Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity v Brně, byla naším milým hostem. Ať se vám daří, krásné léto, hodně zdraví a těšíme se třeba při některém z podzimních dílů dobrých rad pro změnu na téma kvality mléka. Opět naslyšenou, naviděnou.
2: Já moc krát děkuji za pozvání. Všechny vás zdravím, přeji vám klidné dny a bylo mi ctí.
0: Nashledanou. Naslyšenou. Jarka Vykoupilová taktéž děkuje za pozornost a přeje jen to dobré. No a ve čtvrtečním dopoledni mě tu zase máte.
5: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Porota vybrala vítězný návrh městského domu v Tišnově. Advokáti odmítají nepromlčitelnost vražd, podle nich nepřinese reálný efekt. Brno hostí 21. ročník Bohemia Jazz Festu a bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Tišnov dnes v online prezentaci představí vítězný návrh architektonické soutěže na městský dům. Multifunkční budova v Rýgrově ulici nabídne zázemí pro obchody, tělocvičnu a až 120 parkovacích míst. Odborná porota vybrala z 6 návrhů projekt architekta Pavla Jury, doplňuje mluvčí města Kateřina Šikulová.
4: Jeho tvorbu znají obyvatelé Tišnova například už z realizace Smuteční síně. Porota ocenila, že ten jeho návrh doplňuje stávající urbanistickou strukturu a přesvědčivě dotvořuje to významné nároží ulic Rýgrova a Drbalova, kde má ten městský dům Tišnov vzniknout.
2: Radnice odhaduje náklady na výstavbu na zhruba 200 milionů korun. Česká advokátní komora se vymezila proti snahám o zavedení nepromlčitelnosti vražd. Podle profesní organizace by změna nepřinesla žádný reálný efekt a znamenala by naopak zátěž právního systému. Advokáti poukázali na to na dnešním setkání s novináři, že k problematice se neuskutečnila odborná diskuze, nebo také na to, že promlčecí doba vražd se teprve letos zvyšovala z 20 na 30 let. Nepromlčitelnost prosazuje skupina senátorů a až také minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Do parku na Moravském náměstí v Brně se dnes a zítra vrací Bohemia Jazz Fest. Jeho součástí bude 6 koncertů domácích i zahraničních umělců. První z nich, česká kapela Pluto, vystoupí dnes od 17.30. Celý festival je zdarma. Smysl přehlídky přibližuje jazzový hudebník a zakladatel festivalu Rudy Linka.
5: Dát špičkovou hudbu do prostoru, aby všichni k tomu měli přístup, aby vlastně lidi, kteří vůbec se nezajímají o jazz, jako o to slovo jazz, se vůbec se třeba ani nezajímají o hudbu, aby najednou šli okolo a když by je to zaujalo, aby zastavili, poslouchali a když by to nezaujalo, aby šli dál.
2: Brno hostí festival pravidelně od roku 2010. Jako jediná ze všech 5 zastávek v republice má 2denní program. V ulicích Prostějova začali arboristé likvidovat invazní pajasan žlaznatý. Radnice vytipovala několik lokalit, ve kterých odborníci vzrostlé stromy navrtávají a do děr vstřikují herbicid. Jeho účinek se projeví za několik týdnů.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převažovat polojasno, chvílemi oblačno, jen s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer se pak začne vyjasňovat. Rozptylové podmínky budou dobré, během dne velmi dobré, foukat by měl mírný vítr, no a biozátěž zůstává také mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně projíždějte na 10. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno, tam mezi pruhy leží plech. S omezením po nehodě počítejte u Tulešic na silnici do Vémyslic, tam u ní zasahují záchranáři a nehoda je hlášena na silnici 55 u Rohatce. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Pěkný den, přátelé, od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to lidovou polkou Katerinko Stáně hore, kterou nás potěšila mistříňanka. A kdo má svátek, oba kolendáře se zhodují na jméně Eliáš a Ilja. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. I dnes, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpěváčky v projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. Já se velice těším, kdo pak se asi dovolá. Připomenu ještě telefonní číslo 726465200. No a teď už písnička slibovaná. Mám já košilku Miloslav Nauč, Richard Plachý a Zdounečanka.

Kvalčík nám dozněl, mám já košiličku z Dounečanka dohrála a přátelé, bohužel se k nám nikdo nedovolal ze zpěváčku, tak budeme pokračovat, budeme čekat, že nám zavoláte. Já ještě připomenu číslo telefonní 726465200. Těším se na vás, takže mějte odvahu, dobře to všechno dopadne. Ale já teďko dám přání a dáme písničku a budeme čekat, kdo zavolá. Tak v pondělí 20. července oslaví své další krásné narozeniny paní Marie Juračková z Černovic u Blanska. Takže jak zní přání? Milá Maruško, k tvým krásným narozeninám ti z celého srdce přejeme vše nejlepší, hodně a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobní i rodinné pohody, hodně radosti z tvých dětí, vnoučat a celé rodiny i dobrých přátel a krásných zážitků z dobré dechovky, kterou máš tak ráda a hojně navštěvuješ. To vše a ještě mnohem více ti upřímně a z celého srdce přejí kamarádi Toník a Ludmila. A písničku prosíme zahrát také jejímu manželovi Luďkovi jen tak pro radost, potěšení a povzbuzení. Tak předali jsme a písnička Pavel Svoboda, Blanka Kaňová, Dvérka a Lacaranka.

0: Vítám ve vysílání paní Janu Bartákovou z Horního Štěpánova. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny moc posluchače, ale omlouvám se, protože jsme tady měli vnoučky už na prázdniny a bohužel všichni zpívají, máme 10 vnuků, ale chtěla bych moc popřát svému milovanému manželovi, který dneska slaví 70 let a vnuk Oldřich slaví dneska 24 let, takže jsou to všechno muzikanti, ale bohužel by vám mohl zaspívat jenom manžel. Nebo...
0: Takže... Už ty malé děti nemáte tam, ano?
1: No už bohužel, teďka zrovna nemáme, odjeli.
0: A, to je škoda. No. Dobře, no tak manželovi budete přát, že jo, hodně zdraví, štěstí a k jeho narozeninám, že ano?
1: Ano, ano, boží požehnání všem, kdo mají dnes narozeniny, svátky, tak všem ano. Přeji i všem do rádia. Přeji všechno nejlepší
0: ano,
1: požehnání.
0: A to se hlavně neomlouvejte, protože prostě to je na lidech. Zavolají, nezavolají. To je prostě, tak to je, svoboda. Paní Jano,
1: já vám přeji. Máte krásný den.
0: No také přeji. Tak už je tak jako chladněji, vidíte, je lépe, tak to je dobře. Tak, paní
1: no ale
0: Jano.
1: Vnučka Tonička často volá panu Junákovi do srdcovek, tak ta bývá velmi často v rádiu, má ho moc ráda.
0: Vidíte, tak to mě mrzí, že nás to minulo. Tak paní Jano, já vám přeji také vše dobré, ať se daří a nashledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
0: A já tady připojím ještě e-mailovou poštu, máme tady dopis další. Dobrý den, vážená redakce, obracíme se na vás s prosbou o zveřejnění gratulace pro mého manžela Pavla Kabelu z Boleradic, který dnes slaví 70 roků. Milý náš oslavenče, slaví své krásné životní jubileum, 70 let života. Z celého srdce ti děkujeme za lásku, obětavost a pracovitost, si pilířem naší rodiny. Ať Bůh žehná další roky tvého života, prožité v dobrém zdraví, pohodě, spokojenosti a radosti z rodiny i malého hospodářství. Vinohrádek ať dává dobrou úrodu a včeličky snáší hodně medu. S láskou manželka Marie, dcery s rodinami a celá rozvětvená rodina. Vnučka Vaneska dědečkovi za vše děkuje a posílá pus, autobus. To je naše heslo. Za odvysílání gratulace vám děkuji. Tak... Jdeme na další tady telefony, takže zkusíme, uvidíme, třeba budeme mít štěstí. Tak, halo, kdo se k nám dovolal? Morava krásná zem, máte prosím zpěvavé dítě?
2: Ano, tady Kubíček Kovařík.
0: No to je skvělé, takže já si s dovolením jenom napíšu vaše ctěné jméno, teda vašeho vnoučka, asi předpokládám.
2: Ano, je to Jakub Kovařík.
0: Takže Jakub Kovařík, ano, Kovařík. A prosím, kolik má let?
3: 8.
0: 8 let, dobře. No a jakou bude zpívat písničku?
3: Když jsem já sloužil, to první let.
2: Musíš pěkně nalazit.
0: Dobře, tak prosím pěkně, já to za chvilku odstartuji a jenom prosím, vy jste babička nebo maminka?
2: Babička.
0: Babička, jenom vaše jméno.

0: Kaczenku za to, a ta kaczka chodzi bosa, a ta kurze kra... A to kurze kra, kurze biega po dworze, ma panenka placze doma w komorze. Když jsem nasloužil to třetí leto, vysloužil jsem si husičku za to. A ta husa chodí bosa a ten škrabla to tlačka. A to kuře krá, kuře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. Když jsem nasloužil to čtvrté leto, vysloužil jsem si prohlédko za to. A to prase jako pepř a ta kačka chodí bosa a ta... A to tlačka, a to kuře krá, kuře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to páté leto, vysloužil jsem si telátko za to. A to tele hubou mele, a ten bez jako vec, a ta hufu tam chodí bosa, a to kočka zblá to tlačka, a to kuře krá, kuře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.
1: No tak výborně, my ti tleskáme, ano, Jakubku, prosím tě, potěšil si naše posluchačky, posluchače a posluchačky, když jsem já sloužil, tak se jmenovala ta písnička, viď, nezmýlila. Uh-huh. Ano, výborně, no prosím tě, mohu tě jenom tak malinko vyspovídat?
2: No.
1: Dobře, tak jak trávíš léto prázdniny, ty jsi u babičky?
2: Jo.
1: Ano, no tak babička Anna, a prosím tebe, tak nám něco o sobě povíš. Chodíš někam zpívat, hraješ na nějaký nástroj?
2: Hraju na kytaru, ale nechodím nikam zpívat.
1: Dobře, no tak hraješ na kytaru, to je pěkný. No a co tvoje rodiče, zpívají, hrají na nějaký nástroj?
2: Máma hraje na klavír a na flétnu, ale táta jenom zpívá.
1: No tak to je perfektní. A kdo ti učí písničky? Sám nebo?
2: Na kytaru.
1: No, myslím jako, jestli si ty písničky vždycky vybíráš sám, nebo ti třeba maminka nějakou? Nebo...
2: Vybírám.
1: Vybíráš, aha, dobře, dobře, dobře. No tak ty máš prázdniny, tak určitě asi děláš takový ty klukovský věci, ne? Jezdíš na kole, co?
2: Fotbal, tak.
1: Fotbal, no dobře. Tak to máme radost, že máme kromě toho zpěváčka i sportovce. Dobře, tak poslyš, já ti moc děkuju, že jsi zavolal, že zavolala babička, paní Anna. Já ti gratuluji a pokud to všechno dobře dopadne, protože v neděli bude slosování, no tak můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Tak byl jsi už v Brně v zoo, nebo ještě ne?
2: Jednou byl.
1: Jednou jsi byl. No a tak já myslím, kdyby to vyšlo a vyhrál jsi, tak by ses tam těšil ještě po druhé.
2: No.
1: Ano, tak by to bylo takový dobrý dobrodružství, viď? Tak jo, tak my ti moc děkujeme, přejeme ti krásné prázdniny, buď na sebe opatrný, no a jak se říká ahoj a písničku jako ahoj. Dárek posíláme, ano? Naschledanou.
2: Děkujeme.
1: Kteráže to bude pod Lanchotem cestička.
3: Český rozhlas Brno.

Tak pojďme na e-mailovou poštu, přátelé. Dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro paní Alenu Málkovou ze Zádveřic, která se dožívá krásných kulatin. Milá Alenko, nastal čas na oplátku ti popřát zas. Životovzal zase zkrátka, už je tady sedmdesátka. Budíš pravdou dávné rčení star, že člověk nikdy není, když se cítí v duši mlád a život umí užívat. Ať tě vše stále baví, jen to dobré a hodně zdraví. Zdraví, štěstí, lásky dost, spoustu přátel a ze života radost. Tak ještě jednou hodně zdraví a ať ještě dlouho chutná ten šálek, kafíčka a dortíček a plaváníčko. Přejeme život jako sen a spokojenost v něm. Krásný narozeninový den Jana a Jarda Mikulášovi. A písnička Na břeclavském rynečku a Lácaranka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: A jsme zpět, Morava krásná zem, a já vítám ve vysílání paní Ševčíkovou z Morkůvek. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Tak my bychom s manželem chtěli poslat panu Pavlovi Kabelovi do Boleradic taky velké přání, ať se má dobře, hlavně hodně zdraví, ať se ho drží a má hodně lásky od své krásné a hodné rodiny a manželky, tak my mu taky přejeme jenom všecko nejlepší, ať se má dobře a taky, aby mu ty včeličky dodávaly pořád med a aby se věnoval těm svým zálibám, on jich má taky hodně. Tak to by bylo od nás tak, aby jsme mu to popřáli i my.
1: Dobře, tak paní Ševčíková, vám přeji, ať se vám daří, pěkný den a nashledanou.
2: Děkuji, vám taky hezký den, nashledanou.
1: A teď už paní Zdeňka z Velkých Němčic, vítám vás.
3: Děkuji, dobrý den, přeji vám krásný den, vám všem přeji, aby se vám vše podařilo, co si přejete. A já bych chtěla vaším prostřednictvím poslat písničku pro manžele Slabákovi, pro paní Ivánku Slabákovou, ano, a jejího manžela. Přeji jim hodně, hodně zdraví, štěstí a snad už brzy uslyšíme.
1: Určitě, uzdravuje no. Se. Jde to, jde to, jak se step by step, no, krůček po krůčku, jak se říká, ano.
3: Ano, tak je nám smutno po tém hlásku. Ale jsme rádi, že jsme se dovolali, že jste mě to vzala. Moc vám děkuji a tímto bych ještě chtěla poslat tuto písničku do Zambie pro mého vnuka Zdeňka Milouše Ružičky, že on si to vždycky pustí pospátku a už ano. Se těšíme, až nám přijede domů.
1: No ano, taková dálka teda.
3: To je dálka, no jo, tak jo. Tak to moc vám děkuji a písničku aj všem známým do křepí zprovod švábního traktoristy pana Františka Urbánka, to je švábný traktorista a nikdy nezapomene na svou milovanou manželku, takže jim taky posílám tuto písničku a vám všem moc děkuji, nashledanou.
1: Ano, paní Zdeňko, ať se vám daří, nashledanou. Tak a já tady připojím ještě e-mailovou poštu. Dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro paní Alenu Málkovou ze Zádveřic, která slaví krásné kulatiny. Milá Alenko, nastal čas na oplátku ti popřát zas. Život to vzal zase zkrátka, už je tady 70. Budíš pravdou dávné rčení star, že člověk nikdy není, když se cítí v duši mlád a život umí užívat. Ať tě vše stále baví, jen to dobré a hodně zdraví, zdraví, štěstí, lásky dost, spoustu přátel a ze života radost. Tak ještě jednou hodně zdraví a ať ještě dlouho chutná ten šálek kafíčka a dortíček a plavání. Přejeme život jako sen a spokojenost v něm. Krásný narozeninový den Jana a Jarda Mikolášovi. Tak to jsme předali a pojďme na písničku Smutná novina. Jiří Tesařík a Straňanka.

0: Pojďme si poslechnout paní Dohnalovou z Hluku. Vítejte.
1: Dobrý den, tady Dohnalová z Hluku. Já bych chtěla popřát svému bratrovi Františku Ratajskému k jeho 80-letým narozeninám, které zrovna oslavuje dnes, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost. Ať se mu splní prostě všechno, co si přeje. Tomu přeje sestra Marie Dostálová s rodinou a sestra Zdenka Dohnalová s rodinou. Moc krát vám děkujeme. Naschledanou.
0: Naschledanou, pěkný den.
1: Děkuji.
0: A teď se budeme věnovat tady e-mailům. Tak chtěla bych vás poprosit o písničku Jedna růža, dvě růže. Aha, tak někdy zahrajem příště. Nebo jakoukoliv píseň babičce k jejímu krásnému jubileu a to, že slaví právě dnes 80. narozeniny a je to drahé a milované babičce Hedvice Musilové z Brumova. Chceme k jejím krásným 80. popřát moře zdraví, neubývající elán a stále úsměv na tváři. Babičko, děkujeme za vše, máme tě moc rádi. Posíláme ti obrovskou pusu a o víkendu to oslavíme. S láskou tvoje pravnoučata Jonášek, Toník, Zorka a celá tvoje rodina. Tak to je jedno přání a pojďme ještě tady na další. Víc než jen přání je žehnání a milost božskou posíláme dnes v poledne s odbočky v Židenicích do Majlonta pro vedoucího Dolfu a Tadeáše, mladého pána z Hájku, vyprošujeme neotřesitelný klid v duši, radost z poctivé práce a jasný směr na všech životních cestách. Důvěřej v Boha celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Na všech svých cestách ho poznávej a on sám vyrovná tvé stezky. Až se boží požehnání stane vaším neprolomitelným štítem, provází každý váš krok a z posvátné výšiny nad námi, nad vás, s materskou láskou hledí svatá panenka Maria Hradecká. S nehynoucí láskou ten, který zůstává v skrytu, ale srdcem je vždy s vámi. Tak a dáme písničku Naše dědinka Stanislav Orechovský a Dambořanka.

0: Tak, přátelé, písnička nám dohrála a pojďme tady na další přání, které tady mám. Prosím o předání gratulace a zahrání hezké písničky pro paní Marušku Juračkovou z Černovic na Blanensku. Když muzika pěkně hraje, Maruška jen kvete a je nám dobře všem na světě. Maruško, k tvým dnešním krásným narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí, životní pohody a mnoho dalších krásných setkání při dobré muzice. A to ti přeje Marta a Jirka z Olbramovic. Tak, s pozdravem Jiří Kubera. Tak, jdeme na další písničku, kterou tady máme a budeme hrát. Takže v širém poli hruška stojí a Ondráš.
1: Český rozhlas Brno.

a máme tady aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně a budeme vinšovat panu Orsákovi Miloslavu, který slaví, který 18. oslavil 18. července 88 roků, tak tedy 18. července 88 roků. Dále slaví své narozeniny 19. července oslavil pan Lubomír Vlček 75 let a taktéž 19. července oslavil pan Vojtěch Capil 75 roků. Tak vážení a milí, přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, ať se vám daří a na zdraví a živio. No a pošleme další písničku. Neotvíraj okénečko, Miroslav, Richard Procházka, Dalibor Kozmík a Miločanka.

Tak vážení a milí, máme tady ještě pozvánku. Mužský sbor z Moravské Nové Vsi vás srdečně zve na předhodovní zpívání podmájů, které se uskuteční v sobotu 25. července od 19:30. Vystoupí místní mužský sbor, mužské sbory z Nedakonic a ze Skalice, ženský sbor z Hrušek, folklorní soubor Kuželovjan, dětský soubor Jatelinečka, Jatelinka a jejich solisté, domácí verbíř Filip Hřebačka, dále zaspívá duo Liba Petrášová s Markétou Zhánělovou a Daniela Magálová z Moravanky. Hraje cymbálová muzika Lusk, programem vás provede Svatava Rudolfová. Po skončení programu bude následovat beseda u cymbálu. Dále vás srdečně zve slovácký krůžek a neoveská chasa na svatojakubské hody ve dnech 26. a 28. července. V neděli začínají hody ve 14 hodin průvodem krojovaných a poté přivítáme přes polní chasy a k tanci a k poslechu bude vyhrávat dechová hudba Sobuláci a cymbálová muzika Stupava. V pondělí ve 14 hodin bude průvod pro stárky a příchod mužáků. Hraje dechová hudba Legrůti a v úterý o 19. hodině začíná hodová zábava pod zeleným a bude hrát dechová hudba Miločanka. Těšíme se na vás. Tak předali jsme a hrajeme další písničku, tak Kněždubská věž a Moravanka.

Tak vážení a milí, ta Kněžnubská věž, ta zezní příště. Už ten čas se nám trošku naplňuje, takže pojďme si dát písničku Zdeněk Baťka, Nedívaj se do pohárku a Kumpánovi muzikanti.

Tak, vážení a milí, dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody s dalšími pořady vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Vladimíra Fefra s názvem Erika, kterou pro vás hraje Moravěnka. Přeji vám krásné odpoledne.

0: Dokáže jí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Správa železnice kvůli poškození historického mostu v Brně obrátila na soud. Miliardové dotace na úspory energie měly jen zanedbatelný vliv. Hasičům při dohašování požáru v baťovském areálu ve Zlíně pomáhá chladnější počasí a bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Správa železnic zažalovala Brno kvůli poškození mostu přes řeku Svratku u hlavního vlakového nádraží. Železničáři po magistrátu chtějí přes 30 milionů korun vynaložených na opravy konstrukce. K poškození mostu došlo koncem roku 2022 při výstavbě protipovodňových opatření. Podle magistrátu není průkazné, že za poškození mostu mohla protipovodňová výstavba, doplňuje mluvčí města Filip Poňuchálek.
6: My jsme si nechali se správu železnic zpracovat nezávislý posudek od ČVUT a dle výsledků tohoto posudku nebylo možné v tak opravdu obtížném případě určit viníka toho, proč nastala zrychlená degradace tohoto mostu.
4: K tématu se vrátíme po půl třetí. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Více než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory. Účty příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Ministerstvo se ke zjištění kontrolorů zatím nechce vyjadřovat. Podle mluvčího rezortu Tadeáše Provazníka se zprávou NKÚ musí nejdříve seznámit. Hasiči 12. den likvidují požár budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě zasahují tři jednotky. Současně pokračuje průzkum požářiště, pod jehož výsledků budou hasiči plánovat další postup. Teploty ve zřícených částech budovy výrazně klesly i díky změně počasí, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Nám pomohlo poměrně hodně i to deštivé počasí, noční chladno, takže to všechno vlastně přispívá k tomu, že ty teploty jsou opravdu téměř na nule.
4: Jak dlouho budou hasiči na místě zasahovat, není zatím jasné. Autobusy, které využívají České dráhy při výlukách na železnici, by v budoucnu neměly parkovat v olomoucké městské části Hodolany. Podle náměstka primátorky Tomáše Pejpka z Koalice pro Olomouc a Pirátů by se měly přesunout do prostoru před hlavním vlakovým nádražím.
5: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude převažovat polojasno, chvílemi oblačno, večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Vítr bude foukat mírný severozápadní až západní. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Rousínova tvoří kolony. Na silnici 55 pozor v místě nehody u Rohace, na cestě do Strážnice. Opatrně projíždějte i místem nehody u Tulešic, na silnici do Vémyslic, stejně jako v Břeclavi na ulici Seniorů. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Vesele a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023. Mm-hmm. Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký
2: to bylo? Vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá, akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No ano, nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný. A hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pánbu zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kde dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky?

0: Teď to je šíleně neúčinný. Hmm. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
1: Aha.
0: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
1: Ano.
0: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
1: Jo, jo.
0: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
1: Jasně.
0: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba třikrát. Jo? Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
1: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
0: Ano.
1: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
0: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
1: Herci ale, třeba?
0: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
1: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
0: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
1: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme.
0: Ano, no dobrá.
1: Snad.
0: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost

0: sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme no někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
1: Aha.
0: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že Yin a Yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
1: Ano.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hes a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajthamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. Mm. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. Hmm. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Hmm. Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl
2: jo.
1: Petr Čarek, taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: Vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu.
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinsko-americké rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. Mm. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Mm. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls,
1: mm-hmm.
2: A to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču, na TNT. Jasně, když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano, od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. Aha. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. Ne. To je takový a keca, a keca, a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Ukončení regulace cen paliv se naplno projeví až v dalších dnech. Brněnská zoo se připravuje na chov orlosupa bradatého a bude převážně polojasno s teplotami do 26 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat také seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
4: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
2: Století by tak podle Juchelky měly mít díky věkové podmíněným valorizacím o 3000 navíc. Naopak návrh nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 letech. Konec vládní regulace cen paliv zatím neměl podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika tak silný dopad, jak se očekávalo. Prodej pohonných hmot se od dneška znovu řídí jen trhem. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Stát během té doby určoval cenové stropy. Na naftu zároveň platilo i snížení spotřební daně. Podle mluvčího České asociace petrolejářského průmyslu Václava Louly se právě zvýšení spotřební daně začíná v cenách nafty projevovat. Na celkové hodnocení dopadu ukončení regulací je ale podle něj příliš brzy. V brněnské zoologické zahradě tento týden začnou přípravné práce pro stavbu nové voliéry pro dravé ptáky, konkrétně pro orlosupa bradatého. Expozice za více než 20 milionů korun by měla být hotová na jaře příštího roku. Co chov orlosupů pro zoo znamená, popisuje její mluvčí Jan Bedřich.
5: Je to rozšíření chovu, je to rozhodně atraktivní druh, který v zoo Brno chován není, takže se jedná o nový druh a zároveň je tam také vidina toho, že by se právě zoo mohla zapojit do záchranného programu, který vrací tyto ohrožené ptáky zpátky do volné přírody a navyšuje ten program ty populace, které ve volné přírodě klesají.
2: U areálu Štěrkoviště v Otrokovicích začnou tento týden lokální opravy nově vybudovaného chodníku. Po uvedení do provozu se na několika místech objevily drobné nerovnosti způsobené dosedáním podkladních vrstev. Zhotovitel nedostatky odstraní v rámci reklamace na vlastní náklady.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převažovat polojasno, chvílemi oblačno, jen s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer se začne vyjasňovat, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Více už za chvíli s brněnským meteorologem Peterem Hruškou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Rousínova. Na D46 se pozor na odstavenou dodávku na 3. kilometru ve směru na Vyškov. A s omezením po nehodě počítejte u Tulešic na silnici do Vémyslic. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré letní odpoledne přeju vážení přátelé všem, kteří jsou správně naladěni. Tady Borek Kapitánček, Český rozhlas Brno a 2 hodiny s reportážemi, muzikou, která nestárne, pozvánkou na výlet a taky trefou. K téhle soutěži teprve dokloužeme, máme teprve po 14. hodině a jako vždy to bude 15. hodina, kdybyste měli zbystřit styly soutěžící a soutěživý. Ale co bych pro vás už v úvodu dobrého odpoledne měl, jsou 2 výročí, která myslím si spojená jsou samozřejmě s 20. červencem, který prožíváme, která, myslím si, překvapí i vás. No tak ta první zmíněná možná ne tak moc. Je to přesně 15 let, co se uskutečnila první bezkontaktní platba v České republice v hypermarketu v Praze Čakovicích. Ale to 2. výročí, to mě osobně dost překvapilo. Já jsem ani nevěděl, že v Brně máme už víc než 300 let hromadnou dopravu. Vysvětlím, na Wikipedii si to můžete samozřejmě ověřit. Bylo to 20. července 1708, co Andreas Eberhard z Brna dostal oficiální povolení provozovat nosítkovou službu, což vlastně byla první veřejná doprava v zemích českých. Nosítka fungovala ze Zelného trhu na náměstí Svobody a jako nosiči mohli být přijímáni jenom rodilí Moravané nebo Němci. 318 let, počítám mi správně. Jo, to jsem si ještě odečetl. Tak vám přeju krásné odpoledne, pokud možno žádné komplikace a všechno, co jste si naplánovali, ať se vám podaří. Já plánuju jedno spojení s Petrem Hruškou, meteorologem brněnské pobočky ČHMU. Už za pár chvil se dozvíte podrobnosti o počasí na Jižní Moravě.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno to bylo možná překvapení pro ty, kteří si tu písničku vybavují jenom ve spojení s Bonnie Tyler, nedávno zesnulou, ale tohle byl originál. Jinými slovy John Fogerty, Creedence Clearwater Revival a jejich Have You Ever Seen the Rain. A tohle je Petr Hruška, meteorolog brněnské pobočky ČHMU, který nám řekne, jaké počasí máme a jaké budeme mít. Petr, pěkné popoludně prajem.
2: Dobrý den.
1: Zdravím vás a ptám se, jaké máme teploty na jižní Moravě.
2: Teploty väčšinou sú od 22 do 26 stupňov Celzia. Celkovo chladnejšia je severná časť kraja. Tam práve tie 21 alebo vo vyšších polohách 19 stupňov. Inak máme niekde polojasné, niekde oblačné počasie, strieda sa to. Zrážky v tejto chvíli žiadne, ale okolo poludnia sa vytvorila okolo Brna taká drobnejšia prehánka, ktorá postupovala i tu cez nás, Brno Žabože, smerom na východ. Bola to v podstate jediná prehánka v celom Česku, takže to bolo zaujímavé. Ale tá už sa rozpadla, takže teraz zase žiadne zrážky. No a fúka nám taký svižnejší vietor západných smerov.
1: Nad středem Brna práve teď poodkryli mraky sluneční kotouč. A tohle občasné slunce, občasné mraky nás čeká i během odpoledne a na večer?
2: Áno, malo by to pokračovať v podobnom duchu. Stále je tu malá pravdepodobnosť, že by sa mohla vyskytnúť prehánka. Keby sa ešte nejaká vytvorila, tak bolo by to skôr v severnej časti kraja. No a potom k večeru sa začne vyjasňovať, takže tie mraky postupne vymiznú. No a naďalej bude fúkať taký celkom svižný severozápadný vietor, ktorý potom k večeru bude slabnúť.
1: Z toho, co ste řekl, mi tak nejak vyplývá, že nás čeká chladnejší noc, tedy ono vyjasňování pro mňa rovná se chladnější noc. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Vyjasňovanie a zoslabenie vetru, to čo znamená väčší pokles teplot, takže minima očakávame v rozmedzi 11 až 8 stupňov Celzia.
1: A jaké bude úterý 21. července? Jaké počasí přinese zítřek?
2: Ráno a z počiatku do poludňa ešte celkom slnečno, skoro jasno až polojasno. Potom v priebehu dňa od severu oblačnosť sa zväčší, ale zase len s malou pravdepodobnosťou sa môžu vyskytnúť prehánky. Znova, keby sa objavili, tak by to bolo skôr v severnej časti kraja a večer a v noci začne oblačnosť opäť ubúdať. Najvyššie teploty 22 až 25 stupňov Celzia a vietor z počiatku slabý, ale behom dňa zase taký svižný, severozápadný až severný, no a k večeru bude znovu slabnúť.
1: Rozptylové podmínky budou zítra dobré, během dne vlastně přechodně i velmi dobré. Východ slunce zítra v Brně nastane 10 minut po 5. hodině raní a západ slunce zítra ve 20 hodin a 50 minut. To platí pro Brno a je to údaj ve středoevropském letním čase. Platit bude také stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jaké počasí lze čekat ve středu a jestli nás něčím překvapí čtvrtek, se ptám.
2: V stredu zo začiatku slnečné počasie, v priebehu dňa potom také skôr oblačno až polojasno a k večeru bude od severozápadu pribúdať ďalšia oblačnosť. Niekedy večer alebo v noci na štvrtok potom už menšia pravdepodobnosť výskytu prehánok, minima 12 až 8, maxima 22 až 26 stupňov Celzia. V štvrtok tam teda nastane tá zmena, ktorú sme pozorovali ku koncu stredy, takže štvrtok potom už veľká oblačnosť so zrážkami a aj veterné počasie. Oblačno až zamračené, len občas i polojasná obloha a od severozápadu na niektorých miestach v kraji sa môžu objaviť prehánky alebo občasný dážď, pričom celkovo viac by ich malo byť v severnej a východnej časti kraja. Je tu i drobná pravdepodobnosť na búrku, minima 14 až 10 a maxima 20 až 24 stupňov Celzia, takže sa nám bude ďalej pozvolna ochladzovať.
1: Z toho, co říkáte, to vypadá, že čtvrtek bude zřejmě nejchladnějším dnem tohoto týdne, ale necháme se překvapit, protože počasí sledujeme každý den a na tomto místě společně s meteorologem brněnské pobočky ČHMU také zveřejňujeme všechny dostupné informace. Petře, já vám děkuji za dnešní meteorologické okénko a přeju dobré odpoledne.
2: Děkuji, příjemný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: klánět myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření.

soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

To, o čem zpíval Honza Nedvěd, vlastně využiju v těch následujících minutách našeho dobrého odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno. Déšť, ano, to bude téma. A bylo téma minulého týdne. Ale teď vám musím říct ještě něco. Vy jste už možná zaslechli tu kusou zprávu v našem zpravodajském bloku o tom, že Správa železnic žaluje Brno o náhradu za poškozený most přes řeku Svratku. Spor o nejasného viníka, který začal na konci roku 2022, se teď podle zjištění Českého rozhlasu dostal k soudu. My se k tomu za okamžik v našem dobrém odpoledni vrátíme a dodáme podrobnosti společně s Tomášem Kremrem. Ale teď k tomu slibovanému, jinými slovy, jednak k typu, který vás možná na tento týden potěší, typu na místo, kde by se vám mohlo líbit, a taky k dešti, o kterém byla před malou chvilkou řeč, vlastně zpěv. Když jsem vás minulý týden zval na to posezení se zahrádkáři do Králova pole, ano, na konci světa, tak jsme ještě nevěděli, jak to bude vypadat právě v ten okamžik, kdy se zahrady otvírají a kdy vás na místě, kam se vás tak mohutně zval, kdy se otvíral program jako takový. Ovšem od organizátora mám informaci o tom, jak to bylo. Ta akce byla díky počasí divoká, píše Jan Synak. Muzikanti přišli i s drahými nástroji, připravili jsme ozvučení, občerstvení a tak dále a pak se nebesa otevřela. Za 12 let našich setkávání v zahradách na konci světa jenom podruhé, naštěstí. Nicméně ve finále po bouřce přišlo postupně asi 60 lidí. Všechno plavalo, hrálo se takzvaně unplugged. Atmosféra jak ve Woodstocku, všichni mokří a spokojení. Tuhle středu to bude Aleš Kvapil s Norbertem Tomkem, které jsme pozvali k našim besedám. Program je letos postavený na starých známých. Tyhle ty dva, tedy Aleše s Norbertem, už mladí vůbec neznají a přitom jsou to super muzikanti. No a právě tohle je ta příležitost, místo, kde vás zvu, podle mého na zajímavá místa, na zajímavé setkání, je právě teď k dispozici. No tak, abyste věděli, co vás čeká konkrétně tuto středu v zahradách na konci světa. Mimochodem, vstup je brankou 10 metrů vlevo od závory Starezu na Vodově ulici v Brně Králově Poli. Tak tuhle středu vás čekají písničky z Dědečkovy krabičky. Jak už jsem říkal, budou to Aleš Kvapil a Norbert Tomek. Dva nestárnoucí muzikanti a jeden výjimečný hudební zážitek, který vás čeká na konci světa. To je to prázdninové posezení s muzikou, besedami, občerstvení

0: a opékáním špekáčků, které organizuje Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. No jak jsem říkal, tihle dva nestárnoucí muzikanti, kteří vám budou hrát folk, evergreeny, ale i písničky Vericha, Voskovce a Ježka, či Suchého a Šlitra, a vy můžete už tuhle středu zpívat nadšeně právě s nimi. Zahrada bude ve středu otevřena od 17. Program začíná v 18 hodin. Vstup je zdarma a věřím, že se vám tam bude líbit. Teď ještě, aby to vyšlo. Mám tím na mysli počasí, aby se opět neobjevil déšť.
1: Edův zvonek.
2: Kuřeň z Šaškeca si přišel hodit stěžovanou k felčarovi. Doktore, prosím vás, přivezte mě do jiný cimry. A proč, pane Krautkopf? No, každou noc ta moja sousedka strká kolky do elektrické zasuvky a béká su lampa, su lampa. A doktore, vy to víte, že když svítí lampa, že nemůžu chrnět.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré letní odpoledne přeju, vážení přátelé, a pojďme k tématu, které jsem slíbil, že rozebereme o něco podrobněji. Správa železnic navrhla soudu, aby Brnu nařídil zaplatit více než 30 milionů korun. Jde o náhradu za poškození mostu přes řeku Svratku u hlavního vlakového nádraží. K problémům tam došlo na konci roku 2022 a spor podle zjištění Českého rozhlasu pokračuje právě žalobou. Víc teď v našem dobrém odpoledni chce říct a taky doufám, že řekne reportér Tomáš Kremer. Ahoj Tome.
1: Řekne, dobré odpoledne.
0: Na začátek prosím i mě připomeň, co se koncem roku 2022 stalo.
1: Ano, bylo to pár dní před Štědrým dnem, kdy železničáři museli na dva dny úplně zastavit provoz na tom historickém mostu ve směru z hlavního nádraží na jih, respektive ve směru na Břeclav nebo na Střelice. Bylo to v době, kdy stavební firma Progmagistrát v korytě řeky pod mostem stavěla protipovodňová opatření, tedy upravovala koryto řeky, dnes tomu říkáme náplavka tomu místu. Provoz se v té lokalitě později podařilo obnovit, ale jenom částečně, protože z některých směrů ho několik měsíců stále ještě omezovala dlouhodobá výluka kvůli opravám poškozeného mostu.
0: No a teď, kdo za poškození mostu může?
1: Brno se na tom pokoušelo se správou železnic dohodnout. Podle mluvčího města Filipa Poňuchálka to stále není průkazné.
2: My jsme si nechali se správou železnic zpracovat nezávislý posudek od ČVUT a dle výsledků tohoto posudku nebylo možné v tak opravdu obtížném případě určit viníka toho, proč nastala zrychlená degradace tohoto mostu.
1: Správa železnic v tom má ale zjevně jasno, potvrdila nám teď, že na Brno podala už v únoru žalobu, jak říká mluvčí železničářů David Kabele.
3: Podali jsme návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Žalovaným je statutární město Brno. Výše škody byla vyčíslena na necelých 30,5 milionu korun. Částka přitom vychází z nákladů na zajištění poškozeného mostu.
1: Městský soud v Brně zatím nerozhodl, jeho mluvčí Jiří Zdeněk Skupin podotkl, že to zmíněné rozkazní řízení je zjednodušené soudní řízení, kde se rozhoduje pouze na základě písemných důkazů bez veřejného jednání, takže soud buď vydá platební rozkaz a nařídí, v tomto případě tedy Brnu, zaplatit tu příslušnou částku, anebo v tom nařídí další jednání s dalším dokazováním.
0: No a na druhou stranu, jak Brno na podanou žalobu reagovalo?
1: Mluvčí Poňuchálek uvedl, že vedení města by rádo vrátilo celou věc, cituji, zpátky ke kulatému stolu, tedy aby se obě strany sporu pokusili dohodnout mimosoudně. A stejný postup magistrát volí i ve sporu s Českými drahami. Ty na Brno podali loni v prosinci předžalobní výzvu s žádostí o zaplacení víc než 10 milionů korun za způsobené škody, tedy zjednodušeně řečeno za zajištění výluky kvůli poničenému mostu. České dráhy teď nechtěly nějak komentovat, opět cituji, s ohledem na probíhající právní kroky. K jednání, které by vedlo k nějakému řešení bez účasti soudu, ale ještě nedošlo.
0: S reportérem Tomášem Kremrem jsme v našem dobrém odpoledni probrali soudní dohru poškození železničního mostu přes řeku Svratku. K němuž došlo před Vánocemi v roce 2022. Děkuji za osvěžení paměti a za přesné informace, Tome.
1: Díky, ahoj. Naslyšenou.
0: 14 hodin 38 minut, to je přesný čas. Ani se nedívejte na vaše cibule. Tedy na vaše hodiny jako takové. A vězte, že do údolí řeky, které patří všem milovníkům pobytu v přírodě, se vás dnes chystá pozvat Antonín Moravec z Klubu českých turistů. Ale jak uslyšíte ve svém tipu na výlet, zabrousí za pár minut i do historie.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dobré letní odpoledne všem, kteří poslouchají Český rozhlas Brno a čekají na další turistický tip. S ním je připraven u mikrofonu Antonín Moravec za klub českých turistů. Tondo, vítám tě.
1: Děkuji za přivítání, dobrý den.
0: Řekl bych, že ani v dnešní letní pozvánce na výlet nebude chybět voda.
1: Určitě, dneska se vypravíme opět do údolí řeky Oslaví. Chtěl bych projít údolím, které patří turistům, trampům a všem přátelům pobytu v přírodě. Výlet zahájíme z obce Kralice. Navštívíme zde zbytky tvrze vybudované pány z Kralic, patrně v polovině 14. století. V roce 1542 byla tvrz rozšířena do podoby renesančního zámku. V roce 1572 se dostává tvrz do rukou žerotínů, kteří byli na Moravě hlavními oporami evangelické a bratrské šlechty. A tak není náhoda, že se sem v roce 1578 přenesla z Ivančic Českobratrská tiskárna. My však dnes nejdeme po stopách českých bratrů, ale sestoupíme do údolí řeky Oslavy. Projdeme Březníkem kolem zřícení Sedleckého hradu a už jsme u řeky pod Vlčím kopcem. Na něm se nachází lovecký zámeček, který postavil v letech 1829 až 30 Jindřich Vilém Haukvic. U zámečku jsou památné stromy staré přes 250 let, hlavně buky. Kolem příjezdové cesty můžeme najít i smrk, který je zde přirozeného původu o stáří asi 200 let. My se kocháme řekou plnou balvanů a zatím stále zelenými loukami. Projdeme obcí Kuroslepy mezi říčkou Chvojnice a naší Oslavou. Narazíme na středověký mlýn Skřipina, v jeho okolí je významné archeologické naleziště. Sídliště bylo osídleno již v době předslovanské. Odpočineme si na některém říčním kameni a nohy si namočíme do příjemné chladné vody. Projdeme pod obcemi Kladerupy a Senorady a pod zříceninou hradů, kterým souhrně říkáme Ketkovské. Tady jsme v místech oblíbených skauty a všemi, kteří sem chodí od nepaměti se stanem nebo také podšírák, ale vždycky s kytarou. Myslím, že dnes tady na tomto místě můžeme s nimi zůstat.
0: A já myslím, že to je právě trampský původ, původ toho označení údolí, kterým teče Oslava právě u Skřipiny. Údolí strašné žízně, našel jsem si na mapách CZ. Tak děkuju, Tondo, a těším se na další turistickou pozvánku. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Porota vybrala vítězný návrh městského domu v Tišnově. Vláda podpořila zákaz používání telefonů ve školách. Brno hostí letní školu slovanských bohemistických studií a zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Tišnov dnes v online prezentaci představí vítězný návrh architektonické soutěže na městský dům. Multifunkční budova v Rýgrově ulici nabídne zázemí pro obchody, tělocvičnu a až 120 parkovacích míst. Odborná porota vybrala z 6 návrhů projekt architekta Pavla Jury, doplňuje mluvčí města Kateřina Šikulová.
2: Jeho tvorbu znají obyvatelé Tišnova například už z realizace Smuteční síně. Porota ocenila, že ten jeho návrh doplňuje stávající urbanistickou strukturu a přesvědčivě dotvořuje to významné nároží ulic Rýgrova a Drbalova, kde má ten městský dům Tišnov vzniknout.
0: Radnice odhaduje náklady na výstavbu na zhruba 200 milionů korun. Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj zákaz je zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Na Masarykově univerzitě v Brně dnes začala letní škola slovanských bohemistických studií. Zájemci z více než 30 zemí z celého světa absolvují měsíční jazykový kurz, na kterém se budou učit česky. Zároveň načerpají vědomosti o české kultuře, reáliích a seznámí se s lidmi z jiných zemí. Kromě výuky a doprovodných aktivit jako filmového klubu nebo hodin zpěvu, studenti vyjedou na exkurze třeba do Prahy nebo Vranova nad Dyjí. Rozměry českého jazyka na letní škole zdůrazňuje její ředitelka Eva Rusínová.
3: Jsou to české reálie, české filmy, všechno to, co je spojené s tím českým jazykem, protože my žijeme na nějakém teritoriu a je to velká kultura. Takže já si myslím, že ukázat ten malý jazyk ve všech jeho rozměrech je velice důležité.
0: Parkoviště na náměstí Svobody ve Znojmě je ode dneška uzavřené. Dělníci dokončují jeho rekonstrukci. Opravenou část teď musí napojit na stávající silnici a chodníky. Omezení skončí 1. srpna, kdy město náměstí Svobody zároveň opět zprůjezdní.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od severu zvětšenou oblačnost s malou pravděpodobností přehánek. Večer začne oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr. Biozátěž pak bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 52 pozor na 9. kilometru ve směru na Pohořelice, tam u sjezdu na Rajhrad hořelo auto. Na stejné komunikaci pak zůstává u Mikulova nepojízdná dodávka. Opatrně projíždějte i místem nehody u Tulešic na silnici do Vémyslic. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pěkné pondělní odpoledne přeji, vážení přátelé, a zrovna ve chvíli, kdy máme nad studiem Českého rozhlasu Brno na Beethovenově ulici mrak. Tak ať žádný mrak neskalí vaši radost z 20. července. Možná jste si naplánovali vycházku, možná jste si naplánovali lenošení. Ať tak nebo tak, vězte, že ty příští minuty našeho dobrého odpoledne podpoří jedny i druhé. No tak taky se vydáme na výlet. A to dokonce do takové dálky, kterou si já ani neumím představit. Jaké podmínky panují na planetě Venuši, vám řekne v dalším díle našeho cyklu Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Ale čeká vás i návštěva jednoho zámku, protože pro vás máme zámecké léto. A co bych doporučil adeptům dnešní trefy? Poradím jim, aby dávali dobrý pozor, protože pro jedno z témat telefonické soutěže tohoto jména, tedy Trefy, bude důležitá ta další písnička, kterou vám zaspívá Dalibor Janda. U mikrofonu je Borek Kapitanček a připomínám, že za chvíli bude čas telefonické Trefy. Číslo do studia, telefon, číslo, to je to jasné, 726-465-200. A za dvě správné odpovědi vás dnes čeká dárek z nakladatelství Kazda. Zdravovědná kniha. Nastartujte svou štítnou žlázu. A taky bych měl říct, že vybírat budete z témat Brno, řecké báje a pověsti, paměť na české písničky a vynálezy, vynálezci. Držím vám pěsti, za chvíli soutěžíme.
1: Český rozhlas Brno.

0: Taky vám přeju, aby váš den byl, no, dokonalý, ale někdy ta dokonalost dá práci. No, nebudu se zamýšlet nad tímto tématem, rovnou přistoupím k další trefě, společně s naší soutěžící, i když tady musím taky říct, že k dokonalosti je hodně potřeba hodně práce. Takové kostrbaté to bylo s dnešními soutěžícími. Nejdřív se dovolala paní Věra, která ovšem měla telefon na hlasitý poslech, takže jsem jí moc nerozuměl. Bohužel tím pádem jsem ukončil telefon. Zkusil to další posluchač, pan Laďa, kterého ale vyděsila náročnost otázkových témat. To samozřejmě přeháním, a Laďo, já to respektuju. A znovu je tu paní Věra, která tentokrát už má normální poslech. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, pane kapitánčí.
0: Zdravím vás, ale pořád je to trošku zahůhlaný, ale to nevadí.
1: Pořád,
0: to
1: vám... tak já budu křičet,
0: Já nemám rád, když se na mě křičí, to raději ne.
1: Ne.
0: Si děláme graci.
1: Aby se rozuměl.
0: Ano? Tak to jo.
1: Tak rozumíte?
0: Ano, teď už rozumím a myslím si, že i vaším odpovědím v naší soutěži, která právě začíná, nebo za chvíli začne, rozumět budu. Dnes, jako vždycky, vyberete dvě ze čtyř otázkových témat. Pro dnešek to kvarteto má tuhle podobu. Brno, řecké báje a pověsti, paměť na české písničky a vynálezy, vynálezci. Vyberte prosím dvě témata.
1: No, Brno a paměti na české písničky.
0: Výborně. A dávala jste dobrý pozor na tu úvodní skladbu této hodinky Dobrého odpoledne?
1: No, možné.
0: Já jsem doporučoval adeptům dnešní trefy, aby dávali pozor.
1: No, tak... Dalibor Janda.
0: To si pamatujete správně. No, možná vám to pomůže, ale rozhodně vám musím říct, že když dvakrát správně odpovíte na otázky, které už za chvilku položím, tak vás čeká kniha z nakladatelství Kazda. Je to zdravovědná kniha o tom, jak byste měli nastartovat svou štítnou žlázu. A teď už po vašem výběru můžu jenom spustit minutový limit a začít se ptát. Tedy nejdřív na tu takzvaně brněnskou otázku. Dnes jsou to totiž 204 roky, co se narodil zakladatel genetiky a opat augustiniánského kláštera v Brně, Gregor Johann Mendel. Díky jeho působení jej máme spojeného s Brnem. Samozřejmě, nedávno se otvíral i jeho Včelín. Ale Gregor Johann Mendel se nenarodil v Brně. Kde se narodil? V Troubkách? Ve Vsetíně? Nebo v Hinčicích?
1: Ve Vsetíně.
0: Říkáte ve Vsetíně. A k paměti na české písničky mám tuhle otázku. Před chvilkou jste totiž v úvodu téhle hodinky našeho vysílání slyšeli písničku, kterou zpíval, jak jste správně řekla, Dalibor Janda. Oheň, voda, vítr. A to je vlastně seriálová písnička z jednoho televizního seriálu z 80. let. Jak se jmenoval ten seriál? Druhý dech? Znamení Merkura? Nebo Bylo nás šest?
1: Bylo nás šest.
0: Dvě odpovědi bychom měli. Ještě je můžete změnit, dokud nezazvoníme. Teď už zvoníme, teď už nemůžete měnit odpovědi. Druhá odpověď byla správná. Bylo nás šest s Ivanou Chýlkovou a dalšími. Ale bohužel vám to pokazil Gregor Johann Mendel. Já se samozřejmě omlouvám tomuto vědci, zakladateli genetiky, já to tak nemyslel, ale přece jenom on se nenarodil ani v Troubkách, ani ve Vsetíně, ale v Hinčicích, ve Slezských Hinčicích. Bohužel, není to trefa, paní Věro, mě to mrzí. A takovou to dalo práci, tak jsme se dlouho spojovali, že jo? A nic z toho. Oplaťte mi váš neúspěch vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí, ať jsme na tom stejně.
1: No.
0: Nemusíte, ale můžete. No? Pokud nemáte, budu chvilku vypadat jako, že vím všechno.
1: No, ne, na Slovensku se jí jízda králů, tak v kterých městech?
0: Jízda králů? No tak mě napadá Vlčnov.
1: Ano, a ještě tři.
0: Ještě tři? No to jste mi ale nedala moc prostoru teda. Tak já vám řeknu rovnou, nebudu to zdržovat, že se poddám.
1: No, Kunovice, Hluk a Skoronice.
0: No, ještě. Prosím, Skoronice bych určitě nevěděl, možná bych vylovil Hluk, ale...
1: A Kunovice,
0: no, tak to by byla tak polovina správných odpovědí. Byl bych na tom jako vy, taky bych nevyhrál.
1: Jedna, že?
0: Ano, je to srovnáno a paní Věro, já vám děkuju za účast soutěži, snad to vyjde příště. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Jo, díky, naslyšenou.
0: A když už jsme tak u těch míst na jižní Moravě, jestli pak víte, kam se podíváme na zámek už za pár chvil. No tak Na Moravě sice jsme, ale nebude to moravský zámek. Už za chvilku vás pozveme na další ze zámku, spíše v české části naší republiky, ale i tentokrát bude naším průvodcem František Kinský.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Měl

Srdečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A

0: Dobré letní odpoledne a krásné letní prázdniny. A když už tedy prázdniny, tak musím říct i to druhé, co s nimi souvisí. I letos o prázdninách vám nabízíme zámecké léto. A přestože máte tu možnost si i naše dopolední vysílání na našem webu brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas znovu a znovu zopakovat, tak vězte, že když to nestihnete dopoledne, tak si můžeme dát z cuka, jak se říká v Brně, i odpoledne. Celé prázdniny vás zveme na naše památky a průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, a to proto, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jim Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, který byl vlastně

0: historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
1: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valdštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valdštejnové dříve měli.
0: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
1: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
0: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
1: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valdštejnů.
2: Hraběcí rod Valdštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
0: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valdštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
1: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s Divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valdštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
0: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
1: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
0: A vcházíme do Valdštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
1: Přesně tak, jsme ve Valdštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
0: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
1: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Překvapilo vás taky ono muzeum čtyřlístku? Víte, mě ani moc ne, já jsem jednak patřil v dětství, no a vlastně potom v mládí taky, no dodnes se na to velice rád podívám, k řekněme vášnivým čtenářům tohoto komiksu. A protože rybník Blaťák je vlastně Máchovým jezerem, tak není se co divit. A mimochodem hrad bez zub, který si možná taky z dobrodružství čtyřlístku vybavíte, je zase bez děs. Tak jen abyste věděli. A abyste věděli, zítra v zámeckém létě navštívíme Slezské Rudoltice.
3: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Je skoro minuta po půl čtvrté a tím, jak se blíží okénko pro našeho regionálního stopaře, si čím dál tím jasněji uvědomuju, kolika těch smrtelných hříchů, kolika smrtelnými hříchy oplývám. No, protože mu budu závidět, to jsem chtěl říct, tedy našemu regionálnímu stopaři. Ten výhled, který aspoň doufám, že měl, mám zde naplánováno spojit se právě s Vojtou Halašem a zeptat se ho na to, jaký výhled byl z toho vyhlídkového vlaku. Kde? No, to vám povíme za chvíli. V dobrém odpoledni. Mimochodem, těch smrtelných hříchů se mě týká raz, dva, tři minimálně. Lenost, obžerství a závist. Ach jo.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je skoro 6 minut po půl čtvrté a já bych rád korigoval svoji předchozí úvahu v tom smyslu, že sice trošku závidím Vojtovi Halašovi, našemu regionálnímu stopaři, ale já mu to přeju, já nejsem nepřejícný. Vojto, přeju dobré odpoledne.
2: Ahoj Marku, hezké odpoledne, to je od tebe hezké.
1: Obyvatelé i návštěvníci Znojma mohou letos vidět město z netradiční perspektivy. Výjíždějí totiž pro ně speciální vyhlídkové vlaky na ikonický železniční viadukt nad údolím řeky Dyje. A tuhle výjíždku absolvoval taky Vojta, tedy náš regionální stopař Vojta Halaš. Takže Vojto, si ještě podle toho hluku bych typoval, že si někde minimálně u dopravní tepny, anebo si ještě pořád v tom vyhlídkovém vlaku. Poděl se, jaké jsou ty pohledy z viaduktu, které ti tak trošku závidím?
2: Ve vlaku už nejsem, já jsem tuto cestu na nejvyšší most svého druhu na Moravě absolvoval přibližně před hodinou. No a mně i dalším cestujícím se odtud otevíraly výhledy na historické centrum Znojma, na Kraví horu, na kaňon Dyje, ale i třeba na druhou stranu na Loutský klášter. Na rozdíl od běžných vlaků, které most přejedou během několika vteřin, možná desítek vteřin, jede vyhlídková souprava velmi pomalu. Na konci viaduktu před zpáteční cestou dokonce na chvíli zastavila, abychom si mohli panoramatické výhledy skutečně vychutnat. Tu vyhlídkovou jízdu, která trvala přibližně 10 minut, ocenili především rodiny s dětmi, byli tam prarodiče se svými vnoučaty, ale také turisté, kteří přijeli do Znojma. Na samotný viadukt je totiž vstup přísně zakázán a běžné vlaky most přejedou opravdu rychle, že si cestující sotva stihnou prohlédnout to, co my jsme viděli za těch 10 minut. No, nová atrakce tak nabízí způsob, jak vidět Znojmo zase z jiného pohledu než z těch klasických.
1: No a to je právě ta důležitá věc, kterou vlastně otevřel, možná o tom ani nevíš. Možná, že máme totiž letní prázdniny a to je čas návštěv míst, která jsme ještě ani neviděli. Takže možná inspiroval. S tím pádem se zeptám, kolikrát denně se mohou návštěvníci i obyvatelé Znojma tímto vyhlídkovým vlakem svést?
2: No, přes letní prázdniny, tedy do konce srpna, jezdí vlaky denně dvakrát. Ze Znojemského nádraží vyrážejí vždy ve 14.05 a 16.05. V září pak budou vyjíždět třikrát týdně, ve středu, v sobotu a v neděli. No a ty soupravy určené pro ty vyhlídkové jízdy nabízejí více než 100 míst k sezení. A jízda je zdarma, bez nutnosti jakékoliv rezervace. Bezplatné jízdy jsou součástí oslav letošního výročí 800 let povýšení Znojma na královské město. No a nebyl bych to já, abych nepřidal nějakou statistiku a zajímavost, kterou jsem o viaduktu, po kterém vlak jede, zjistil. Tak vznikl v letech 1869 až 1871, je dlouhý 220 metrů a údolí Dyje překlenuje ve výšce 48 metrů nad hladinou řeky, kde jsme právě byli i my.
1: Tak to byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který se projel vyhlídkovým vlakem ve Znojmě. A já si ještě dřív, než se s ním rozloučím, znovu dovolím připomenout časy, kdy vyjíždí ze Znojemského nádraží právě tenhle vyhlídkový vlak. Vždy ve 14.05 a 16.05 a do konce srpna jezdí vlaky denně. Vojto, děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
2: Díky, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Víte, jaké podmínky panují na planetě Venuši? To je otázka, na kterou už za chvilku odpoví Martin Písařík. Nemusíte hledat odpovědi, jenom poslouchejte naše dobré odpoledne. Poslouchejte další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
0: Český rozhlas Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne ještě jedenkrát vám všem správně naladěným na vysílání Českého rozhlasu Brno. A řekl bych, že v tomhle dobrém odpoledni jsme navštívili poměrně dlouhou řadu míst, která jste třeba ani neočekávali. V to počítám i tu Venuši před malou chvílí v dalším díle cyklu Co v učebnicích nebylo. Mimochodem, taky jste si vzpomněli, jako já, na dramatizaci knihy Stanislava Lema Astronauti. Já ji měl dokonce na kazetě. Ale teď už se budeme muset rozloučit. Zítra se budu znovu snažit být vaším společníkem v dobrém odpoledni, ale dnes vás ještě čeká humoriáda s Jiřím Ptáčníkem a po 17. hodině Den v kraji. Užívejte krásného letního dne a zítra naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve svatoanenské nemocnici vypěstovali nový typ léčebného konopí. Díky dešťům se dosytila horní vrstva půdy, v hlubší zůstává extrémní sucho. Dopravu v Kuřimi komplikují opravy Blanenské ulice a zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Pěstírna fakultní nemocnice Brno začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali Johan, podle vědce Johana Gregora Mendla. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celé republice, pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
2: Nyní pracujeme na tom, aby jsme měli další odrůdy k dispozici. V současné době máme v pěstírně nasazenou odrůdu s vysokým obsahem THC, kde se bude pohybovat tato koncentrace až kolem 20%, a toto léčebné konopí bude určeno pro pacienty, kteří vyžadují tento vyšší poměr.
0: Díky dešťům v minulém týdnu se v téměř celé republice částečně dosytila horní vrstva půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru však zůstává i nadále vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Nicméně podle aktuální předpovědi pro dalších 9 dnů se bude situace opět mírně zhoršovat. Srážky nemají přijít téměř žádné. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho. Silničáři dnes začali opravovat Blanenskou ulici v Kuřimi. Práce potrvají do 9. srpna. Dělníci musí předělat povrch silnice od kruhového objezdu u wellness centra po odbočku na silnici 43. Část cesty je řízena semafory. Většinu úseku musí řidiči objet. Pokračuje starosta Kuřimi Drago Sukalovský z hnutí STAN.
3: Vozovka na ulici Blanenské byla po letošní zimě v katastrofálním stavu, dá se říct havarijním stavu. Objízdná trasa vede po Svitavské silnici 1/43 a pak po silnici 2/385 z České do Kuřimi.
0: Pracovníci stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství pátrají po dvou litinových vázách, které podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži. Objekt teď prochází rekonstrukcí, která jej navrátí do původního stavu. Podle Šárky Brantalové z arcibiskupství vázy zmizely někdy v průběhu minulého století.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od severu s většinou oblačnost s malou pravděpodobností přeháněk. Večer začne oblačnost opět ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný severozápadní až severní a biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 52 pozor u sjezdu na Rajhrad ve směru na Pohořelice, tam hořelo auto. Opatrně projíždějte místem nehody na okraji brněnských Chrlic na ulici Roviny a odstavená dodávka zůstává na silnici 52 u Mikulova. Volné cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Předklání se před mikrofonem, natahuje se posluchácík a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
5: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
4: Dneska máme deadlízátek, už jsi měl?
5: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
4: Jak to?
5: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, když by se mi mohlo něco stát.
4: Co třeba?
5: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
4: A jedí to ne, tak hodně zdraví.
1: Humoriáda.

0: začněme bez dýzátek. S tužkou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mi nechat to lízat.
0: Tak jo. Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatele televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som mu dokázal povedať na spameť. Takže tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Ježišmarja, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prešlo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo speciálně na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený, téměř krví, a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no, slyšela. Prosím tě, buď klidný, no, to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou kolem dokola.
0: A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slaby, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: nejdou česky za sebou.
1: Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: No ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou, na to, no, samozřejmě to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no, tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle, to ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které se musel dlouho, dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, že bych šel domů a říkal, zejtra přijdu a natočíme to znovu. To se mi teda zaplať pámu nestalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohu říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: No, myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám, tak

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Patrik Rosenhal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Jiroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu bod, děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je ve radio, to je kousek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké, panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
3: Ano.
5: A nějak v tom chumlu lidí se ztratí, jo. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě s partou chlapů, jak si dává do nosu. Děkuju.
3: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
3: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů, dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
6: Manfred Kokot. Tak co říká tohle to jméno bývalého německého sprintera?
7: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, byl majster Evropy v sprinte na 100 metrov a volal se Manfred Kokot, čo v Německu nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taky, ale u nás taky.
6: Ale my tomu rozumíme.
7: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu byl velký meeting atletický, který jsme vysílali, já jsem to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američani a Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nediel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to s nemoh říct nejaký jinak. A ja mu říkám, ale to nemôžeme odvysielať, ja mu říkám, tak jak som to mal preložiť do češtiny? A som aj povedal, teda jak? A on je, prosím tebe, no. Tak čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, Prosto. A ja som mal takú hlášku ešte peknú. Jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj

0: Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
1: připraveni
0: a byli jsme už zasvícený, že jo? Protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit je, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdybys nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
1: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
0: No. Ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
1: To je
0: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle, pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
1: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi puštu, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho.
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuřeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak lady promihne, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: se? Ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo tak. Příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctěla, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já, která jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, no, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne. A pak ještě taky, jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
1: Jo, jo, jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jako bys ale do lesa chtěl.
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
1: Jo. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho tu podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jak jste takhle oba elegantní.
2: Necháváš si šít obleky, já jo?
4: No tak já už dávno ne.
2: Tak jsme vám odpověděli.
4: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
2: Ještě jeden, jo.
4: Jako, myslíš, do rakve, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
1: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Ale hlasuju i pro audio knihu. Mějte
4: dobře. Taky se mějte krásně, nashledanou.
1: Děkujeme. Kdo další vybírá? Vítejte u nás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
4: My taky.
5: A přáličky, anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si... Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
4: Pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza Zvrka, my vás oba zdravím.
4: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka, dobře.
4: Díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí a když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let tu divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šláfvágnem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlas a jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim to bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekla, odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají, pal, pane průvoči, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromnej klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
4: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele.
4: Ne, tak to
1: krávu.
4: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
4: Nebude pes, ne.
1: Ne.
4: Ne, já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
4: Tak.
1: Aby někdo přišel.
4: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
9: Jaký bys chtěl být?
4: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být, sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
4: No teď,
1: jde
4: o, teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
4: Ona teďka už nemá pejska, nemá, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a on a svěřuje jí je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
4: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině,
1: ale si se bál, jinak ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil papouška, nebo něco takového.
4: Ne.
1: Nebo
4: ne,
1: to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
4: Ne, to ne. Ne,
1: nikdy.
4: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a proti Lubu Skořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě se s námi můžete spojit, telefonní číslo 731 800 900, vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr Zezdovnik. No, to je s váma děsná prača, já se směl nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme
1: moc.
2: A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod. Moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek. Bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končí nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sikoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici. A Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě ruce spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda Spolechytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru, nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec nedělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, bač tam děláš jako to, pal, když jsou ty ženské, pal, dám tak nějakou vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme, Jardo ještě furt, on pal, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, říká. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten a se paděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Zepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Zepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: Humoriáda.
1: Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Silný vítr poškodil střechu základní školy v Hodoníně. Sklizena je zhruba třetina ploch obilovin a řepky olejky. Po sobotní nehodě dvou autobusů na Znojemsku zůstávají v nemocnicích už jen 4 pacienti. Zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Hodoníně dnes pracovníci města pokračují v odklízení škod na základní škole Vančurova. Její střechu poškodil včera silný vítr s deštěm. Z hlavní budovy strhl část plechové střechy, která odletěla na školní dvůr. Další kusy plechu zůstaly převrácené a poškozené na budově. Celkově je střecha poničená asi z 80%. Vedení města zahájilo výběr firmy, která se bude opravou zabývat, jak popisuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
4: Vybírá se firma, která má volnou kapacitu, aby to opravdu mohla vyčistit ten prostor a zahájit opravu té střechy. Jednak ať se to co nejrychleji zavře ta škola, ať do toho zase v případě nějakých dešťů nebo takovýchto mimořádných událostí nezateče. A hlavně teda samozřejmě, aby děti mohly na začátku školního roku bez problémů jít do školy.
2: Žně v uplynulém týdnu i přes častější bouřky a přehánky výrazně pokročily. Zemědělci dosud sklidili přes 30% ploch obilovin a téměř 34% ploch řepky. Loni touto dobou pod vlivem deštivého počasí bylo posekáno jen asi 12% obilovin a 10% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství s tím, že první dožínky letošního roku mohou slavit v okrese Břeclav, kde byla sklizeň obilnin a řepky ukončena. Po sobotní nehodě dvou autobusů u Oleksovic na Znojemsku zůstávají v nemocnici 4 lidé. Zbylých 28 pacientů už lékaři propustili. Všichni zranění už odešli i z brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, říká její mluvčí Jiří Erlebach.
5: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala celkem 10 zraněných, z toho 3 byli zraněni středně těžce až těžce a 7 bylo zraněno lehce. 7 lehce zraněných bylo po ošetření propuštěno do domácího léčení. Zbylí 3 pacienti byli propuštěni dnes.
2: Policie případ vyšetřuje. Podle jejich zjištění zřejmě jeden z řidičů na křižovatce nedal přednost druhému autobusu. Do parku na Moravském náměstí v Brně se dnes a zítra vrací Bohemia Jazz Fest. Jeho součástí bude 6 koncertů domácích i zahraničních umělců. První z nich, česká kapela Pluto, vystoupí už za půl hodiny. Celý festival je zdarma.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od severu s většinou oblačnost s malou pravděpodobností přehánek. Večer začne oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Podrobnosti za chvíli připojí brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na silnici první třídy číslo 50 počítejte se zdržením před omezením mezi Slavkovem a Bučovicemi. Projíždí se tam kyvadlově, z obou stran se tvoří kolony. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Pěkné pozdní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno. Dnes je pondělí 20. července 2026, jsou 4 minuty po 17. hodině a právě začíná první zpravodajsko-publicistický přehled nového týdne. Pořad Den v kraji vám už za chvíli nabídne nejvýznamnější události dne, dnes s Pavlem Chaloupkou. Spojíme se také s brněnskými meteorology, jak už zaznělo ve zprávách, ti pro nás budou mít aktuální předpověď počasí. A když už jsme u počasí, tak suchem letos trpí i ty druhy stromů, které proti němu mají být odolné. Jak se odolnost stromům proti suchu měří a co z výsledků vyplývá, uslyšíte v reportáži. V našem vysílání si posvítíme také na objev, který překvapil hudební svět. V Paříži našli dosud neznámou Mozartovu hudbu. S rozluštěním objevu pomohla i brněnská odbornice. Vše vysvětlíme, tak si na to počkejte. A zazní i 19. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Na závěr hodiny otevřeme téma fotografování na místech letních výletů. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Janis Moras.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Jiří Korn dospíval, posloucháte Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne a Pavel Chaloupka už je připraven s tím zpravodajským.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Tak tedy ještě jednou dobré odpoledne i ode mě. Správa železnic chce po Brnu náhradu škody za poničený most přes řeku Svratku u hlavního nádraží. Železničáři se kvůli tomu obrátili na soud, aby magistrátu nařídil uhradit přes 30 milionů korun. Jde o náklady na opravy mostu, jehož stav se zhoršil při výstavbě protipovodňových opatření na konci roku 2022. Dělníci dnes začali s rekonstrukcí části autobusového nádraží v Hustopečích. Některé autobusy proto budou do konce letních prázdnin odjíždět z jiných stanovišť. Opravy podle nezávislé starostky Hany Potněšilové výjdou město na více než 2 miliony korun.
3: Hustopeče přednedávenem dokončili bezbariérovou trasu k autobusovému nádraží, včetně cyklostezky. Dávali jsme tam novou dlažbu, nový asfalt a v tenhle ten moment došlo právě na okolí autobusového nádraží.
2: Několik nových uzavírek ode dneška stěžuje dopravu na Jižní Moravě. Kvůli opravě mostu nejezdí autobusy mezi Úsobrnem na Boskovicku a Horním Štěpánovem. V Kuřimi je částečně zrušená zastávka u polikliniky kvůli opravě Blanenské ulice. Uzavřený je také průjezd mezi Želeticemi a Násedlovicemi na Kyjovsku. Pěstírna Fakultní nemocnice Brno začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali po Johann, podle vědce Johanna Gregora Mendla. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celé republice, pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
4: V současné době máme v pěstírně nasazenou odrůdu s vysokým obsahem THC, kde se bude pohybovat tato koncentrace až kolem 20%.
2: Parkoviště na náměstí Svobody ve Znojmě je ode dneška do konce července uzavřené. Dělníci dokončují jeho rekonstrukci. Omezení skončí 1. srpna, kdy město náměstí Svobody zároveň zprůjezdní. A v brněnské zoologické zahradě tento týden začnou přípravné práce pro stavbu nové voliéry pro dravé ptáky, konkrétně pro orlosupa bradatého. Expozice za více než 20 milionů korun by měla být hotová na jaře příštího roku.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 2 minuty před 17:15 jsem ve spojení s brněnskými meteorology. Na druhé straně je teď Petr Hruška. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaká je aktuální situace, co se týká počasí na jižní Moravě?
2: Většinou máme polojasnou oblohu, vyskytuje se taká kupovitá oblačnost, zrážky žiadné, teploty většinou v této chvíli 22 až 25 stupňov Celzia, strážnice má ještě skoro 26 stupňov, no a fúka nám severozápadný, na některých miestach i taký celkom svižný vietor, najsilnejší je v oblasti Znojemska.
1: Jaká nás očekává noc dnes?
2: Mala by byť jasná, alebo sa bude vyskytovať len malá oblačnosť a bude chladno, minima 11 až 8 stupňov Celzia. K tomu vietor slabý, severozápadný.
1: Tak to bude pomierne chladno. Jak to bude vypadať s počasím zítra, tedy v úterý?
2: Zajtra ráno a zo začiatku do poludňa by malo byť skoro jasno až polojasno, takže celkom slnečné počasie. Potom v priebehu dňa od severu oblačnosť by sa mala zväčšiť, ale len s malou pravdepodobnosťou sa môžu objaviť prehánky, keby vznikli, tak skôr by boli v severnej časti kraja. Večer a v noci potom začne zase oblačnosť ubúdať. Maximá 22 až 25 stupňov Celzia, možno na juhu kraja niekde i 26. No a vietor zpočiatku slabý, potom behom dňa zase taký svížnejší, severozápadný až severný, ktorý bude k večeru zase slabnúť.
1: To byl Petr Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za všechny informace, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Ja už jen dodám, že biozáťaž je pro dnešek na stupni číslo 1, tedy mírná záťaž, a sluníčko vyšlo 9 minut po páté raní, 8 minut před 9. hodinou večerní opět zapadne.

0: to byli Gypsy Kings v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme chvíli po čtvrt na šest, posloucháte Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Suchem letos trpí i ty druhy stromů, které proti němu mají být odolné. Vyplývá to z výzkumu vědců, kteří mapují situaci v širším okolí Brna. Jak se odolnost stromů proti suchu měří a co z výsledků vyplývá, uslyšíte za chvíli v reportáži.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

Stvrcuje žegrvce, ten se píská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: 3,5 minuty před půl šestou posloucháte Český rozhlas Brno. Lesy na jižní Moravě letos čelí mimořádně silnému stresu, který způsobuje hlavně extrémní sucho. Jejich stav monitorují vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd CzechGlobe. Podle nich trpí i stromy, které mají být proti suchu a teplu odolné. Už na konci června byly podmínky v lesích v okolí Brna srovnatelné s nejsuššími obdobími z minulých let.
1: Jak jsme hluboko? 10 cm?
2: Ani ne, 2 cm pod povrchem.
1: A vidíme, že ta půda je vlastně suchá jako někde na poušti.
2: Že opravdu je namočený jen ten vrchní horizont, ta hrabanka, to listí a pod tím je úplně sucho, úplně se nám půda sype jako písek.
3: Jan Krejza z CzechGlobe mi ukazuje, jak se projevuje dlouhotrvající sucho ve smíšeném lese v Brně Soběšicích, kde hospodaří Mendelova univerzita. Vysvětluje mi, jak funguje jedna z online měřících stanic sítě Dendro Network, ke které přicházíme.
2: Což je taková tyčka, na který je umístěný datalogr, tato šedá krabička centrální, kde se shromažďují veškeré data a tam je důležité, že veškeré data měříme v půlhodinovém kroku a dvakrát denně se nám pošlou na naše servery. Plus je tady takový bílej klobouk, kde se měří teplota vzduchu a vlhkovzduchu. A pak tady vidíme spoustu kabelů rozbíhající se do stran, rozbíhající se do země, takže v půdě monitorujeme, jak je sucho nebo vlhko.
3: Ukazuje mi Jan Krejza. Na stromech okolo stanice jsou umístěny dendrometry.
2: Měří, jak ten kmen pulzuje a z toho, jak ten kmen pulzuje, čili jak se smrskává a nabobtnává, my jsme schopni vyčíst, jak ten strom přirůstá, kolik vody vydává, kolik vody přijímá, anebo kolik vody v tom stromu chybí, což vidíme právě aktuálně teď, že opravdu té vody nám tady chybí spoustu a ty stromy nejsou úplně v dobré vitalitě.
3: Síť monitoruje hlavně smrky, buky, borovice a duby. Čítá celkem 220 stanic po celém Česku. Asi 14 z nich je v okolí Brna. Kromě stavu stromu měří i riziko vzniku požárů.
2: Ta skladba dřevin je tady borovice, habr, občas nějaký dub, což je relativně příznivá skladba z pohledu sucha, ale i když jsou to dřeviny tolerantní, tak tady trpí na těchto lokalitách. Když se dostáváme do toho extrému, už je jedno, jestli ta dřevina je k suchu citlivá nebo na to není citlivá, ale opravdu všechny dřeviny trpí prakticky stejně. Klimatické modely nám rozhodně říkají, že takovéhle sucho, které zažíváme, bude nejspíš daleko intenzivnější v budoucnu a bude přicházet daleko častěji.
3: Jak se na klimatické změny připravují lesníci, říká za Lesy České republiky Jan Dovrtil z lesního závodu Židlochovice.
4: Předpokládáme, že nám narostou nahodile těžby. Ten les je samozřejmě náchylnější i pro poškození všelijakými chorobami a škůdci.
3: Podle Jana Dovrtila může být částečným řešením podzimní výsadba. Při té jarní se totiž letos neujala více než polovina sazenic a další ještě možná uschnou. V dlouhodobém výhledu se pak nabízí druhová obměna.
4: Je předpoklad, že budeme využívat větší zastoupení dřevin, které jsou odolnější vůči suchu. Tady je

0: velmi perspektivní dřevinou z mého pohledu dub cer, který je z oblasti vlastně Středomoří.
1: Podobná měřící síť jako u nás funguje ve Švýcarsku. V budoucnu by výzkumníci rádi systém propojili po celé Evropě. Z Brna Soběšic, Martina Kašná, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Minutu po půl šesté posloucháte Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn Dne Českého rozhlasu Brno. Měli by se jihomoravští politici připojit ke kolegům z Ostravy a Karlových Varů, kteří vyjednávají o navrácení tamních letišť do majetku státu? Brno by mělo žádat něco jiného, míní ve svém pondělním glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenghýř.
1: Letiště v Karlových Varech a v Ostravě se podle všeho znovu stanou státními. A podle všeho vojenskými s civilním provozem. Tvrdí to zástupci současné vládní koalice. Jinými slovy, oba kraje vzdušné přístavy vrátí státu, kterému předtím dlouho patřili. Abychom si to dali do souvislostí. V Tuzemsku funguje 6 mezinárodních letišť s civilním provozem. K největší státní Ruzini patří kromě Ostravského a Karlovarského ještě to v Pardubicích, které už nyní provozuje armáda. Spíše do počtu je pak malé letiště Českobudějovické, které se topí ve ztrátách a tamní politici desítky milionů dotací sice obhajují, ale neoficiálně by je také rádi předali zpět státu. Přispívat každému člověku odlétajícímu odtud na dovolenou značnými sumami je přece jenom luxus. A pak je tu 6., i když co do velikosti 2., to brněnské. Patří Jihomoravskému kraji a je na desítky let pronajaté soukromé firmě, která na něm dokáže vydělávat. Letiště totiž není jen samotná budova s přilehlou letištní plochou, kde závisí na počtu cestujících, odbavených letadel či nákladu. Jsou to také rozlehlé pozemky okolo. Se solární elektrárnou, skladišti, obchodními halami a dalším využitím. Brno bylo první takové velké letiště, kterého se stát vzdal. Nejdříve je tehdejší státní podnik Česká správa letišť pronajal k provozu soukromé firmě, pak vlastnictví předal kraji. A tento model vydržel přes všechny otazníky nad tím, jak se tak stalo. Otázkou teď zůstává, zda by i Jihomoravský kraj měl usilovat o předání letiště státu. Bez ohledu na to, jaký vliv by to mělo na nájemní smlouvu s provozovatelem. A tady by měla Jižní Morava hrdě uznat, poklepat si na ramena, že to nutné není. Ten model funguje. Na brněnském letišti je druhý největší provoz po Praze a je nyní na hodnotách, které v některých letech nemělo ani letiště v sousední Bratislavě, tedy v hlavním městě. Což ovšem nemění nic na tom, že pokud stát bude zachraňovat problémová letiště a podporovat svoji Ruzini, mělo by nějakou formu podpory pocítit i to brněnské. Dlouho čeká na železniční napojení při modernizaci tratě na Přerov a například na novou dálniční křižovatku, která by usnadnila cestu k němu. A to už jsou desítky let, co jí stát slibuje.
0: To byl pravidelný pondělní glosář Miloše Šenghýře. Za chvíli se podíváme na jeden nenápadný rukopis, dvě různá písma a objev, který překvapil hudební svět. V Paříži našli dosud neznámou Mozartovu hudbu. S rozluštěním objevu pomohla i brněnská odbornice. Vše vysvětlíme už za chvíli.
2: Den v kraji.

0: Zpravodajsko-publicistický souhrn Dne den v kraji pokračuje skladbou Slunce v duši kapely Nightwork. A my se teď podíváme na desítky let, na jeden předmět, který ležel desítky let bez povšimnutí v knihovém depozitáři. Ukázalo se, že jde o malý sešitek, který skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské národní knihovně a tamní vědci ji konzultovali také v Moravské zemské knihovně v Brně. Nejde ale jen o nové melodie. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek Francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Oncois Pierre Gua z národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Monnier de Guin byla ve své době 19 let ta vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Stále posloucháte také Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Za půl minutky máme 6:45 a už za chvíli zazní 19. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19. hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19. hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tak to byla dnes už nestárnoucí klasika Yesterday od kapely Beatles. O, je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase, vypráví Michal Isteník a tentokrát nás vezme za tragédií u hradu Pernštejna.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2005. Nevinné oběti lesního vraha. Na hřbitově v Nedvědici leží dvojhrob. Manželé Ludvíkovi mají stejné datum smrti. Den, který mohl být osudovým pro kohokoliv v tomto městečku, pro kohokoliv na Moravě. Je to 13. říjen 2005. Manželé ten den vyrazili pro dříví a poblíž silnice spojující Nedvědici a sousední Sejřek je chladnokrevně zastřelil Viktor Kalivoda, který později dostal přezdívku Lesní vrah. 28letému muži nic neudělali. Dvojice žila v manželství 42 let, byla příkladem lásky a ochoty pomáhat. Jen se ocitla v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Každý v Nedvědici se ptal, proč právě oni. Mnozí se současně ptali, jestli nemohou být další na řadě. A když vyšly najevo okolnosti, lidé pochopili, jak ta otázka byla oprávněná. Vrah neměl nejmenší důvod zamířit právě pod hrad Pernštejn. Pocházel ze Slaného, studoval na třech vysokých školách a i když je nedokončil, inteligenční kvocient měl nadprůměrný. Ostatně v jedné z televizních soutěží vyhrál značnou částku a právě za ní si pořídil zbraně. Trpěl depresemi, uvažoval o sebevraždě, zajímal se o masovou vražetkyni Olgu Hepnarovou. A vyvíjel vlastní plán vraždy. Prostě ho to napadlo, konstatoval mimo jiné. Několikrát jel v metru s pistolí schovanou za novinami, ale k činu nenašel odvahu. Až v říjnu zabil zblízka manželé Ludvíkovi a o 3 dny později v Čechách v lese u Malíkovic muže, který byl na procházce se psem. Když jej policisté zadrželi, jakoby se těšil, zbraně měl u sebe v tašce. Psycholog popsal Kalivodu jako člověka bez závažnější psychické poruchy, s uzavřenou osobností, s rysy emoční sploštělosti, nízké sebedůvěry, podrážděnosti a egocentričnosti. V dubnu 2006 byl Viktor Kalivoda odsouzen na doživotí a 26. září 2010 spáchal ve valdické věznici sebevraždu.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 19. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Další kapitolu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Věra Špinarová, za 5,5 minuty máme 18 hodin, Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn Dne Českého rozhlasu Brno se blíží do svého finále a v našem letním servisu se podíváme na téma fotografování na místech letních výletů. Zákaz už několik let neplatí v objektech ve správě Národního památkového ústavu, který spravuje stovku státních hradů, zámků, klášterů a dokonce i jeden historický důl. Výjimka povolující pořízení snímků se týká těch, kteří fotografují pro soukromé účely. Musí ale respektovat základní pravidla. Nesmějí používat blesky a jiné umělé osvětlení, stativy a selfie tyče na připevnění mobilů nebo kamer. A navíc nesmějí zdržovat prohlídku. Omezení má svoje důvody. Blesky mohou poškodit exponáty nebo spustit alarm, selfie tyč může nedopatřením poškodit některý z exponátů. Kasteláni navíc mohou právo omezit, zejména z bezpečnostních důvodů. V takovém případě tato informace zazní obvykle na začátku prohlídky. V soukromých památkách většinou podobné omezení neplatilo ani dříve. Napříč republikou ale stále najdeme výjimky. Další turistické atrakce fotovstupenky také ruší, stále i v nich ale omezení platí. Například v tuzemských jeskyních, podobně jako v památkách, nesmíme fotit se stativy, bleskem nebo selfie tyčemi. A třeba v punkevních jeskyních platí zákaz focení během plavby na lodičkách. Takže to shrňme. Zákaz už neplatí, ale má mnoho výjimek. Vyplatí se tedy na pokladně zeptat. Ale je tu důležité varování pro návštěvníky dronů. Drtivá většina památek ve svých areálech vyhlásila zákaz používání dronů, a to bez ohledu na to, jestli drony kvůli velikosti podléhají registraci u Úřadu pro civilní letectví. Tolik ode mě, těším se na vás opět zítra po 17. hodině. Janis Moraz vám přeje krásný zbytek dne.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Správa železnice obrátila na soud kvůli poškození historického mostu v Brně. Důchodci po 80 by mohli dostat plošně přidáno, polepšit si mají i pracující seniori. Zájemci z 30 zemí se v Brně budou učit česky. A zítra má být skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, teploty do 25 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Správa železnic zažalovala Brno kvůli poškození mostu přes svratku u hlavního vlakového nádraží. Železničáři po magistrátu chtějí přes 30 milionů korun vynaložených na opravy konstrukce. K poškození mostu došlo koncem roku 2022 při výstavbě protipovodňových opatření. Podle magistrátu není průkazné, že za poškození mostu mohla protipovodňová výstavba, doplňuje mluvčí města Filip Poňuchálek.
2: My jsme si nechali se správou železnic zpracovat nezávislý posudek od ČVUT a dle výsledků tohoto posudku nebylo možné v tak opravdu obtížném případě určit viníka toho, proč nastala zrychlená degradace tohoto mostu.
0: Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 let. Zákon teď dostane k projednání sněmovna. Na Masarykově univerzitě v Brně dnes začala letní škola slovanských bohemistických studií. Zájemci z více než 30 zemí celého světa absolvují asi měsíční jazykový kurz, na kterém se budou učit česky. Zároveň načerpají vědomosti o české kultuře, reáliích a seznámí se s lidmi z jiných zemí. Kromě výuky a doprovodných aktivit jako filmového klubu nebo hodin zpěvu, studenti vyjedou na exkurze třeba do Prahy nebo Vranova nad Dyjí. Rozměry české jazyka na letní škole zdůrazňuje její ředitelka Eva Rusínová.
3: Jsou to české reálie, české filmy, všechno to, co je spojené s tím českým jazykem, protože my žijeme na nějakém teritoriu a je to velká kultura. Takže já si myslím, že ukázat ten malý jazyk ve všech jeho rozměrech je velice důležité.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od severu zvětšenou oblačnost s malou pravděpodobností přeháněk. Večer začne oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný, severozápadní až severní. Rozptylové podmínky budou dobré, přechodně velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 v Brně omezuje nehoda na stém 95. kilometru. Ve směru na Vyškov blokuje pravý pruh. V opačném směru pozor u nehody na stém 75. a půltém kilometru. A opatrně projíždějte místem nehody u Dolních Bojanovic na silnici do Čejkovic. Dobré cesty přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky a Josefa Dovka Ušenkérky. Já věřím, že vás tato polka určitě potěšila. Dnes, jak víme, máme v obou kalendářích stejná jména a dnes slaví jmeniny Eliáš a Ilia. Tak ještě jednou vše nejlepší. A telefon připomenu 726 46 5200. A už písnička vámi oblíbená. Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák, Tupeský džbáneček a Moravská veselka.

0: dozněl krásný valčík, oblíbený valčík. No a přátelé, pojďme, máme tady telefonát, takže já to vezmu napřímo. Halo, halo, tady Morava krásná zem, kdo se k nám dovolal? A tak to spadlo, to je mě líto, pojďme na přání, máme jich tady dost. A znova se to tu objevilo, tak ten telefon se mnou nějak laškuje tady. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, posluchači Jan, ale mě to nějak vypadlo, víte, tak se omlouvám.
0: Ne, nám to tady skočilo.
1: Já jsem to asi zazmatkoval, víte, tak se omlouvám.
0: Ne, pan, takže...
1: Já bych si nedovolil s váma laškovat, to ne.
0: Ne, to bylo v legraci a v dobrém, prosím, ano, já jsem si já nedovolila
1: vás,
0: nějak...
1: Já vás, váš hlas mám rád a to je upřímně a to se mi líbí.
0: A prosím vás, jenom mě připomeňte to jméno a odkud voláte, já se omlouvám.
1: No, Jan a stanoviště.
0: Ano, pan Jan a stanoviště, tak vítejte, pane Jane.
1: Děkuju.
0: Můžete, prosím, jste ve vysílání.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, ano, už jste ve vysílání.
1: Dobrý den, vlastně dobrý večer. Zahrajte, prosím vás, mojí manželce Aničce a dceři Aničce. Manželka je Anna Vítová a Anna... dcera je Anna Cimrmanová, tak jejich svátečku, který teď bude za chvílečku, tak jim zahrajte něco pěkného, ať jsou zdraví a mají rád ze života. Děkuju.
0: No ano, takže přijeme pěkný večer, už není takové ano. Vedro, vidíte, tak je to příjemné.
1: Je nádherně a dobrý čas pro tu dekovku.
0: Ano, určitě. Tak pane Jane, ještě jednou pěkný večer.
1: Děkuji, ať se vám daří a přeji krásný večer.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a dáme k tomu ještě přání, které jsem měla nachystáno. Dobrý podvečer. Prosíme o zahrátí písničky pro manžela, tatínka a nejlepšího dědečka, pana Josefa Tarabuse z Lačnova. Přejeme mu vše nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí a plno elánu do dalších let. Přeje manželka Mirka, dcera Monika, syn Josef, dcera Lucie s přítelem Janem a hlavně vnouček Viktor. Prosíme o písničku od Stříbrňanky Oči modré, ale my máme písničky opět vybrány a nevadí, já ji příště někdy zařadím. Dobře, tak pojďme na písničku. Tak zpívám pěsničku Miloslav Richard Procházka, Antonín Doupovec a Frajárka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak dohrála nám Frajárka, dospívali nám Miroslav Mordych, Věra Zámečníková, písničku Zpívám pěsničku a pojďme na telefonáty. Mám tady paní Lenku ze Zbraslavy, která se k nám dovolala. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den. Já bych chtěla jenom tak pro radost popřát ke kostelu paní Jarce Pokorné a jejímu příteli Ališovi. A pak bych chtěla zaspomínat na starica pana Filíka Zdenka, právníka, který nám umřel loni, a na mýho přítele pana Karacofa ze Zbraslavy. Vzpomínají přítelkyně Lenka, rodina Elnerová, rodina Kahánková, jo, a dále vzpomínají jeho spolužáci. A ať jste zdravá, uvadíte tento pořad pěkně a spokojená a vám taky, jste měla narození, tak taky všechno nejlepší.
0: No to už je dávno.
1: To
0: dobře, ale jste hodná, paní Lenko, děkuju, děkuju.
1: Děkuji,
0: naschledanou. No já tady připojím ještě e-maily. Prosím o pěknou písničku pro paní Hanu Švrčkovou z Jezeřan Maršovic. Milá maminko, dnes je tvůj krásný narozeninový den, ať úsměv zdobí každý tvůj sen, ať zdraví slouží, štěstí tě provází a láska z rodiny tě stále doprovází. Za všechno, co jsi pro nás udělala, děkujeme. Za každé pohlazení i radu, kterou si neseme. Ať ti každý nový den přinese radost a smích a v srdci máš jen samé krásné chvíle a klid. Vše nejlepší k narozeninám přejí Lenka, Honza, Matýsek a Eliška. Tak předali jsme a písnička lidová a ty svatý Antonínku, Magdalena Mučková a Danaj.

Tak písnička dozněla a máme tady opět psaná přání. Tak dobrý den, dnes slaví své 95. narozeniny pan Zdeněk Frank z Velkých Němčic, který ještě nedávno vykonával službu kostelníka v našem kostele. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví a hlavně boží požehnání. A pane Franku, před 5 lety jste říkal, že už ta 90. kope do dveří a ani jsme se nenadáli a je tu 95 roků. A my už se všichni těšíme, že dáli pán Bůh, oslavíme s vámi i tu 100.

0: Vítám ve vysílání paní Zitu Bémovou z Jevíčka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško Navrátilová, srdečně vás zdravím, taktéž zvukového mistra, všechny posluchače a všechny moje milé rozhlasové přátelé, jejich moc a já je nemůžu jmenovat, všechny mám ráda, všichni ode mě dostali obrázek, všichni ode mě dostali výšivky, nejednu výšivku mou krásnou, takže ano. Já je všechny mám ve svém srdci.
0: I já je mám. Od vás. Děkuji, krásné.
1: Tak teď bych chtěla ale poděkovat Jarouškovi Wolfovi za jeho nádherná a milá slova, která včera napsal ke mému sluchu. Jaroušku, moc a moc si toho vážím, tebe si vážím, přeju ti všechno nejlepší, nádherné koncerty ti přeji, protože to je tvůj život. Tak Jaroušku, mě se hezky, hodně zdravíčka přeju.
0: Dobře, tak...
1: Děkuji za prostor, paní Květuško.
0: Ano, určitě. Takže to je dobře, že jak si člověk řekne, co má na srdci a že to bylo vysloveno a Jaroušek to určitě poslouchá.
1: Určitě, věří. Musím mu zavolat jenom, že já dneska jsem moc vařila, co to já stojím na těch
0: nohách.
1: A škoda, že nemůžete, paní Květuško, vidět nádherný obraz, který jsem včera domalovala.
0: A téma?
1: No, hlava Ježíše Krista s trnovou korunou.
0: Ano.
1: A to já jsem nevěděla, že se mě to takhle podaří.
0: To je krásné.
1: Kdybyste
0: měla zájem,
1: tak bych vám to poslala poštou do rozhlasu.
0: Prosím, ale tak když jste tak spokojná, to si musíte nechat a sama, aby se těšila tím pohledem. Tak to třeba vyfoťte a pošlete to.
1: No to já zase

0: sú takhle zařízená.
1: Ano, ano, no. Nebo aby to někdo vyfotil a poslal nám to, a to bychom byli rádi.
0: To byste byli rádi, že jo?
1: Ano.
0: Tak já řeknu tady jednomu pánovi, který takhle, a na jaký, kam by to měl poslat, byste mi řekla tu adresu.
1: To když tak se potom domluvíme, ano?
0: Dobře, ano.
1: Dobře, tak paní Zito, já se loučím, přeji vám pokud možno pokojný večer a ať se vám daří. Naschledanou.
0: Děkuji i já vám a písnička patří také pro vás i pro pana zvukového mistra.
1: Ano, Janis tady je. Ano, pan Janis.
0: No.
1: Dobře, děkujeme.
0: Janis je tam.
1: Ano, ano.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc. No, pojďme na písničku. Dáme písničku Richard Plachý, Šedivý holoubek a Zdounečanka.
2: Český rozhlas Brno.

Tak dozněl Valčík Šedivý Holoubek, Richard Plachý z Dounečanka. No a pojďme tady na psaná přání. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát mamince Zdeňce Vráblíkové z Prakšic, která dnes slaví své narozeniny. Ať je dnešní den pro tebe, maminko, chvílí, kdy se zastavíš, kdy přestane zhon, kdy ti v srdci rozsvítí radost a kdy si uvědomíš, jak moc tě máme rádi, a ať ti to do dalších let přinese klid, zdraví a sílu, aby každý den byl o něco lehčí a příjemnější než ten předchozí. Překrásné narozeniny ti přeje dcera Lenka. Takže předali jsme a písnička Nalévaj dívča, Miloslav Richard Procházka, Zdeněk Baťka a Straňanka.

Přátelé, a pojďme na e-mailovou poštu, máme ji tady připravenou. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a muzikanta Pavla Goroše z Nivnice, který hraje na klarinet v dechové hudbě Nivničanka. Písničku posílá jeho manželka Anička a písničku také posílá kamarád Broněk. Takže to jsme předali. A ještě jedno přání tady připojím. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Jaroslava Wolfa z Otnice. Písničku posílá kamarád Broněk a kapelník Dolněmčanky Antonín Daníček. Tak, taky jsme předali a hrajeme teď písničku. Vladimír Hnátek, Pěkný je deň a cimbálová muzika Chudci.

0: Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal, můžete se představit a odkud voláte?
1: Dobrý podvečer, je tady Petr Urbánek, Otaslavice.
0: Jejda, vy máte puštěné rádio, je to možný stišit?
1: Jo, to mi hned jasný vypne, dobrý je to. Tak chtěl bych pozdravit všechny na rádio Brno a užíváme si pěkné odpoledne, dáváme si kafičko pod pergolkou a jenom tak pro potěšení zahrát nějakou hezkou písničku. Děkuji.
0: Ano, rádi zahrajeme samozřejmě. Tak ať se máte dobře a nashledanou.
1: No, děkuji,
0: nashledanou. Tak pojďme zrovna na tu písničku Milocké sklepy, lidová polka a mistříňanka Antonína Pavluše.

Písnička nám dozněla a pojďme si přidat tady e-mailovou poštu. Máme tady přání. Dnes bych chtěl popřát a poslat pěknou písničku k dnešním narozeninám paní Hance Švrčkové z Jezeřan Maršovic. Přeji jí všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, radost dětí a vnoučátek. Děkuji a s pozdravem Radek Šles, Jezeřany Maršovice. Tak to jsme předali. No a budeme hrát další písničku, kterou máme nachystánu. Vladimír Pfeffer, Po kyjovským rinku a Tufaranka ze Šakvic.

0: Tak mám tady další e-mailovou poštu. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pítina. Písničku posílá kamarád pro něch s maminkou. A já mám tady ještě jednu vzpomínku. 19. července, což je dnes 1938, se narodila moje maminka paní Jana Buřilová, rozená Varmužová. Dětství prožila v Králově Poli a zemřela po dlouhé těžké nemoci. Nemohl jsem jí bohužel pomoct. Pracovala v Chemontě a začínala v Královopolské strojírně v ocelostavbách. Její tatínek měl živnost a nemohla se dostat na školu a starala se o postiženého syna. Chci jí za to moc poděkovat do nebe. No a ještě se dále v tomto dopise píše, že její maminka zemřela mladá a onemocněla a starala se a moje maminka se starala o 94letého tatínka a také ráda cestovala a vzpomíná syn Honzík Bohunka Prokešová a ještě má žijící sestřenice a bratrance. Tak to byla vzpomínka Honzíka Buřila. No a dáme písničku Šumařinka Karel Vacek starší a Josef Zíma, orchestr Karla Vacka mladšího.
1: Český rozhlas Brno.

Tak, vážení a milí, pojďme, máme tady další takovou směs, kterou jsme si připravili, směs mysliveckých valčíků, které pro nás zahraje Stříbrňanka, tak pojďme na to.

0: Tak vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Já chci doufat, že jste si zaspívali některou z těch písniček a že vám přišla vhod. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za chvilku zazní zprávy a pořad na pěknou notečku. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky s názvem Hodová, kterou pro vás hraje mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám krásný večer.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Silný vítr poškodil střechu základní školy v Hodoníně. Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. Dopravu v Kuřimi komplikují opravy Blanenské ulice. A zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Hodoníně dnes pracovníci města pokračovali v odklízení škod na základní škole Vančurova. Její střechu poškodil včera silný vítr s deštěm. Z hlavní budovy strhl část plechové střechy, která odletěla na školní dvůr. Další kusy plechu zůstaly převrácené a poškozené na budově. Celkově je střecha poničená asi z 80%. Vedení města zahájilo výběr firmy, která se bude opravou zabývat, jak popisuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
4: Vybírá se firma, která má volnou kapacitu, aby to opravdu mohla vyčistit ten prostor a zahájit opravu té střechy. Jednak ať se to co nejrychleji zavře ta škola, ať do toho zase v případě nějakých dešťů nebo takovýchto mimořádných událostí nezateče. A hlavně teda samozřejmě, aby děti mohly na začátku školního roku bez problémů jít do školy.
2: Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonu reguluje 90% českých škol. Proti zákazu je i dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. Silničáři dnes začali opravovat Blanenskou ulici v Kuřimi. Práce potrvají do 9. srpna. Dělníci musí předělat povrch silnice od kruhového objezdu u wellness centra po odbočku na silnici první třídy číslo 43. Část cesty je řízená semafory. Většinu úseku musí řidiči objet. Pokračuje starosta Kuřimi Drago Sukalovský z Hnutí STAN.
5: Vozovka na ulici Blanenské byla po letošní zimě v katastrofálním stavu, dá se říct havarijním stavu. Objízdná trasa vede po Svitavské silnici 1/43 a pak po silnici 2/385 z České do Kuřimi.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od severu zvětšenou oblačnost s malou pravděpodobností přeháněk. Večer začne oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, přechodně i velmi dobré. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S omezením po nehodě počítejte na Kubíčkově ulici v Brně a také u Dolních Dunajovic na silnici do Čejkovic. A nehoda je hlášena také v Šumicích, tam při ní došlo k úniku oleje. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Sklo jako surovina pro výrobu je velice zajímavý materiál a právě na něj se v dnešním pořadu zaměřím. Sklářství je obor s nesmírnou tradicí a jeho technické a technologické základy jsou dnes světovým kulturním dědictvím. Tavení skladávalo sklářství od jeho počátků cejch určité výjimečnosti a dokonce mystické tajuplnosti. Výroba skla byla vždy tajemstvím, které každý sklářský mistr přísně střežil. Žil a ve sklářských rodech se předávalo z otce na syna. Snad v žádném jiném oboru, který navazuje na stará řemesla, nemá tradice tak velký význam jako právě ve sklářství. S rozvojem tovární výroby se tradiční složení sklářského kmene a postup při tavbě skla staly obecně známé. Snažil jsem se vybrat lidové písně, ve kterých se objevují alespoň zmínky o jednotlivých sklářských výrobcích. Často jde o písně pijácké. Zpívá mužský sbor z Kyjova s muzikou Jury Petru.

užším smyslu pod pojmem sklo rozumíme výhradně sklo křemičitanové, které je surovinou pro další výrobní zpracování. Laicky řečeno, při tavbě křemičitého písku se rozbíjí původní krystalická mřížka tavených surovin a radikály a při chlazení opět začnou vázat a vytvářejí zcela novou, kvalitativně odlišnou hmotu, což je sklo. Pro výrobu skla je potřeba značné množství surovin požadované kvality. Jsou to jednak mřížkotvorné suroviny, taviva a stabilizátory. Ty se pak míchají a vzniká jejich směs, která se nazývá sklářský kmen. Do něj se pak přimíchávají i další suroviny, které sklo kalí, čeří, odbarvují, urychlují tavbu a barví do rozmanitých odstínů. Základní surovinou je sklářský písek, potaž a soda. Přidávají se ale i jiné suroviny. Recepty na sklářské kmeny si skláři přísně střeží. Před naložením do pece se všechny suroviny smíchají a kvalitně promíchají v přesných váhových poměrech. Zpívá Miroslav Blaha za doprovodu burčáků a po nich cymbálová muzika při Zuž Morava ze Zlína.

Dospíval Jožka Černý, Franta Fatěna a Vojta Račický. Sklářské pece se až do poloviny 19. století, někde i déle, vytápěly dřevem a nedosahovaly takových teplot jako dnešní moderní sklářské pece. Doba tavby byla delší a kvalita nižší. Staří skláři ovšem užívali vyššího podílu přísad, podporujících tavbu v kmeni, takže i při relativně nižších teplotách dokázali utavit dobře sklo. Dnes se sklo taví a čeří při teplotách v rozmezí 1420 až 1470 stupňů a při výrobě se pohybuje okolo 1250 stupňů. Utavená sklovina se pak nabírá z pánve pece sklářskou píšťalou, kterou se vyfukují výrobky. Mezi další základní nářadí ve sklářské huti patří svalák neboli burgulec, což je dřevěná pomůcka sloužící skláři k tvarování skla na píšťale do baňky. Dále se používají nůžky, svokajs, což je pinzeta, kaprák, klapačka, kulma, palcšar, vidlička a řada dalších. K tvarování se používají i různé formy kovové nebo dřevěné, vyřezávané z hruškového, švestkového či jabloňového dřeva, ale i jiných druhů. Zpívá Martin Hrbáč za doprovodu Lůčky z Kudlovic a Jilí Herzán z Podlužané.

Klárny zakládali většinou šlechtici na svých pozemcích s dostatkem lesů, které poskytovaly potřebné dříví pro otápění pece na tavení skla. Provozní objekty stavěly vždy v blízkosti potoků nebo říček. Nejvíce skláren vzniklo v období 18. a 19. století. Jejich životnost byla různorodá a pokud zanikly, tak především z důvodu technického pokroku. Svoji roli sehrála rovněž vzdálenost od budovaných zemských silnic a železnic. Ze skláren pocházel široký sortiment výrobků, skleněné tabule, láhve a sklenice různých velikostí na vodu i léky, na cukr, pivo, víno a lihoviny, dále plucary, nočníky, zvony, kalamáře, zrcadla a kulatá i plochá okenní skla. Dnešní malé historické okénko uzavře Joška Černý s kapelou Petra Olivy. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Přejeme vám krásný večer.

0: Srdečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Na pražskom výstavišti v Holešoviciach vystúpi 28. júla nitrianská roková skupina Horkýže Slíže. Ich koncert sa uskutoční v rámci festivalu Prague Open Air. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty po zrušení stropů v České republice zatím výrazně nerostou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky a maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. O cenách benzínu a nafty v České republice opět rozhoduje pouze trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se původně čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je to docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Práce stály přibližně 12 milionů korun. Řidiči projížděli ke Vadlově a hlavně ve špičkách se tam vytvářely kolony.
6: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kevadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bilina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83 kilometrů ve směru do Brna, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, upřesní jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
7: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech amerických ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a mezi ženami Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer, obývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná. Na kilometru 31 vyprošťují kamion, který sjel do pole. Dopravu policisté odklání na kilometru 29. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktor K.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Vesele a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to byl?
2: Vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No, ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No, já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněných jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kde dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý.
3: Promiňte.
2: To je skvělý, já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako neotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájela na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje, a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc

0: a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme no někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
1: Aha.
0: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
1: Ano.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajthamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme čich, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím
2: jo.
1: vás.
2: Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinsko-americké rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat, takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří, mě to bavilo, přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT.
1: Jasně,
2: když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli.
1: To
2: a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. Aha. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. Mm-hmm. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, mm-hmm, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. Mm-hmm. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, mm-hmm, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Hradci Králové začala letní odstávka plaveckého bazénu, potrvá téměř 3 týdny. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě republiky přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy Sotouny Hasilem. Dobrý večer. Pracujícím důchodcům v celé České republice by od roku 2028 mohly stoupnout penze. Dnes to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď zamíří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
3: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
5: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
3: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Oprava povodněmi poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době tam dělníci dokončují fasádu, říká ředitel této školy Tomáš Uhlíř.
6: Jsou hotové věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytku a tohle to všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně září začít normálně v novém, jak se říká.
2: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu. Jediný areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra zůstane po celou dobu odstávky bez omezení.
7: Po dobu 3 týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, pouze na severu až oblačno a zpočátku ještě slabé přehánky. Nejnižší teploty už docela osvěžující mezi 12 a 7 stupni, v údolích ojediněle až kolem 5. Zítra přes den většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Pouze na jižní Moravě až kolem 25. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný, od západu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u Roudnice nad Labem stále uzavřená. Je to kvůli překládce nákladu z kamionu, který tam sjel mimo dálnici. Uzavírka potrvá podle informací policie zhruba do 22 hodin a 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
9: a Carmen Majorová. Tahle láska začala na kolejích, ve vlakovém kupé.
8: Jemu bylo 18, když pomáhal psát školní úkoly 17-leté dívce.
9: Zamiloval se a začal se odvíjet příběh vroucí lásky, zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi.
8: A jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte romantické příběhy opravdové lásky. My jsme je nazvali Zlatá láska.
1: Vybrali jsme tentokrát ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před více než 58 lety.
0: Jmenují se Danuše a Miloslav Novotní a jeden pro druhého by udělali cokoliv. Jemu je 75 let, ona je o rok mladší.
1: Jaký byl jejich život, se vydal zjistit Patrik Rozehnal. Vypravil se za nimi domů do Roudnice nad Labem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Taková krásná kytka, to je pro mě.
3: No jasně, to je pro vás.
4: Ježíš, děkuji.
3: Danuše, má kytičku.
4: Můj muž na ty kytky moc není.
3: To slyšíme často.
4: Ano. Dobře, tak jo, pojďte dál, pojďte dál.
3: Takže Danuše, a vy budete Miloslav.
5: Já jsem Miloslav, no.
3: Dobrý den. Jste připraveni vyprávět manželům Kostkovým i posluchačům svůj příběh 53 let, říkám to dobře, společného manželství?
4: No kolik my jsme
5: no,
4: už?
5: No to už je spíš 54.
4: 54, ano. My jsme měli 50 a byl covid, takže my jsme o tyhle ty oslavy a všechny dárečky přišli, protože jsme, to jsem tam psala, že jsme měli jít na Nabucco do Státní opery, na to jsem se strašně těšila, veď, a na Žižkovskou věž na večeři a tohle o to jsme všechno přišli. Takže děkuji moc, já to dám do vázy, jo, abych
3: čítal. Dobře, a přesuneme se někam k místu, kde se bude dobře vypadat.
5: Nebude.
4: Nezlobíte se, pojďte.
3: Tak Danuše začala tím, že šla někam do sklepa.
4: No pro vázu, která tady běžně není, když nejsou kytky, že jo?
3: To bylo jako vychlazené.
4: Asi tak.
0: Jak začala láska manželů Novotných? Jako mladí studenti jezdili oba do školy v Ústí nad Labem vlakem.
1: Ona do třetího ročníku střední zdravotní školy, on už byl ve čtvrťáku na průmyslovce. Bylo jaro roku 1967.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tak ty kluci po těch holkách koukají ve vlaku, že jo? Tak jsme se zakoukali jednou taky do sebe.
3: Vy jste taky jako pokukovala po Miloslavovi?
4: Já jsem po něm nepokukovala. My jsme tam jezdili kluci, že jo, z Lovosic, z Roudnice a vlastně my jsme třeba měli u nějaký úkoly z fyziky, z matiky, na to jsme byli takový levější, takže jsme třeba říkali, jak kluci nepomohli byste nám to, tak kluci nám pomáhali. My jsme jim zase třeba dělali slohy nebo něco takového.
3: To je jako při cestě do školy?
4: Jo, jsme to, když co jsme nestihli doma, tak to jsme stihli ve vláku. No a potom jednou, teda aspoň ty to říkáš, jsme jeli a tak jsme se nějak bavili, protože ostatní nejeli a zůstali jsme tam sami dva. A ty si říkal, že bys mi něco koupil. A já jsem říkala, že mám ráda takový ten kokosový suk. Ty si potom říkal, že jsi mě zbalil na kokosový suk, jestli si to pamatuješ. Nepamatuješ?
5: Ne, já si to už moc nepamatuju. Já jsem v té době měl oči úplně někde jinde a nějaký suk mě ani nezajímal.
4: No.
3: Kam jste sjížděl pohledem?
5: No tak samozřejmě po jejich tvarech krásných.
4: No, jo. No a tak jsme jezdili. Jezdili jsme vlastně na čaje do Litoměřic, že muž byl kousíček od Litoměřic. A pak taky jsme chodili za školu do Bohušovic, vystupovali jsme v Bohušovicích a chodili jsme kolem Ohře, místo, aby jsme jeli do školy, viď? To zase ne tolikrát. No a tak jsme tak nějak začali spolu chodit, no.
3: Jak to vypadá, když je tedy první schůzka, domluvíte se, že půjdete ať už za školu nebo kamkoliv jinam, už od začátku se ti dva vodí za ruce nebo si jako povídají, kdy se tak osmělí projevit něco víc, třeba bližší kontakt nebo si dát pusu?
5: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli je to vhodný. No v letním kině to bylo, no.
4: Byla tma. My z čaju, nešli jsme na čaje, že půjdeme tančit, tak jsme říkali, půjdeme do letního kina. No a seděli jsme, tam bylo hezky přítmí, viď, tak jsme se drželi za ruce, no. A pak přišla i ta pusa, že jo. No a pak už to začalo, no.
3: Komu se z toho víc zatočila hlava?
4: Já myslím, že
5: to. No mě určitě, to, protože jsem nečekal, jo.
3: Jako Danuše se na vás vrhala?
5: No tak asi tak, no. Začala si ona.
4: Ono mu to trvalo.
3: Jak ta láska, jako to prožívání, to propukání nějaké té náklonosti, která asi roste s tím časem, jak toho člověka znáte a už se člověk začne představovat, plánovat. Co se tak jako odehrává vnitřně v člověku? Jak vy jste tu lásku vnitřně prožívali? Co jste cítili, o čem jste přemýšleli, z čeho radost měli?
4: No, já jsem vždycky, ale opravdu, to je takový hloupý říkat, že jo, ale vždycky jsem měla takovou nějakou oporu, nebo když mě něco slíbil, vždycky to splnil, nikdy mi nesklamal. Jako víte, že by třeba řekl, já nevím, přijdu tam a nepřišel, nebo i když nebyly dřív mobily, že jo, bylo to takový horší, že jsme se nemohli domlouvat, nebo takhle, ale... Měla jsem ho ráda vždycky. Měla jsem takový pocit, jako když jsem znala třeba jiný kluky, tak nikdy to nebylo takový, že bych se na ně takhle těšila, že bych měla takovou jistotu třeba, nebo jsem si říkala, tak tady toho kluka bych si vzala. Vždycky jsem si říkala, na toho je spolehnutí, s tím bych chtěla být.
3: Jak jste to prožíval vy?
5: No, tak já jsem jí měl taky rád, že jo, takže to bylo asi vzájemný a já asi jsem opravdu takový, jako říká žena, že bych asi nikoho nepodrazil, no. Určitě nevědomě takhle to, myslím si, že to je potom základ nějakého dobrého vztahu.

0: To už Danuše a Miloslav Novotný věděli, že chtějí jít společnou cestou, že si budou věřit, odpouštět si a mít se rádi.
1: Prožívali zamilovaná studentská léta do doby, než Miloslavovi přišel povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil do Terezína.
2: Já jsem nastoupil na vojnu 2. srpna, byl takzvaný přijímač, to jsme nesměli na vycházky nikam. Po přijímači, nebo během toho přijímače, nás přišli osvobodit Rusáci.
3: Co jste v tu chvíli prožíval? Byl to nějaký strach o budoucnost, nebo tak uvědomoval jste si něco?
2: My jsme si to vůbec nedovedli představit, co se to děje, protože najednou tady byly ruský tanky, my jsme nevěděli vůbec, co se děje, neměli jsme přísahu, byli jsme takzvaní bažanti a rovnou jsme vyfasovali granáty, dva zásobníky ostrých nábojů, samopaly, všechno, spali jsme připravení jako v bojové pohotovosti a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. No ale pak mě odveleli na Slovensko do Martina na půl roku, jak jsem byl půl roku v Martině. No a následně potom vrátil jsem se do Terezína, tak jsme pokračovali dál, no to už bylo trošku volnější.
3: Ten půl rok pobytu na Slovensku, Miloslava, bylo to těžké pro vás?
4: Tak jsem se těšila, až mě přijde dopis, až mi napíše.
2: A vlastně na ty dopisy jsme od svých blízkých všichni čekali. Jo. To bylo zase něco a když ten dopis samozřejmě byl pozitivní, tak jsem byl rád a zase jsem něco odepsal. Ale byly i případy, že kluci dostali ten dopis negativní a to pak, vím, že to mohlo skončit i tragicky na té vojně, že ty kluci si sahli na život. No. Jednoduchý to nebylo ten půl rok, ale pak, když jsem se vrátil zpátky, tak to už bylo volnější. No.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.
2: Danuše a Miloslav Novotní to poznali velmi brzy. Jejich cit neopadal ani v čase, kdy byl Miloslav na vojně. Začali plánovat svatbu.
1: A najednou přišlo zjištění, že na svět přijde dítě jejich lásky.
2: Brali se 31. října roku 1970 v Roudnici nad Labem.
1: Miloslav kvůli tomu dostal opušťák z vojny.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Nejdřív byla naplánovaná svatba, ale opravdu, a pak žena zjistila, že je v jiném stavu. Byl tam rozdíl asi 3 týdny, jo, ale bylo to tak.
4: Ne, protože muž vlastně přišel z vojny a teď bydlel jinde, že jo, nešel já. A takže jsme potom dostal vlastně práci na elektrárně a od elektrárny jsme mohli dostat podnikový byt. Takže jsme si tak jako řekli, že se máme rádi a tohle, že bychom se teda mohli vzít a přestěhovali bychom se na ten Mělník a že bychom spolu mohli začít žít. No a pak právě do toho přišlo to mimino. No a tak už to pokračovalo, no.

0: Kam jste se brali?
1: Co to bylo už, to nevím, to už nemám.
2: Tady máš oblek, prosím tě, no. No, já jsem měla, mě šila náhodou švadle na šaty, krásný, jsem měla i s pelerínkou, pak jsem měla takovouhle závoj nějaký, jako jo, hezký svatební šaty jsme měli.
0: Co prstinky, kdo je vybíral? Byla šance to ovlivnit, nebo to taky zařídili rodiče?
1: To jsme kupovali, byli jsme na výletě někde v Praze a myslím, že někde
2: v Praze jsme kupovali.
1: Ve Vodičkově ulici nebo v pasáži tam, nebo to bylo v Falfie, bylo zlatnictví, tak jsme si vybrali prstinky, vyzkoušeli. A
2: v té Praze měli 3 druhý prstínků, takže nebyl žádný nějaký ohromný výběr, viď, ale no, tak muž si vybral prstínek a pak se ho snad ani nenosil. Ale já prstínek jsem nesundala nikdy. Nikdy bez prstínku. A jsem byla zvyklá, že prostě jsem takhle udělala, měla jsem prstínek. Neumím si představit, že bych bez něho byla. Až jednou, teda jsem byla, jsem jela asi před 3 lety z Prahy. A říkám, tak já si kupím triko tamhle na nádraží. A teď říkám, ježiš, vlak mi ujde, tak jsem pospíchala, že jo, teďka paní, vemte si menší, vemte si to. A já jsem přišla domů a říkám, ježiši, kde mám prstínek? Tak jsem si říkala, no asi jsem ho ztratila tam v té kabince. Tak jsem volala do Prahy, no blbla jsem, jak to, kde to může být. A před třemi, my tady máme vždycky brambory nasazený, 3 řádky. A teď, jak jsem byla, měla tu zlomenou ruku, tak muž říkal, tak půjdeš to tam házet? Já říkám, no to já musím odborně. Tak jsem šla a najednou si koukám, že se tam něco leskne. To byl můj snubní prstínek. Představte si, že vůbec nebyl ani poškozený, ani nic, a ležel tam v té prázdě, kterou on udělal 3 roky.
1: A koho našla?
0: My jste ho dvakrát přeorali.
2: Asi. Nebo do kompostu se to vyhodilo s nějakýma odpadkama, nebo s čím, že jo.
0: A nerozloží se.
2: A vydržel a je jak novej.
1: Takže ta láska nám musí vydržet, to už jinak nejde, jo.
2: Aspoň s tím jedním prstínkem, no.
0: A vy prstínek ale nemáte?
1: Já ho ztratil, definitivně, jak? Já nevím. Měli jsme tady v tom oltáři jeden herníček a tam jsem si dával prstínek, jo. A vždycky

0: tím prcínkem opravdu teda, jestli se vám někdy stalo, že jsem si říkala, že nemůže být ztracený. Víte, že není navždycky ztracený, že prostě, že ho někde najdou najednou. Opravdu, já nevím, jestli někdy máte takový pocit, že něco nemáte, ale že to není na věky ztracený, nebo na věky pryč.
1: Svatební hostinu měli Novotní doma. Vše měla v režii Danušina maminka, protože Miloslav byl ještě na vojně a přijel pouze na svatbu.
2: A tak se doma uklízelo. Nevěsta myla okna, příbuzní chystali svíčkovou. Pozváno bylo celkem 80 hostů. Byla to klasická česká vesnická svatba.
0: No a teď byl přípitek a já jsem měla Pragu v lahev s nějakou minerálkou, viď? A teta říkala, no jo, to je nějaký divný, pamatuješ si to, ne. Ona nepije žádný víno. No, hned to teta věděla, to víš, ta to prokoukla, no.
3: Takže do té doby to bylo utajeno?
0: Nikomu jsme to neřekli, jenom ani vaši možná to nevěděli, viď?
4: Já nevím, no, ale vím, že máma jako u té svatby moc nejásala, no, ona tak jako tě moc nemusela.
3: Jak to?
4: No, bylo to takový, asi si to představovala trošku jinak, no, když jsem jí poprvé přivedl jako domů, jako nevěstu, no, tak i na těch fotkách jako matka moc nejásá, no.
3: To znamená, vy jste si to prosadil, nebo jste byl přitlačen rodiči tady Danuši, že si prostě musíte Danuši vzít?
4: Ne, to ne, to bylo naše rozhodnutí, to do toho neměl nikdo co mluvit.
0: A tatínek měl rád mě, tvůj, ten byl hodnej, no.
3: Pamatujete si na kytici, kterou jste měla třeba na svatbě?
0: No, vím, že jsem měla něco vypůjčeného, to muselo být, takže teď, potom jsem si koupila takový bílý boty a oni měli zlatý podpatky. A tenkrát zpívala, já nevím, nějaká zpěvačka to Zlaté střevíčky. Takže když potom jsme se vzali a tam měli jsme ten první tanec, tak jsem chtěla, a oni mi pustili tuhle tu desku. To jsme měli na ten první tanec.
3: Jak to skončilo, ten svatební den? Rozešli jste se, vy už jste odjížděl, byla svatební noc?
4: Byla. Všechny jsme vyhnali ze svatby potom, asi kolem 10. 11. hodiny. A
3: už takhle brzo jste se těšili.
4: No a my už jsme měli prostě svý bydlení, že jo, u jejich rodičů, takže...
0: No, my jsme měli pokoj, ne, jako svůj. A vždycky moje sestřenice, která i na té svatbě byla, tak před svatbou jsme spali spolu, protože už se nikam jinam nevešla, tak moje sestřenice spala se mnou. A když potom skončila svatba, tak Olinka chtěla jít spát s náma, taky pamatuješ. A maminka jí říkala, jde pak, Olinko, teď už ne, teď už tam je Míla, teď už tam spát nemůžeš, viď?
4: No, tak svatební noc byla a druhý den potom k večeru jsem se už zase balila. Odjížděl jsem zpátky na Slovensko.
3: To muselo být trochu smutné, ne?
4: Bylo, no, bylo to smutné. Ale vím, že to bylo na 3 týdny, takže jsem se potom vrátil domů a bylo všechno, jak má být. No.
1: Půl roku po svatbě dostali manželé Novotní nový podnikový byt v Mělníku, kde žili 6 let.
2: Danuši se ale stýskalo po rodném kraji a tak se stěhovali po druhé do družstevního bytu s větší rozlohou v Roudnici nad Labem.
1: Danušina maminka pak odcházela do důchodu a protože ji oba velmi milovali, tak se Miloslav rozhodl, že své ženě a milované tchýni postaví rodinný dům.
2: Za 3 roky stál. Ale maminka se toho bohužel nedožila.
0: No, my jsme vlastně bydleli ještě u mých rodičů, když jsem měla narodit naše první dítě. A já vím, že jsem tenkrát nesla já nějakému zvířeti něco na to a spadla jsem ze schodu. A teď, jak jsem se tam skulila, tak jsem tam ležela s tím k pekáčem nebo s čím a brečela jsem tam a ty si spal ponoční. Takže mě muž hned odvez do porodnice, protože se bál, že se něco přihodilo. Takže si mi tam nechali a vlastně do rána se narodil syn.

0: Vy jste tam přišli a babička, všichni stali pod okny, tam se nesmělo, že jo, to jsme stali v brnce a říkali.
1: Pil kluka, ty, kdyby se provalilo, že je to holka, tak co bych s tím pak dělal, že jo. Ale dobře to dopadlo, no.
2: Byli jste hrdí rodiče, máma, táta?
0: Jo. Já si myslím, že ještě víc jste věď, než já možná.
1: No tak určitě jsem se jako pyšnil s kočárem víc, když se narodila dcera, no. No.
2: Ta se narodila po jaké době?
0: Po 4 letech. A on tam šel a koukal tam na ní a říkal, Ježíš, to je ta krásná, viď? A tak to už potom bylo úplně jiný. To jedno dítě bylo takový zlatý, jo, ale teď najednou ty dvě děti, to už jsme byli taková rodina, viď? Bylo takový hezký, no.
2: Slyšíte, nebo vy vidíte, jak žena je i po letech dojatá z toho, jaký jste vlastně otec, no. Že i tohle je ta láska?
1: No já to vím, že je dojatá. Já taky proti tomu nic nemám, ale má pravdu, no.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Danuše a Miloslav Novotný.
2: Jejich cit nikdy nevyhasl. S každým dalším společným dnem sílil a věděli, že jeden v druhém našli toho pravého.
1: Jejich příběh nás potěšil, pohladil na duši. A proto jsme se rozhodli už na základě dopisu poslat jim po Patrikovi dárek, který jim zpříjemní společné chvíle. Velký automatický kávovar. Je to pro ně překvapení.
3: Ježiš, to je, co je to? Kávovar?
4: Ne, to nemůže být
3: je
4: kávovar.
5: Je to kávovar?
3: To víš, že jo? No.
4: Ukažte.
5: No, co jste myslel, že to je?
4: No asi jo, no.
3: To víš, že jo?
4: A počkejte, to fakt jako je dárek od vás. A čím jsme si to zasloužili?
5: No, o tom rozhodli Petr Kostka s Carmen Majerovou, to, že jste poslali ten příběh a že se jim líbilo, že se máte takhle rádi a to, co prožíváte.
4: Ale ty budeš muset víc psát.
3: Ne. To já jsem vůbec nečekala, že by něco takhle,
4: to
3: prosím.
4: To k tomu asi.
5: No jasně, aby se to dalo vyzkoušet.
4: Nedáte si u mě teda to kafe?
5: Tak jo.
4: Se musím naučit nejdřív.
5: Není to složitý.
4: Chcete preso, nebo obyčejný, nebo větší kafe, nebo...
5: Dám si preso.
3: Preso. Malinký. Hmm. No.
5: Tak to oslavíme.
3: No. A tak to bych chtělo šampáňo spíš, ne? Asi. Co? Ale mám tam dole šampáňo, ale
5: nevím. Jsem s tím.
4: Nevím, co tam bude ve sklepě, ale bude to...
3: Já to přinesu, počkej.
5: Chcete něco vyřídit Petrovi jak s Carmen?
3: No, že strašně děkujeme. Jo, a že
4: jejich jsme... jako opravdu stoupenci, já je mám rád oba dva, no.
3: To jsme nečekali, když jsme to psali, chtěli jsme jako něco o nás napsat a udělat jim třeba radost taky, že jsme v našem věku takovýhle.
4: A docela s váma bylo hezký posezení. No.
5: To jste hodnej.
4: Ne fakt.
0: Zlatá láska.
1: K prvním Vánocům dostala Danuše od manžela lyže a začali jezdit na hory, i s dětmi. Později sjezdovou výbavu vyměnili za běžky, pak za kola a nakonec jezdili s cestovkou na pěší túry po horách.
2: Společný čas je pro ně vším. Je to čas, který jim pomáhá poznat toho druhého, mít společné vzpomínky, získávat sílu a radost do dalších dní. Protože jako v každém vztahu, i v tomto zřejmě přišlo na těžší chvíle.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Přišlo něco takového?
4: Přišlo. A v poslední době dvakrát, já když jsem měl tu nohu, když jsem byl v nemocnici, že jo, tak jsem byl...
5: S kolenem.
4: Takže manželka tady musela zastat nějaký práce, který předtím nedělala, který jsem dělal jenom já, tak si uvědomila, že opravdu jsem tady taky důležitý. A teď, když jsem jí měl v lázní měsíc, tak to bylo krutý teda.
5: V čem?
4: No, mě nevadí, že jsem si musel uvařit, vyprat, uklidit tyhle ty věci, že jo, tak nějak jsem to zvládal, ale cítil jsem, že kdyby to trvalo díl, že už by to bylo k nesnesení a kdybych tady měl zůstat sám, tak vůbec nevím, jak bych to řešil. To... Já jsem na ní závislý.
3: My jsme tak nějak dost zvyklí na sebe.
5: Těšíte se jeden na druhého i?
3: Určitě.
4: Je strašně důležitý, když ty dva lidi přijdou z práce domů, každý v jinou dobu a každý přijde s jinou náladou a jiný problémy si může přinést domů, tak důležitých je těch prvních 10 minut, aby ten jeden respektoval druhýho a aby si hned z titulu svých problémů se nepohádali třeba, jo. Takže pro těch prvních pár minut je důležité, když se spolu baví, aby se opravdu vyčistilo jako vzduch, jak se říká, a aby si sedli zase na svoji notu. Jakmile se v této době něco přihodí, jeden druhý mu by odsek nebo se pohádali, tak pak se to přenese až do celého dne a tohle by nemělo být. No, na to je třeba si dávat pozor. To jsem zjistil za svůj život.
5: Vy jste teď i dojetí tak trochu s vlastně s tím povídáním naším. Řekněte mi, v životě plakali jste třeba jeden kvůli druhému, ať už to bylo z důvodu, že jste měli strach, že o něco šlo, nebo že jste si něco špatného řekli, nebo že se stalo něco, co se týkalo vás dvou zvenčí, prostě i ten sice takhle projevil?
3: Já, jo, když muž byl jednu dobu, se u něho projela těžká nemoc, tak jo.
4: Já jsem si prodělal nějaký onkologický onemocnění taky, tak to jsem, žena měla strach o mě a já jsem měl zase strach, kdyby to špatně dopadlo, tak co ta si tady počne, že jo, tak takový věci prostě v životě, to je těžký, no, ale pak jsme to překonali.
3: Je fakt, že když se člověk dozvěděl takovou tu zprávu všklivou, tak to zamává si s každým, tak...
4: Je to pořád všechno.
3: No, nerada na to vzpomínám, ale je fakt, když pak bylo nutno léčení, bylo tohle to nutno, tak člověk prostě se dostal do toho nějakého koloběhu a říkal se, nemůžu kvůli tomu druhým, že musím stát při něm. Jsem to skoro zapomněla, všechno tohle to vyšklíví. No, teď už je to všechno za náma a všechno je to v pořádku a všechno je to dobrý, tak už jsme spokojený, no. Ale nebylo to lehký.
5: Ten strach k té lásce patří a to je ta láska, to je ten vztah, to milování těch dvou.
3: Asi jo. A když si říkala, jsem se musím být silná, že já taková silná nejsem třeba, jako je můj muž ten, jako, když se něco, jako je špatný, nebo něco, tak on to umí překopnat, nebo se k tomu umí postavit líp, nežli já, no. Ale už jsme to všecko takhle zvládli dobře, viď, tak už teď už nás bude čekat snad už jenom to nejlepší, no.
4: Jako čím je člověk starší, víte, tak má od toho druhého strach a o to víc ten náš vztah potom je takový bližší. Jsme rádi teďko v tomhle době, že máme jeden druhýho. Ve všech případech, jo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Danuši a Miloslavovi Novotným, kteří už oslavili od svatby 53 let.
2: To už je kus života. Každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť. Neslyšeli se. A vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Kdo na koho naléhal s první pusou?
4: Manželka.
5: No asi já. Si myslím určitě. Muž byl takovej pomalejší na to.
3: Držel vás raději za ruku nebo kolem pasu?
5: Za ruku. Za ruku určitě.
4: Kolem ramen.
3: Jakou květinu máte ráda?
5: Frézy možná, frézy mám ráda a to už nebude vědět, co, určitě ne.
4: Já budu chvilku přemýšlet. No, myslím, že ne.
3: Jedno, co přinesete.
4: O, asi jo.
3: Kdo víc přepíná televizi?
4: No, samozřejmě manželka.
3: Na co?
4: Víte, to jsou takový pořady, bez kterých se neobejde jediný večer a já jsem z toho úplně někdy na větvi. Ten showtime na Primě, jo. To je prostě, to je o ničem. No, já nevím, no.
3: Kdo z vás víc přepíná televizi?
5: No, to muž, ježiš, to je strašný. No, já ne.
3: Jaké domácí práce máte ráda?
5: Já docela ráda žehlím.
3: Jak dlouho to vydržíte?
5: Žehlit. 3/4 hodinky na nejvýš.
4: Ráda žehlí.
3: Jak dlouho je schopná to dělat, když to má ráda?
4: Pořád.
3: Jaké bylo vaše první auto?
4: Byla to Škoda 110 LS. To asi ona neví, jak se to jmenovalo, ale to takový bledě modrá Škodovka to byla.
5: Škodovka. Nějaký to MBčko.
3: U čeho jste nejpřísnější?
5: Tak já teda neodpustím, neumím odpustit možná.
4: Abych vám řekl pravdu, tak kouká vždycky, jestli neposviním mu brus. To si dávám pozor.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion?
5: Já vím, že je to blbý, ale já bych to fakt rozdala dětem.
4: Rozdala by to dětem?
5: Vám teda asi ne, ale já bych jim to dala.
3: Co si myslíte, že pokládá na vás za nejvíc sexy?
4: Nevím. Já vám na to neodpovím, nevím. To je taková otázka, na kterou já nedovedu odpovědět.
3: Co je na něm nejvíc sexy?
5: No já bych řekla, takový ten úsměv a takový, on je takový klukovskej, tak to bych řekla, že na něm takový nejvíc sexy.
3: Jakým stylem jste líbal?
4: To chcete, abych předved.
3: Zas na mě ne.
4: Já mám styl svůj jeden a myslím, že dobrý.
3: Jakým způsobem líbal?
5: Hezky, krásně, že člověk zapomněl na svět, určitě krásně líbal. On má krásný rty, totiž taky, takže nemá, víte, má takový plný, pěkný rty. To se mi na něm líbilo, vlastně možná, že mi to na něm zaujímalo nejvíc, když jsme spolu začali chodit, že má krásnou pusu, no.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po více než 50 letech u Danuše a Miloslava Novotných?
6: Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jaký je rozdíl mezi mladickou láskou a tou v pozdním věku?
4: No tak asi se, já nevím, jestli v lásce nebo to rozdíl, ale ty lidi, když se mají rádi, tak se Některý mají rádi celý život, ale já myslím, že ten vztah je silnější.
5: Musí tam být spoustu tolerance, si myslím. Že člověk si nemůže upřednostňovat, že chce tohle, tohle, že musí tak nějak myslet třeba i na toho druhýho. Nemůže si říct, chci tohleto a bude to takhle. Ne, musí vždycky myslet trochu na toho druhýho. Jak ten by na to koukal, jak ten by byl spokojený s tím, co udělám. A není to ta láska, co byla samozřejmě, když jsme se poznali, že jo, ta zamilovanost, co bylo strašně krásný. Teď je to takový, že spolu žijem, myslíme na sebe a je to určitě je to úplně jiný.
3: Vytvoří se určitý zvyk, náklonnost, tradice věcí, ale u čeho si tu lásku v tomhle věku třeba uvědomíte? Je to strach s tím zdravím, ta myšlenka, že by tu ten druhý nebyl, nebo při kterých věcech, činnostech, stavech citových si uvědomíte, že vlastně máte tu lásku, protože teď najednou cítíte něco, co dokazuje to, že bez toho druhého by to nešlo.
4: Víte kdy? Když opravdu člověku něco je, něco vážného, úraz, nebo jak jsem měl tu chorobu, takovou tu blbou, tak to si pak uvědomíte a opravdu, že tíhnete k tomu druhému daleko víc a chcete se k němu vrátit. Je to tak?
5: No já, když jsem třeba byla teďka třeba v těch Teplicích, tak jsme třeba někde chodili nebo jsme se s někým bavili nebo takhle. A teď já jsem přišla třeba na ten pokoj a v tu ráno jsem si třeba vzpomněla, že strašně jsem se těšila. Jako víte, úplně jsem si říkala opravdu, já toho člověka mám tak hrozně ráda a tak mi schází tady. Ne 4 týdny ty jako tam být jako úplně sama, to je takový, že jsem si říkala, ani jsem si nikdy nemyslela, že se mi po něm bude tak stejskat. V mém věku teda už, že jo, se řeknete legrační, teda ženská na konci života, ono se jí takhle stejská, že jo, po manželovi, jak malýmu dítěti. Tak jako se mi ani tak nestejskalo, jako, nebo nemyslela jsem tolik jako na děti, nebo tohle, jako na něho, no. Je to legrační říkat u starých lidí, že je to láska, ale je, no.
4: Ale čím víc je to jako o té toleranci a musí člověk hlavně se naučit na to platit celý život, respektovat toho druhýho, no.
3: To znamená, že je třeba o tu lásku pečovat neustále, každý další rok?
4: Každý den, ano. Každý den musíte.
3: Je v tomhle věku ještě čas na to, že se zastavíte, pak se třeba obejmete, dáte si pusu, jdete někam zavěšení za ruce?
5: Tak si dáme na dobrou noc pusu, viď?
4: Ale jo, tak samozřejmě tohle funguje pořád, no.
5: No. Nebo když si přijel za mnou do lázní na ten den, veď ta paní chudá koukala, říkala, já to neznám, přišel a přivítal se mnou a dal mě pusu, obejmul mi. A ona řekla, já tohle vůbec od svého muže neznám. No. Tak to mě to připadalo úplně samozřejmý, že nebo takový nějaký. A ona říkala, úplně ti to závidím, takže to je takový hezký, no. Není to, že se na sebe vrháme, ale je to takový, tu blízkost, veď, cítíme spolu.
4: Tak by to mělo být. Jestli se máme rádi, tak tohle k tomu patří. No mám ji rád, no.
3: Je vám spolu dobře?
5: Je nám spolu dobře, to jo.
4: Je?
5: Je jo, aspoň.
4: Je, taky.
5: No.
3: Je něco, za co byste mu chtěla dát velký dík?
5: No, určitě za to, že jak se choval k mým rodičům, jak se choval k mým dětem a jak se choval ke mně. Asi tohle, je to úplně obyčejný, ale je to asi nejdůležitější. Mám ho ráda, no, obejmula bych ho za to, že tady je v tom baráku se mnou. Prostě k němu cítím... Miluju ho, no. Je to sice v tom věku už takový říkat miluju ho, ale miluju ho, no. Až budete třeba v tom věku našem, tak pak člověk najednou pochopí, že jo, že si lidi v tomhle věku můžou říct mám tě ráda nebo miluju tě. Asi to není tak řečeno, jak by mělo, ale je to tak. Mám ho ráda. No. Miluju ho.

0: Danuše a Miloslav Novotní už vědí, jak hřeje láska. Jak je pohlazení, obětí a laskavé slovo důležité v každém věku. Že zamilované srdce vám dá sílu překonat strach a zesílí radost z každého dne.
1: Jak napsal Jaroslav Vrchlický, mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.
0: Proto ji nechte promluvit i vy. Dejte na své srdce a milujte. Život je proto, abychom milovali a byli milováni. To dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: před 2 hodiny.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách by v Česku mohl začít platit od září příštího roku. Záchranáři v Praze budou využívat nový plovoucí heliport u Vyšehradu a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tu Nehasilem. Dobrý večer. Vláda dnes podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách, oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit podle premiéra od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol a také nižších ročníků víceletých gymnázií a také konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Dotaci 8 milionů a 600 tisíc korun získá fotbalová akademie Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, hlavně tedy mzdy trenérů fotbalové mládeže. Potvrdil to náměstek Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na řece Vltavě u pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniserv a Labská. Dnes to potvrdila rada hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Upřesní náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
7: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun. Sport.
2: Ve věku 75 let zemřel bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy bojoval s rakovinou.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky, ty mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni na jižní Moravě až kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Máme dobrou zprávu z pražského okruhu směr letiště před sjezdem na Barrandov. V omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč a dlouhá kolona se docela rychle rozjíždí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, vážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní Divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Karluci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že se mi nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Málinka, dej pánbu lehký odpočinutí. Umřel. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: Na těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálo pevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladiště.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle? Beru všecko od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybys mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, věď, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš,
8: že... Ale přece sem k Hainovým Mezekem chodila Milnerová parta a táhli odtud na Štětín, když značili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: O to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
9: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
9: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na reprván.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde. A vždycky na šup. A všecko nahonem. To, jako je to hlavní. Aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
10: Došli do třetiny reprbánu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
11: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
11: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: Oh, to jsi ty, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemá.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaní dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už houf děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
12: Anton K A R A S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
9: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
9: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, no člověče, no já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si če.
9: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno ok. Okének.
11: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
9: A tam...
10: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
11: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
10: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává.
7: Zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
13: Tak tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
7: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
13: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
7: Človíčkové všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
13: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
7: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
13: U všech cirkusů je po Češích schánka.
7: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
13: Ovšem dělají i jiné věci. Koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augustino, prostě jak si co kdo najde.
7: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
13: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
7: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
13: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
7: Ale tenhle Kerholec se mi zdá je z gruntu poctivý člověk. No ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. A konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já se aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne.
13: Tak co mlčíš, Anton? Vzalo ti to dech, co?
7: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
13: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
7: Cože mi vybere?
13: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundury.
14: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
15: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
7: Co to je?
13: Žádný Irčan, je to Čech.
14: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech, to umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi, ten bylo trochu menší.
13: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
7: Co? Tuhle parádu.
13: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
14: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
13: No.
14: No jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
15: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
13: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
15: Tak přišel Antonín Karas
9: Zedník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862 k cirkusu.
16: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Karholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku. Vašku tu není. Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
1: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Hál.

0: chřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru, ředitelka proháněla v kruhu Lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči. Tedy muzika. Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou. To nehrajou. Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát? Ne, musíte tančit něco jiného. Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem? Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
0: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Bervic. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon. Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
1: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
0: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
1: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
0: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický?
0: Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
1: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát šeříkový valčík od Wintertála, nebož valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku! Ozvalo se od brány. A Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
2: Pane, to je pašák, ten kapelník,
0: liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení. Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a

0: jel. Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal smery postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen tři poníci. Hans, kde je mis?
1: Mis pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem mis. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubenoučká bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
1: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
2: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
1: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, pět kroků rozběh. Teď. Hop.
0: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
1: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
0: Bervic práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
1: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
2: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
1: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
0: A zapráskav samotam obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
2: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
0: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
2: Ty jsi zdejší?
3: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
2: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
3: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
2: Vašků? To je jméno?
3: No asi.
2: A pojedeš s námi, Vašku?
3: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
2: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
3: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
2: A je to moc těžké skočit na koníčka?
3: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu.
2: No, proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
2: Vždycky?
3: Vždycky.
2: To je divné.
3: To si musím vyzkoušet.
0: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Ohýjo, běž a neplaš se, no malá, no mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
0: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, Nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
3: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
0: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
3: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh, teď, hop.
0: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek jí rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
3: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím? Znova, opakovat.
0: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
3: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
0: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Krholce a od druhých, kdo je osazenstvo Modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
1: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
3: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropásl.

rok smíchu všecko, chtěl bych za ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vašků před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berwitz zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berwitzovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte, Selnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane ředitel.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu neznále, je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a piccola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Selnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc než to vaše věčný pití, takže servus Selnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Ker Holec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No,
5: tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Ker Holec Karel měl vydat příkaz...
7: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
7: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
7: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Berwitzová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
8: Co budu mít na sobě?
9: Já to vidím také, Helen. Ty
8: Široká sukně s volány.
9: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
10: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
8: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
10: A co Vašku?
8: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
3: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
11: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
11: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
12: A teď slon, Arshehir s Bingem.
11: Donnevetr. Ono to má být André.
3: Jak to myslíte?
11: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
12: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
11: Kdybych věděl, že to je André pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
12: A co?
11: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
12: A co by to k sakru mělo být?
11: Kleknout.
12: Kdo?
11: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
12: Ty brvče!
3: Arshehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
12: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
11: Vždyť to Himmlergott nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
12: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
11: Umějí. Pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
12: Madam?
8: Ředitelka se voutrhala.
12: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Arshehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte.
13: Tak co jsi tomu říkal, táto?
14: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a nemanéž.
13: A vy, pane Malina?
15: Prýma, Vašku, prýma. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
13: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerholec.
16: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
13: Teď já jsem byl u toho.
16: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
12: Vašku!
10: Vašku!
12: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
12: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
9: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat. Mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
9: A její dceři Ružence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paulem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
17: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
17: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením? Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
9: Tam já.
3: Helenka semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
9: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: a první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzumgut angažoval jako jezdeckého eléva.
3: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až o tu půjde.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jste tu se mnou. Dědictví. To je slovo, které v sobě může mít radost, ale také smutek, vzpomínky a někdy i starosti. Když po někom blízkém něco zdědíme, často to totiž není jenom dům, chalupa nebo peníze. Může to být třeba obyčejný hrneček, staré hodinky, knížka, kousek nábytku, který nám toho člověka připomíná. A najednou má pro nás cenu, kterou nejde vyčíslit. Ale dědictví může přinést i otázky, na které jsme možná vůbec nebyli připraveni. Co s nemovitostí? Jak se domluvit s ostatními členy rodiny? Jak vlastně rozhodnout, kdo má co získat, když má každý jinou představu? Tak si o tom dnes můžeme popovídat. Jak jste tuto situaci v minulosti řešili vy, pokud jste ji museli řešit? Nebo můžete zavolat a povídat o tom, jak se připravujete na tu situaci, že se může stát, že budete řešit rodinné dědictví. Budu moc ráda, když se mnou podělíte o svůj příběh, protože právě ty vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Jarka Barboříková je s vámi a jsem tady ráda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 3 minuty po 23. hodině. Je tady také paní Jarka z Frýdlantu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarko, zdravím všechny lidičky.
0: Dnes si budeme povídat o dědictví, o tom, co nám po blízkých zůstává, co nám může přinést radost, ale někde taky pekelné starosti. Tak Jarčo, jakou máte zkušenost?
1: No víte, Jarko, já jsem jednou, když mám ty přítel zemřel, tak jsem dědictví nechtěla. Já jsem to nechala na jeho dceři. A jeho sourozenci, mamky, přítele, mamčinýho přítele, že já jsem říkala jiné, já jsem to nechtěla, protože z tohohle důvodu, aby nebyly nějaký ty. A oni mi říkali, vy jste se o bratra nám starali s mamkou a říkám, ne, to ne. Tak jsem nechtěla. No a pak jsem byla na řízení znovu sama, bez sourozenců, mamka nic neměla, žádný majetek, ale víte, co Jarko se stalo? Já jsem si myslela, že sestra dostane taky dopis. Ale bohužel dopis nedostala na notářství, jenom já jediná. Ale my jsme ještě, já mám ještě 3 sourozence, že my jsme 4 děti z mamčiny strany. A teď já jsem přišla na to řízení notářky a tam u notáře mi bylo řečeno, že tam jsem jediná já psaná. Pro mě to byl hrozný šok, i když jsem teda jsem s ním počítala, tak jsem měla všechny adresy napsané. Byl to pro mě šok, když tam jsem přišla, že tam ty 3 sourozence psané nejsou. A přitom mamka měla nás 4, ale prostě mamka žádný majetek neměla, takže dobře to dopadlo. Ještě, že jsem měla ty adresy napsané. No ale víte, bratr ten nemůže, ten je v zařízení v tomhle tom, kde je pro tyhle ty lidi, co jsou nemocní, tak dlouhodobě už. Tak ten jako je zbavený se právnosti, že jo. No a já a 2 sestry mám a ty prostě se toho jakoby zřekli, že není žádný majetek, tak proč by jsme měli se dělit o co, když mamka měla starý nábytek a už se rozsypalo, tak jsem musela dát ten kus nábytku pryč, protože se to rozsypalo. No a tak sestra, tady co je se mnou ve Frýdlantě, tak mě hrozně pomohla s jejími dětmi, no a prostě všechny z rodiny mi pomohly. Takže já jsem vděčná, že jsme si takhle hodně na, prostě si navzájem pomáháme.
0: To je krásné, možná taky vzácné, možná když jde o to dědictví, tak se někdy dějou věci, nad kterými zůstává rozum stát. U vás se to nestalo, vy jste se i tady, co se týče těch dalších věcí, tak dokázali domluvit, taky to možná bylo tím, že tedy ta maminka žila pro vás, nežila pro majetek, takže ne, bylo tady vlastně co asi řešit, ale i tak někdy člověk se dokáže rozhádat, když se má zdědit jeden stůlek do křeslo.
1: Ale znám to,
0: i takový případ,
1: jako znám to, jak to chodí v rodinách. Znám to, jak to chodí. Já to znám, jak to v rodinách chodí.
0: A řekněte mi, co máte schované na památku?
1: No tak na památku mám po mamce schované hodinky, které jsem tenkrát dostala, když jsem začala chodit na učiliště do Liberce do školy. Trinky od 15 let, už mám schovaný 39 let. Mám schované hodinky po mamce, co mi tenkrát koupila do školy.
0: Tak máte vzpomínku, tak to má být.
1: Ano.
0: Dobře. Tak myslíte, že budete ještě někde ve vaší rodině řešit nějakou takovou situaci rodinné dědictví?
1: No,
0: snad ne.
1: Snad už tak nic takového nebude. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale já si myslím, že ne, že prostě, že je to, musíme tady ještě nějakou dobu bejt, protože máme tady pro koho bejt.
0: To je hezky řečené. Děkuju, Jaru, že jste se k nám dnes přidala, otevřela dnešní téma. Ať se vám daří a zase někdy zavoláte.
1: Ano, vám taky. Ano, naslyším. Děkuju moc, dobrou noc všem večer a ráno. Děkuju.
0: Já jsem zvědavá, kam nás dnešní téma zavede, milí posluchači. Povídáme si o dědictví. Možná máte doma něco po babičce, dědečkovi, po rodičích, co pro vás znamená mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Pojďte nám o tom zavolat. Dědictví, dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Vítám vás u dalšího společného večera, je tady Noční linka Českého rozhlasu. A povídáme se o dědictví, a to z té trochu osobní stránky. Na věci, které po našich blízkých zůstaly, a na to, co pro nás skutečně znamenají. Právě na to se zaměřujeme. Pan Bohumír ze Šternberku je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé. Já musím jít na rádio.
0: Ano, to budeme rádi, lépe se uslyšíme.
1: No, ono, to dědictví, to je přesně jak ta dotyčná, co mluvila přede mnou, je o hodně o sourozeneckých vztazích. No, my jsme byli 4 členové jako sourozenci a v té době to byl asi, řeknu, když řeknu z manželčiny strany, tak v té době, řeknu ve 72. roce, když jsme se brali, tak tenkrát se stavěly rodinné domky do 100, 150 tisíc s nákladama, že? A domky se prodávaly nebo se psalo dědictví do 50 tisíc. Tak to se lehko za pár korun se psalo dědictví nebo se rozdali mezi sourozencema peníze. A dneska, v dnešní době, kdy nemovitosti stoupají na ceně, tak to dědictví napsat není tak jednoduché, když je tam třeba břemeno starších rodičů. No, my jsme to vyřešili, bych řekl jako za svoji rodinu, jsme to vyřešili způsobem takovým, že my jeden z členů rodiny, ne, že by mě vytkl, že by mi záviděl, ale jako způsobem, že mi to přeje, ale moc se mi to nelíbilo, jako já. A nakonec to vyšlo v takové ohnisko, že všichni, že my jsme byli potom 3 sourozenci, sestra odešla, zemřela, takže jsme to řešili mezi sebou a došlo tam k takové malé tahanici, že jsem rád, že to je vlastně za námi, nebo že to bylo za námi, že to skončilo. Ale ty vztahy se tak nějak kolem toho dědictví narušily. No, čeho si tak No?
0: Mohl byste být konkrétnější, k čemu tam došlo? Nemusíte to třeba rozvádět do detailu, ale abychom si udělali představu.
1: No, tak prostě já jsem dostal po rodičích, už ještě když žila maminka, všechny papíry, co kdo dostal. Já? Dědictví, jako ona měla všechno v pořádku, měla to napsané, rozepsané, co kdo dostal. A bylo to v té době, kdy, jak říkám, v tom do toho 89. roku, kdy ty nemovitosti byly zapakatel, bych řekl, jako já. A to oni vlastně dostali, jak sestra, tak bratr, dostali dost peněz na to, aby si postavili oni svoje nemovitosti. A já po rodičích jsem dostal takovou nepatrnou nemovitost, která se nedala rozestavět, protože tam vedlo, já to teďka nedokážu pojmenovat, byla tam transformátorka blízko elektrického vedení a tenkrát se to tak neptalo, můžeme jít přes vaši zahradu nebo podobně. Když jsme to chtěli zvětšit, ten domek, tak to nešlo, bylo nám to zakázáno, že by ta přeložka toho elektrického vedení stála hodně peněz. Takže nakonec došlo k prodeji toho domku a za takovou cenu, za kterou byste dneska nekoupila, nebo ještě už v té době ani pozemek, víte? A on mi ten bratr jako napsal jako, že mi ty peníze nezávidí, jako já, ale že on tolik nedostal, jo. A to byl právě taková, já jsem bratrovi hodně pomohl, já v práci zehnal jsem spoustu věcí. A to se tenkrát se to bralo, tak je to brácha, pomůže mu a podobně jako já. Dělal jsem mu ještě spoustu brigád, když stavěl v Olomouci garáž, tak tam se muselo odpracovat spousta hodin, jako já. On mě potom taky pomáhal, když jsem stavěl rodinný dům. Ale jako povahově jsme se trošku všichni oddálili. No, to by tak mělo stačit.
0: Vy jste začal tím vlastně, že se ty vztahy malinko narušily. Tak jak je to dlouho, co se tady toto stalo teda?
1: No tak stalo se to po mámě smrti.
0: Tehdy. A od té doby to je takové, jaké to je?
1: Nejsme spolu, tak nějak jako pozdravíme se po internetu, si řekneme co a jak, jako, ale už se tak nenavštěvujeme jako já. Já spíš jako čeho si nejvíc vážím, tak já Oštenberg je od mého rodného města, řeknu vzdušnou čarou 20 kilometrů, tak tam, kde jsem se narodil, tak tam moji rodiče měli takový pevný svazek s přátelama, protože u nás, to už jsem nechci se k tomu vracet, tam došlo k výbuchu, gestapo odvedlo otce a maminka tátova pořádala akci za oddálení soudu, tak se to podplácelo ti dozorci a soudci masem, tak ta akce, kdy pomáhali z té vesnice na to oddálení, tak prostě byli v takovém pevném svazku a já s těma pozůstalýma po těch rodičích, po těch přátelích jsou v dobrém svazku, jako my se obou straně navštěvujeme. A jsem rád, že prostě mě to hřeje u srdce, jako já, že s těma lidma mám dobrý vztah a můžeme se kdykoliv navštívit.
0: Co pak? Nevymyslíš, že chcete pokračovat?
1: Já jenom, že prostě ještě mám spoustu věcí, jako když jsem dostal ty papíry o tým dědictví, tak taky jsem dostal rodné listy i po rodičích, po jejich sourozencích, kde je ještě napsaná porodní bába a já těch rodných listů mám dosti, některé jsou na rozsypání, ale hrozně si to ocením, jako já. No, pak mám obraz, v obyváku máme obraz Svatý kopeček na Olomouci.
0: Mm-hmm. Tak Bohumíre, končíme krásně vzpomínkami po tom, co vám zůstalo po vašich blízcích rodné listy, kde ještě porodní bába. Tak to je teda neskutečné, to máte doma poklady. Ale čas jsme přetáhli, takže musíme se rozloučit, ale já vám poděkuju. Bylo to zajímavé, bylo to dlouhé, stálo za to si to doposlechnout do konce. Ale teď tedy posílám pozdrav na rozloučenou a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, děkuji vám.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď zaspívá Radek Tomášek. Aktuální čas 23 hodin 21 minut.

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste se naladili noční linku. Dnešní téma je dědictví. A zajímá mě, jestli to pro vás znamenalo spíš příjemnou vzpomínku nebo třeba nečekané komplikace. Ve vysílání Českého rozhlasu vítáme pana Láďu, který volá z Topolné. Láďo, řekněte mi, je to tady Topolná u nás na Zlínsku, na Horskohradišťsku, anebo někde jinde, je více Topolných?
1: Dobrý večer, ano, tady v Topolné, ale pocházím z Luku. Aha. A tam jsem se vlastně narodil doma, takže jako vzpomínky tam mám, ještě tam jezdím za sestrou. No, my jsme se s tím dědictvím, když maminka už umřela, lehko vypořádali, protože nejmladší sestra ostala v domě a my už jsme všetci každý měli svůj dům, svoje bývání. Tak jsme se vlastně domluvili, že to maminka všecko odkázala jí. No a potom ještě se objevily nějaké peníze, měla nějaké spoření, takže to, co tam byly peníze, tak to vlastně nám podělila. Ona si nenechala nic, protože měla ten dům. Takže žádné dohadování, tak jak někde to je, takže lehko jsme se podělili, nebo podělili, nechali jsme to všecko sestře. No a po tatínkovi mě, že on byl od železa, vlastně on byl vyučený kovář, tak ručně vyřezal autogenem takové nůžky na plech, už stojanové. Ty mám do teďka a ten to tak udělal, že jak s tím ustřihnu papír, tak až trojku, čtverku plech. Opravdu a ještě nějaké věci z té dílny, takže památku na něho mám, když cokoliv něco dělám, teď uvidím to a to, tak vždycky si na něho vzpomenu. No, teď už bylo nás pět, tak nejstarší a nejmladší bratr už jsou po smrti, takže já tam jezdívám za jednu, za druhou sestru pokecat, nebo když něco potřebuju, takže jako vztahy si myslím, že jsou mezi náma dobré.
0: No, to zní téměř idylicky. Od vás to bylo tehdy velkoryse, že jste tedy nechali té sestře, která žila v tom domě, ten dům, protože byste to mohli vzít tak, že vy jste si vlastně koupili, zaplatili svoje bydlení, někdo možná ještě splácel podobně, takže určitě jste mohli, ale vy jste to neudělali, tak možná pro dobré vztahy.
1: No, to bylo 2003, no, co maminka zemřela a tehdy potom ty peníze, tak na každého vlastně nám vyšlo 80 tisíc. No, to už nebylo tolik, ale tak, jak se říká, dobré něco. A potom ještě nějaké tyto, ale tak bez nějakých problémů dohadování, tak jak někde kvůli nějaké hlouposti se potom nebaví až do smrti, tož to je podle mě tak, jak tož každý je nějaký, no. Kam. Já mám vzpomínku na všechny dobrou, a i na maminku, na tatínka, mám již pěkně, jsem si udělal takovou společnou fotku, mám to nad pracovním stolem, takže...
0: No, Láďo, a...
1: Bez problémů.
0: Vás bylo tedy víc sourozenců. Museli jste třeba přemlouvat jednoho nebo dva z nich právě tady k této dohodě, nebo to bylo jednomyslné?
1: Ne, já... No, jako nějak jsme se nedomluvali a když jsem potom říkal mamince, že já mám kde bývat, že to nepotřebuju, tak ona říkala, no, že už se domluvila, nebo tak nějak, že už je to napsané na tu nejmladší sestru. Žádné nějaké tam nebylo, si myslím. A potom každý si vzal, co chtěl, nebo já jsem si vzal nějaké ty věci, hlavně z dílny, no a brácha, co jak, ani nevím, no. Potom zbytek tam ostal, no, ale... Nakonec to dopadlo tak blbě, že ona si potom

0: našla nejakého takového, no, nechci vykládat. A ten už tak dokázal zmanipulovat, že nakonec ten dům se jako prodal, ovšem on si s tím zaplatil ty svoje dluhy. Takže no, to už je taková špatná vzpomínka, ale tak na to se hned zapomene to tam člověk, akorát tak možná o vzpomínky přišel, ale to jsem si ještě nešel, tak jsem si celý dům prošel, natočil, nafotil pěkně, okomentoval si to a to mám pěkně uložené v počítači, občas si to pustím, kde jsem co, tady, tam jsem měl důle takovou dílničku, a takže to mám pěkně všecko uložené.
1: No, tak vy jste v dobré víře nechal dům se sourozenci sestře a ona se ho potom vzdala. Tak to rozumím, že pro vás asi muselo být těžké vstřebat to a přijmout, protože to mně přijde jako podpásovka.
0: No, ale to vzdala. On to byl taky manipulátor, jak se říká, že by na jelové krávě by mámě těla. On ji tak dokázal zmanipulovat a oblbnout, že to ona podepsala jako... Všim, on ji nasluboval, že to se prodá a že potom si koupí jinde, že se odstěhuju. No ale to už k tomu už nedošlo. To už potom. Dá se říct, on přesvědčil, zblbnul a potom to bylo úplně jinak. Tak, takže...
1: To je příběh. Tak, do bakalářů ale tak to, bych to natočil.
0: To už jsem dávno zapomněl, už ani nevím, jestli ten se rozvedli, nevím, jestli ten člověk ještě žije, nebo ne vůbec.
1: Ale Láďo, já oceňuji váš přístup. Od začátku do konce z vás čiší taková vyrovnanost a optimismus a já bych si přála, kdyby to bylo nakažlivé, abyste to teď přenesl na nás všechny.
0: No, mám kde bývat, no tak práci už jsou v důchodě. Děcka také mají kde bývat, mám tři potomky, všetci mají prácu a to co se budu. No potom, když má člověk velice moc peněz, zase má stres, že mu to někdo vytuneluje. Žiju, mám z čeho žít, nějaké peníze jako navíc mám, jak se říká, nestěžuju si, no a co, kde si, jaké si hromady peněz, prostě na živobytí a nějakou rezervu mám a co bych potřeboval? Mět starosti, co s tím, kdo, ale si mě to někdo náhodou, něco s tím, co. Jednu mě volali, teď taky, nevím, když nejdi. A co si, že banka a to, říkám, běžte s tím někde, položil jsem a hotovo.
1: Tak se s tím umíte vypořádat. Tak děkujeme, Láďo, za telefonát, za příjemné povídání. Bylo to milé vás to mít. Tak zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: To byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, krásná písnička, kterou hrajeme i posloucháme tady ve vysílání Českého rozhlasu. Moc rádi. Věřím, že jak my moderátoři, tak vy naši posluchači. Krásnou noc, koho můžeme přivítat v noční lince?
1: Dobrý večer, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, mluvíme o věcech, které často nejsou jen věcmi, protože staré hodinky, šperk nebo křeslo po dědečkovi, po tatínkovi může někde znamenat mnohem víc než něco, co má cenu v penězích. Dědictví, téma i pro vás.
1: No, já bych mohl vyprávět o dědictví asi tak 2 hodiny v kuse a ještě by to nebylo všechno a tak zkusím, mě teda okradli v čase mé neplnoletosti díky poručníkovi, který dal souhlas zlodějům, tak mě okradli o polovinu domu u Prahy a tam už jsem zjistil, jak to na světě chodí. Ten zloděj, co mě okradl tu polovinu domu, tak on byl kriminálník a můj otec ho tahal z basy, furt kolem něj běhal a vždycky, když ho vytáhnul, tak zase o něco vyvedl a zase ho zavřeli a tak jsem se dostal já na svět, protože jsem byl nemanželský dítě, když byl zavřený, tak s jeho ženou vlastně jsem vzniknul a tak mě tajný porod byl, vezli mě na Moravu rodit a ten si mě tam našel, tak mě tam pokus o uškrcení bylo, museli mě skřišovat. A byl jsem modrý. Potom počkal, až můj otec umřel na infarkt 55, já jsem byl neplnoletý, tak se najednou k nám dostěhoval velice, že nám pomůže. Připravil svoji matku, která mě vychovala, já jsem mi říkal babičko, tak tu připravil o život. A mě tam přepadl několikrát, a si z toho kamarádi dělali srandu, že na jednu nohu mi šlápnul a za druhou mě trhal a vždycky mi říkal, že já tě roztrhnu vejpůl, až mi mě praskalo, tak jsem musel jít na policii. Ten zase to zapitlíkoval s policií. No, to byla jiná věc kolem toho domu, co jsem nakonec o to připravili o celé, ale já bych chtěl vzpomenout jiné dědictví. Můj nebo náš stric zdědil posledce v Rakousku. Ona byla bezdětná a tak tam bylo nějaký přes 1 000 000 dědictví. Hned on jako dámu, která pracovala, jestli by mu s tím pomohla, tak ona si to převedla všechno to dědictví na sebe, ukradla mu to a stříc potom jako z tu tetu mi řekl, jestli bych jim mohl dát pomoc jim. A tak já jsem se do toho pustil, byl jsem advokáty, byl jsem novináře, překlady do němčiny, jezdil jsem tam s advokátem, takže ona to nakonec přislíbila vrátit, že
0: Luboši, tak začalo se nám kazit spojení, až jste se odpojil úplně. Tak mě to mrzí, ale my si to nedoposloucháme. Pokud se vám podaří dovolat znovu, budeme rádi, určitě to zkoušejte. Ta první část vašeho vyprávění, to bylo silné. Nevím, kam by se dostalo to vaše vyprávění číslo 2, ten další příběh. No, v každém případě děkujeme, zkoušejte dál, chceme si to doposlechnout. No, zatím si dáme písničku od Heleny Vondráčkové, jmenuje se Vodopád. A mohla bych si ještě podívat na web, než to spustíme. Tak Pavel píše. Já jsem dědil jenom jednou a to po své mamince. Bylo to zmatené. To hlavní asi bylo finance a to 2 vlny. První byl penzijní fond a druhý to byl zůstatek ze spořitelny. Co se týče penzijního fondu, tak to tam proběhlo celkem v pořádku. To jsme šli se sestrou na půl. Peníze, které jsem obdržel, jsem investoval do cestování a poznávání, protože jsem jel do severních Čech, abych viděl kamarádku, se kterou jsem se čerstvě poznal. Druhé peníze ze spořitelny byly horší, neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat. Teď tomu úplně nerozumím. Neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat, tak jsem si udělal rozpočet, co všechno z toho můžu zaplatit a co mi zůstane. A částka nebyla příliš vysoká, měla být ale nápomocná k lepšímu. Jenže pak se zjistilo, že částka bude úplně jinačí, protože sestra z toho zaplatila pohřeb a tak byla částka ještě nižší. A tak jsme se dělili tři, protože tak toto mamka měla v plánu. Tak jak pokračuje tento vzkaz, přečtěte si na webu, stejně tak tam můžete připsat i váš ostatní nebo i váš další příspěvek, protože právě rozhlas.cz/linka je web, který sbírá vaše vzkazy. Volat můžete na 731 800 900, uvidíme, kdo bude další.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Zita. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, anebo krásnou noc všem.
0: Dnes vzpomínáme na lidi, kteří už to nejsou, ale stále nám po nich něco zůstává. V domácnostech i v srdci. Tak vítejte v noční lince Českého rozhlasu a povídejte. Téma dědictví.
1: Já děkuji. Já mám trošku jiný problém. Takovej, že já jsem třikrát dědila. Vždycky notáři byli velmi korektní. Po prvý, po druhý, po třetí, to jsem zdědila teda nabíječku, telefon a kočku. To bylo trošku komický.
0: Kočku, živou kočičku.
1: Živou kočičku, ano, která mě znala, měla mě ráda. U nás dožila, ale bohužel bylo jí 15.
0: Můžu se zeptat,
1: už neměla šanci.
0: Po kom to bylo? Kdo vám odkázal kočičku?
1: Kamarádka. Kamarádka, která milovala kočky a taky. No a když na tom byla špatně, tak říkala, prosím tě, vem si mícu. Já jsem říkala ráda, jestli to můj manžel dovolí. To manžel dovolil, takže kočička u nás dožila. Bylo to hezký, no ale teď mě zemřel ten před dvěma lety manžel. A tam jsem se setkala s přístupem notářky takovým, že jsem dostala málem šok. Když jsem tam poprvé přišla a podívala jsem se, proč mám platit tolika ze všeho, co vlastně mám i svýho, tak tam vburácela paní a prohlásila. Já to řeknu tak, jak to řekla. Nesaďte se do věcí, které jim nerozumíte, na to jsou zákony. Tak to jsem zůstala koukat. A když jsem tam pak přišla po druhé, přinesla jsem odhad bytu, tak tam nebyla koncipientka, ale byla tam taková utápnutá dívčina. Já nevím, jestli to po vás můžu převzít. Já říkám, paní notářka si to poručila, nechci se rozlítit dveře. Dotyčná osoba zase vburácela a bez pozdravu řekla, co zase chcete, co se vám nelíbí. Tak jsem řekla vy. A odešla jsem a najala jsem si, bohužel byly to další peníze, ale najala jsem si advokátku, báječnou ženskou. No a ta mě vyjednala, protože jsem už s tou notářkou naštěstí nikdy nemusela mluvit. Pro mě to byl dost šok, člověk, který mu někdo zemře. A notář, ke kterému musí, který vám je určený, tak vám takhle zachová. Nakonec vlastně jsem ráda, že mi zůstal aspoň byt, protože vo všecko, ta notářka prostě všecko přiskla druhý dědičce a já ještě teď dalších 7 let musím splácet každý měsíc důchodu 8 000 měsíčně, abych teda splatila to, co ta notářka určila. Takže jako pro mě to bylo něco dost šíleného, takže třeba to, že jsem kdysi zdědila kočku, tak to bylo nádherný, ale teď mě prostě to dopadlo, takže jsem na tom dost mizerně, no.
0: No, pokud jste tam teda cítila třeba nějakou jako nespravedlnost, tak nedalo se s tím něco dělat? Nebylo možné se někam obrátit?
1: Nedalo, protože notářka původně chtěla, abych celou tu částku přes 1 000 000 splatila do 3 měsíců. Já jsem říkala, prosím vás, kde to vemu, ty peníze? Všecko, co jsem měla po manželovi i svýho, jsem prostě tam dala. Zůstalo mi jenom malá částka. To jsem říkala, tu nemůžu dát, já musím z něčeho žít. A musím mít nějakou mini rezervu. No tak nakonec mi ta advokátka vyjednala splátky. No a ta druhá dědička je radostně jako neřík, jo, budeme kamarádky. Od té doby se mi neozvala a každý měsíc dostává 8 000. Ještě 7 let bude. Takže jsem taková dost z toho špatná, sice po manželovi mám pár hezkých věcí, ale takových spíš jako vzpomínkových než cenností, že jo. Ale jsem zapškla kvůli jednání ty notářky hlavně.
0: To se vám nedivím, to v člověku potom rezonuje ještě hodně dlouho. No tak co na to říct závěrem? Asi vám nezbývalo nic, než se s tím smířit a...
1: No, šetřím a prostě žiju teda opravdu z toho, co mě nejmenšího, co můžu prostě utratit a trnu, aby nepřišla žádná katastrofa, kalamita, něco, protože nemám rezervu takovou, abych něco někde velkého splácela. Takže je to takový, manžel zřejmě nedomyslel, že jo, že jako mohu dělat poslední vůli, nebo tak ne, nic. Takže to bylo všechno.
0: Děkujeme, že jste se s námi podělila o ten příběh, tak pořád tam mám v hlavě tu otázku, kterou už se vám ji teda jednou položila, ale jestli opravdu neexistuje cesta nápravy, pokud cítíte, že něco nebylo spravedlivé.
1: Neexistuje, já jsem to zkoušela, prostě nejde. Můžu být ještě ráda, že jsem to nemusela zaplatit rovnou. To mi bylo řečeno, takže pro mě ta advokátka udělala maximum, co mohla. To je báječná ženská, jo, ale víc nemohla. Mě spíš hlavně rozhodilo už ze začátku to jednání ty notářky. V životě jsem něco takového nezažila. Člověk, který přijde smutný, že mu někdo zemřel, a ona se chová takhle.
0: Paní Zito, nevím, tak přejeme vám teda, aby se vám dařilo, abyste nestrácela.
1: Já říkám, nejhůř už bylo.
0: Elán životní i přes tu útrapu, kterou vám teda osud přinesl. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Bude další téma, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Já vám moc děkuju. Já jsem si tak trošku vylela srdíčko, no.
0: A od toho jsme tady.
1: Je mi právě smutno, hlavně jednak po manželovi, jednak z toho, jak jsou některý úředníci, nebo to, jak jsou schopni být hnusní. K někomu, kdo je v situaci, kdy je mu zoufalé, tak mu řeknou něco takového, no. Takže jsem to ventilovala, promiňte, nevydržela jsem to. Děkuji, že jste mě vyslechla a všem přeju dobrou noc a děkuju.
0: Krásnou noc i s Madonou, ta nám právě teď zaspívá v Noční lince.

0: Noční linka.
1: Krásný večer, milí posluchači. Jsem ráda, že můžeme být spolu i teď po půlnoci. Máme nový den 21. července. Možná se dozvídáte, že nebo možná se dnes dozvíme, že někdy největším pokladem není to, co se dá zdědit, ale to, co si člověk díky svým blízkým nese celý život. Dnes se spolu otevíráme zajímavé povídání na téma dědictví. Máte doma něco, co vám zůstalo po člověku, který už s námi není? A je to cenná věc anebo drobnost, která má pro vás obrovskou hodnotu? Zavolejte 731 800 900, anebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo linka@rozhlas.cz, což je náš e-mail. A já zvednu hned prvního volajícího. Kdo tím volajícím je? Krásnou noc přeji.
2: Dobrý večer, paní Jaročko, tady je paní Vlasa z Krnova.
1: Z Krnova, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
2: Já vás taky zdravím moc a prosím, můžu Pepino z Valaska mě pozdravoval minule, tak já mu moc krát děkuji a i jeho paní pozdravuju na Valasko, na Bačubu, jo? Pepina.
1: Dobře.
2: A teď senátu. No, naši bývali na Valachách, po válce se nastěhovali na Jesenicko. No, tam byla mamka vdova, vzala si tatínka, byli dva kousy z tého, vzala si tatínka, ostěhovali jsme se na ty Jeseníky, na nábor. Já jsem byla malá, měla jsem měsíc a půl, ne, rok a půl, tak, rok a půl. Bo jsou 44. No a nastěhovali jsme se tam, tak zakládali JZD, že tak se kupovala mašina, dobytek, kůň, já nevím co, nic se neopravovalo, nebyly na to peníze, mláčička, jo, kose, vozy, no to bylo strašné. A my bídu a hlad. Mamka ta to utržila za mléko a za tvaroh, za smetanu, za vajíčka. To všechno šlo do toho. My jsme žili hrozně bídně. A to si pamatuju. Ale potom maminka měla valašský kroj. Říká, až budeš velká, tak ho zvědíš ty, bo jsi sama holka. A bohužel nezvěděla jsem ho, protože moje dcera, ta starší, tak ta šla na zábavu, měli dětský den ve škole a jí byl dobrý ten valašský kroj. Maminko, prosím tě, půjčíš mě ten kroj? Jako do toho, já říkám, ale jo, Štěpánko, běž, pem si parádu. Já jsem měla sourozence kuky, že? Tak jsem byla ráda, že mám děvčata, že? No tak, no a tam mi někdo ten válský kroj ukradl. Jak se potom převlíkali, jo, ona vystupovala, tancovala v tom a jak se převlíkali, to až potom mi to někdo ukradl ten válský kroj. A o kroj jsem přišla, ještě jsem ho ani neměla přepsaný. Za druhé. Měla mamka napsal denní vlny, kolovrat, nádherný. Měli jsme angličáky, králíky takové bílé a ona dělala vlnu a z toho nám pletla svetry. A říká, no, když ti se ztratil ten kroj, tak dostaneš jako to. No, bohužel nedostal se nic. Jo, to dostal někdo jiný. Ona předměstovala svůj, no, brácha jako nevlastní a my jsme si nikdy neříkali, že jsme nevlastní vlastní, jo? To jsme byli brácha a já jediná sestra, jo?
1: Aha.
2: A takhle jsem dopadla, že nakonec barák, nejstarší brácha, prodal našim barák, protože oni si vzali ten po Němcích ten nejhorší barák té dědině, jo, to se nedalo potom tam ani bývat a tam bylo jenom důle kuchyňka malá, ložnica a na vrchu pokoj a tam se nedalo v zimě spát vůbec, jo, tam ani nebyl komín na kamna pořádný, jo, nic, to bylo taťka pořád jenom ještě koňa koupím a už potom toto. A zase, víte, a nic. A nakonec se přišli. Založilo se JZV. Přišli, zebrali nám tento seno, slámu. A měli jsme 7 krav v kravině doma. A prasnicu a všechno. A nakonec mám pátek odvezli tu slenu s slámu a ještě na štěstí brzo už zeleného, tak tatínek vzal kosu a šel na své zvětrliny, protože doma neměl nic, co by jim dal. A představte si to, že oni ho udali. A on byl u soudu v Šumperku. Já jsem byla s ním, on mě, já jsem byla sama holka, tak tatínek mě všude bral sebou. No, já jsem u toho soudu byla s ním. No, nakonec o všechno jsme přišli, nakonec dobytek nám zebrali. Brácha pak se odstěhoval do Lipové, nechal nám barák pěkný, jo. Tak jsme se nastěhovali tam. Tam byly hudební nástroje. Nádherné, jo, po Němcích ještě, jo. Krásné hudební nástroje. To tam bylo nespočítaně, jo. Potom ten kolovrat. Matka ho dala do toho, do zámku, jo? Tam je zámek, té vesnici, kde jsme bývali, byl zámek. No a do toho zámku, jo? Ten kolovrat, tam byla výtvarné umění, nebo co to tam zavedli. Nakonec ne, a jo, ten kolovrat přišli. Ten pan zemřel, co to vedl, jo, a kolovrat zmizel, nenašel se. A mi říká, to nemá cenu ani udávat, protože to nenajdem a budeme platit, jak mourovat. Tak kašleme na to.
1: No, já bych si vás moc ráda doposlechla, ale musíme se k té pointě dobrat rychle, protože jsme výrazně přetáhli čas.
2: Tak budeme končit, Jirunko. Budeme končit a se...
1: Dobře, no já mám vždycky radost, když můžeme skončit nějakým takovým milým, pozitivnějším poselstvím. Vy jste mluvila o tom, jak to zatím bylo tedy náročné, tak nějaká jedna myšlenka, která je pro vás důležitá a má ten nějaký...
2: No a nakonec jsem měla tak, že já jsem se přátelila s mým nevlastním nejstarším bráchou, jo, tak ten ještě tak trošku mě pomáhal. Ale to bylo všechno, já jsem nic nedostala, jezede nám nic nevrátilo, jo, o všechno jsme přišli, o mlátičku,
1: Vlastníku, teď se omlouvám, ale opravdu musíme ukončit ten telefonát, takže doufám, že se uslyšíme někdy příště, že budeme pokračovat v povídání, když to bude k jinému tématu, od toho jsme tady, abychom vám naslouchali. Tak děkujeme za tu vaši zpověď o dědictví a mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dětictví může být krásným darem od rodiny, ale někde sebou přinese i příběh, který nikdo nečekal. Sourozenci odkázali sestředům, ona se ho ale později musela vzdát kvůli partnerovým dluhům. Prodala ho a zaplatila dluhy partnera. I toto dnes zaznělo v Noční lince. Uvidíme, s jakým příběhem přichází paní Ludmila, která volá od Brna. Vítejte a povídejte.
1: Halo?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jo, já jsem se špatně slyšela. Tak dobrý večer, Jaruško. Tak já vám povím, jak z dědictví dopadla moje dcera. Z druhého manželství jsem měla dceru a rozvedla jsem se, protože můj muž docela píral. A on... Já jsem se od něho odstěhovala do Brna s tou dcerou, ale vycházela jsem s ním dobře. A on měl z prvního manželství, kde žil půl roku a oni ho vyhodili a měl tam taky jednu dceru. Uh-huh. A já jsem mu říkala, když dcera se o něho starala, jako že on k ní jezdil, když se vdala, platili svatbu, nemůžu proti němu nic říct. A on říká, on jí říkal, až já jednou umřu, tak ty budeš bohatá. A já jsem mu na to říkala, Karole, já ti něco řeknu, ale ty máš z manželství z prvního, kde jsi byl půl roku, dceru. To o tebe nemám vůbec žádný zájem, ty oni taky ne. A teďka přišel nový zákon, že ty ju můžeš vydědit. Běž k notářovi a všechno to tam řekni a nech všechno napsat na Lucku. Tak on to, no vidíš, to je dobrý nápad. Tak šel, byl u notáře, nechala to tam všechno napsat na ňu. My jsme nevěděli, co má. Ale on je šíjím, tak jsem si myslela, že on určitě má nějaký spoření. No a milý Karolík umřel. Do dvou let umřel. Ale je stejně starý jak já. Ale, takže on se nedožil ani 62 let. A teďka přišel notář, volali tu Lucku k notářovi. A ona nevěděla, že má sestru nevlastní. Ale já jsem jí to řekla a ona to tam musela nahlásit. Nebo jestli ti notáři si to zjišťujou. No a on musel té sestře její dát vědět, i když se oni nestýkali vůbec, že ten tatínek zemřel. Uh-huh. A co měl všechno, představte si, Jaruško, on měl být, on měl papíry nějaký, jako ceny, a ještě měl na knížce ale 250 tisíc.
0: No.
1: Takže ta Lucka to jako zdědila všechno, jo. Ale on, ten notář, to musel napsat, co on měl, tak musel to napsat té nevlastní dceři. A ona se nenechala a ona to dala k soudu. A začala se s tou dcerou mojou soudit. Že ona je taky dcera a že má nárok, aby ta Lucka ji vyplatila. Takže moje dcera je strašně citlivá, ona strašně těžko nesla, že ten tatínek umřel. Měsícem já u ní byla, ona měla mimino a 3 lety děcko, jedno, uh-huh. A mimino. Takže já tam si musela z toho dostávat. Ale představte si, že byli jsme u soudu, já jsem tam byla jako svědek a ona tam byla, ta dcera, a se svou matkou. Ta matka na něho tak špíla, že on píl a kde si co si. Jenže já, představte si, já jsem nemohla říct, že on píl. A soudila to soudkyně, která prý byla za komunistu. Soudcovala. A ona teda řekla, že nemají na nic nárok, protože ona neměla od toho tatínka zájem vůbec. Aha. Ona vůbec neprojevila žádný zájem, nic. A takže jsme to jako vyhráli. Jenže ona se odvolala ke krajskému soudu, ale my jsme měli advokáta a ten říkal, odvolejte, aby se ta Lucka odvolala, že jako musí určitě to vyhrát.

0: Ne, musela, on ten krajský soud to nařídil.
1: Jo, já jsem to pochopila tak, že, pardon, že ještě předtím, než, jo, než ten probíhal, že na to neměla to, nervy, takže mu to...
0: Tam byli zase soudci, no to je jak teďka, soudci jsou páni, a oni neměli rádi tu soudkyni, co ten okresní soud rozhodla, tak oni to zamítli, a řekli, že teda jí to, i když byl nový zákon, že on ji mohl vydědit, když ona vůbec neměla, no, to ona byla dospělá.
1: Si právě myslela, že pokud vlastně rozhodne no, někdo tak, to, že se rozhodne no, někomu dát své dědictví, od toho vlastně ta závěd je, je to jeho právo, takže to vlastně potom nelze napadnout, zvláště když se o něho ta dcera vůbec nestarala. No, no vidíte to, jak se to zamotalo.
0: Ona, že začala dělat, no, že se s ní chce sejít, že vůbec nevěděla, že má sestru, že maminka jí to neřekla. A tak ta Lucka se s ní vešla, skočila i na lep, 400 tisíc vodto, a ta Lucka, že jí dá na pohřeb, nedala jí ani korunu. Normálně ta Lucka to musela všechno zaplatit, musela založit hrob, takže ona bydlí v Rousinově, tam koupila místo normálně a má tam tři urny, protože jeho rodiče měla urny a jeho. Takže normálně to se o to stará, dala za to 60 tisíc a s tím 100 tisíc. Dobře, ale zdědila.
1: Ludmilko, musíme končit, protože čas jsme přetáhli, ale já myslím, že jsme u konce toho povídání.
0: Dívejte se tak jako ze zákona, opravdu no, ona musela jí peníze dát.
1: Zajímavý příběh. Děkujeme, jo, že jste se s námi o něj podělila, bylo to přímo k tématu. Ještě mi to teď bude rezonovat v hlavě, jak nad tím budu přemýšlet. Tak ono asi pro vás bylo nejtěžší pro tu dceru, že vlastně tady tato situace nastala asi, když byla čerstvě po porodu, jak jsem pochopila. A to jsou ty nejcitlivější okamžiky ženy v jejím životě, takže o toto měla těžší, takže rozumím tomu, že pak třeba si řekla, tak už to nebudeme dál řešit, nepoženeme to ještě víc. A chtěla si zachovat teda dobré, klidné duševní zdraví. Děkuju, Ludmilko, mějte se dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dědictví může být někdy velkým darem, ale taky pořádně velkou zkouškou pro celou rodinu. A právě o tom si dnes povídáme.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společně si dnes od 23. hodiny až do 1. povídáme o dědictví. To může spojit rodinu, ale někdy ji také dokáže pořádně rozhádat. Pan Míla z Prahy je u nás, uvidíme, s jakým příběhem přichází. Zdravíme.
1: S příběhem dobrý večer přeju. Příběhem, který je vlastně malinko až mezi kontinentální, protože já jsem, nebude to možná žádným hmotným dědictví, nebo o takovým velkolepým, protože toho už tam nesem dneska, tam zaznělo docela dost, že takovýho. Zajímavý je, že čím větší dědictví, tím méně příjemný osud to má. Všimnáte si?
0: Ano.
1: Jo, taková jako smůla. No já jsem měl strejdu, který emigroval do Austrálie. A po dlouhých letech se mi povedlo, že jsem tam za ním vyrazil. A tam jsem předtím byl hlavně teda s tou tetou, že oni byli oba dva už 70 letý, takže jsem viděl jenom kousíček té krásné země, ale hlavně, když pak zemřeli, tak z nich se vypadly nějaký peníze, ale nebylo to důležité, jako spíš to, co jsem si přivez právě v sobě. Třeba ta Helena věděla, že jsem levák. Tak když jsme si dělali ráno kafe ke snídaní, tak mi vždycky dala jako tak, abychom měli oušet doleva na druhou ruku. A říkala, hele, vždycky, když si od toho otečí hrniče, tak si mi vzpomeneš. A ono jo. A tohle to zvládlo, jako se stejně jsem měl něco podobného, ale to je ten hrnek je asi nejvíc potřebný, protože člověk si vzpomene přesně v tu chvíli, jak má. A to je ten takový ten materiál, který se nedá nikde zdědit, nedá se nikde jako obrat nějakým advokátem, takže počet člověk svůj má taky na furt. Nebo na furt. Ve chvíli, jak trikla tahle, abych tam netočil nějaký videa, nějaký fotky, ať se to dám do hlavy, že nebudu na to potřebovat jenom promítačku, že se to pustí, kdy potřebuju, a má pravdu, že to je to, co si maček, jak říká pan Menčík, že by člověk měl to mít v hlavě a ne nějaký brák, který spadne při těch údržby, ale mít něco, vzpomínky, zpamatovat si hezky, což jako zní trošku v této době, možná až naivně, ale mně se to prostě takhle s těma malým příbuznýma povedlo. A nejen s nýma, s podobnýma dalšíma, kterými v podstatě takhle to...
0: Mílo, takhle, to bylo hezké tak. S tím hrnečkem. Takový obyčejný hrneček pak člověku najednou přijde úplně jinak ho vnímá, stačí si ho vzít do ruky a je zase na chvíli někdo s vámi, kdo už to není.
1: Ale zase obráceně, můj dědeček vlastně otec z toho strejdy, tak byl dnes dělal takovýto domácí kočelštní a řekl, hele, když zaploukáš debíček, tak ho nikdy nehohejbe, vždycky musí zaplout celý. A když babička jeho manželka umřela, tak jsme stali na tou rekví a koukám, že ten debíček, co vidí ten křížek, je zatlučený také křížem. A přesně jako s tím hrníčkem, když ho vidím, tak vzpomenu si na Helenu, tak ve chvíli, kdy zatloukám kdekoliv hřebík a vohno, plác a v tu chvíli má ten obrázek s tím křížkem na rakvi před očima. Čili ono i tohle to připomíná, že člověk má být poctivý řemeslník, poctivý pracovník a ne neflákat to. Takže snad jsem udělal trošku radosti, no.
0: Máte pravdu, peníze se mohou utratit, dům se jednou může změnit, ale vzpomínky a ty společné zážitky nám nikdo nevezme. To je to nejcennější bohatství.
1: Pane, při těch údržbě hlavně nic zavzpomínat si, že jo? Protože to je to hlavní, že jo? Takže asi tak, no, takže přeji ještě zbytek noci, ať je příjemný, ať jsou nějaký už taky pozitivní tyhle ty lidi, protože je to smutný, když jsou takový ty, co tam byly s těma tragickými případama.
0: Ano, no, ale jako... je to bohužel ze života. Já se někdy trošičku ztratím, když někdo řekne bratr babičky mého manžela, tak to mi dělá dneska trošku problém. Jo. Občas se do toho zamotávám, já se za to omlouvám dnes, ale je pro mě těžší se soustředit.
1: Teď už jedete skoro druhou hodinu, že je přenos a já se v tom taky dělal, tak vím, že to je, není to žádná jako příjemná, lehká práce, že musí být pořád ve střehu, ne? V podstatě, on mi to napověděl, když si ráno Patrik rozehnal, toho asi budete znát, jo. Takže mějte se tam krásně a já zdravím všechny jak se říká na Vánoce, pokoj lidem dobré vůle.
0: No, vidíte to, ono to, jak vidíte, je 21. července, tak Vánoce v podstatě jsou za rohem. Já si pamatuju, no, že jako loni v srpnu, když jsme jeli z dovolené, tak jsem viděla vánoční výzdobu v obchodech, že se prodává, tak možná to bude zase letos o rok dřív.
1: Tak my jsme dělali na táboře, v létě jsme dělali Vánoce, že jo, takže nebyl problém. Jo, no. Dokonce, jako, a lidi to bavilo akorát, že málo platí do hospody se sáňkama je takový podivný, ale když je to na Vánoce, tak to jde, když je to v července, tak to už vypadá mi trošku podivně. Že?
0: A víte co, my si teď dáme písničku, která se vlastně často hraje i na Vánoce, o bláznech a Michal Penk, tak ať se vám líbí, hezky to vyšlo.
1: Děkuju moc, mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dědictví někdy přijde jako pomoc do života, jindy ale člověku přinese rozhodování, které není vůbec jednoduché. Uvidíme, o čem teď bude vyprávět paní Jarka, která volá z Prahy. Zdravíme vás.
1: No, dobrý večer, dám vás, Jaruško, a všechny posluchače. Mě zemřela maminka, zemřel mě bátek, který byl po mořské příhodě, byl u maminky, tak jsem musel vyklid obecní byt. Teď mám nemocnou dceru duševně, tak s dcerou jsem to všechno musela zařídit, vyklidit a tak dále. To ještě nic není, ale další perla je ta, že jsem byla 30 let vdaná, manžel hrozně pil, nestaral se o dceru vůbec, jo, měl nemanželský děcko. No a dopadlo tak, že jsme se museli rozvést. Prodal s bratrem barák po rodičích za 8 milionů. O moji dceru se vůbec nezajímá, když je moje duševně nemocná. Ona se tak trápila, že kvůli napsala mu dopis, jestli by ho ráda slyšela, aby aspoň zavolal. Vůbec se jí neozval, oženil se. A ta jeho manželka ho tak navádí, jo, že dcera pila domestosu, měla poletaný žaludek a jícen. Ležela v motole na metabolické jednotce. Ona ho, ta jeho manželka, tak zpracovala, že vůbec se dcery, já jsem mu dávala, psala jsem mu dopis, co dcera jako udělala kvůli němu, protože on se jí vůbec neodval. A ona do dneška se tak trápí. Jo, a já to musím tak nějak brzdit, protože mám strach, aby se zase něco neudělala. Ona ho tak zpracovala, jo, protože on dostal 4 miliony za barák, jo. Vůbec o ní nemá zájem. Jo, dcera je na dávkách hmotné nouze, jo, já radši sama sobě nic nekoupím, abych jí mohla koupit oblečení nebo něco. Vůbec žádný starosti. Vůbec žádný starosti. Jo, je to něco hroznýho. Jak tohle to otec dokáže udělat? Já jsem se už tomu tak nabrečela. Tak ona tak učinka.
0: No, tak.
1: Je 47 let a ona je úplně odepsaná.
0: Jaruško, tak to je pro maminku velmi těžké. Člověka nejvíc bolí, když vidí, že jeho vlastní dítě trpí. A no, přitom by to šlo vyřešit nějakým obyčejným lidským rozhovorem.
1: Vůbec se jí neozval. Ona ho tak, ta manželka, ona je o několik let mladší než je on. Někdy je 76 let. Jo, ona ho tak zpracovala, že on vůbec od sedu se nejeví zájem, prostě nic. Jo, on vůbec absolutně ne, jo, vůbec ne. A ta dcera mu je tak strašně podobná, jo, to, a vidíte to, on vůbec nemá o ní zájem, ona má plno léku, ona za tu její diagnozu nemůže, ona se kvůli tomu strašně trápí, že on si ji vůbec nevozve. A ona ho má pořád ráda, i přesto, přesto všechno.
0: Tak,
1: já jsem tak utrápená.
0: Tak to bývá, je to táta, takže tam člověk nevidí, neslyší, když mu třeba někdo se snaží i vysvětlit, že musí jít svou vlastní cestou, ale to je velmi těžké, protože je to samozřejmě její krev, ten tatínek. No, řekněte si o pomoc nějakému odborníkovi, asi předpokládám, že asi to už jste udělali několikrát, pokud ano, teda to došlo až tak daleko, takže vám ano, to samozřejmě bylo doporučeno z mnoha stran, i třeba z té nemocnice, tak zkoušejte dál, každý terapeut má nějakou jinou metodu.
1: No, ona málem zemřela, no, to říkala paní doktorka, že málem zemřela, protože ten domestos, to je vlastně louh, že jo. No.
0: A můžu se vás zeptat, zkoušeli jste se tam někdy prostě vydat, zazvonit u jeho domu?
1: Víte co, mě je 70 let, jak už jsem taky nemůžu na nohy, já se o co důstarám. Já jsem jí matka a i opatrovní, že jo. No a já už prostě taky s těma nohama už jsem špatná, takže to, a já vím, kde on byl v mém Bydžově a jmenuje se Hrůnek Václav, jo, ať to všichni vědí. Ono už to ví pomalu tisíce a tisíce lidí a každý ho odsuzuje, jaký to je čuně za tohle to, že na vlastní dceru se úplně vykašlat. Já bych toto nedokáže, ten největší prase, tak musím s proměnutím říct. Je to hnus, vyložené je hnus, já toho obdivuju, že já ho obdivuju, že to dokáže tak a vlastní dceři ublížit, když je nemocná, aby byla zdravá, ale ona je nemocná.
0: Tak Jaruško, já si myslím, že ještě to nemusí být úplně ztraceno, protože věci mají vývoj v životě. Doufám, že ta vaše věc se podaří napravit. Vztahy se nedají, asi když jsou takto narušené, úplně uzdravit, ale dají se nějakým způsobem snažit drobně obnovit. Tak zkuste pro to udělat maximum, možná poproste i někoho blízkého, kdyby bylo možné, kdyby ji tam skutečně dovezlo prostě postavil před ty dveře, třeba by táta se říká, jako...
1: Vy to možná vidíte miliony u něj, že jo, tak to je jasné.
0: Třeba by táta roztál, chtěla jsem říct něco takového. Tak děkuju, že jste si s námi povídala, že jste se nám svěřila, doufám, že jste si alespoň trošku ulevila, protože víc asi ano. V tuto chvíli udělat nemůžeme pro vás, ale budeme na vás myslet a třeba se někdy podaří dát věci do pohybu. Někdy se člověk probudí a najednou se řekne jejda a jak se říká, jeden můj kamarád říká, na každou věc existuje 100 řešení, jenom je nevidíme a objevujeme je postupně.
1: Jarsko, víte, co nehorší, že kdybych já se svou něco stalo, jo, tak ona by šla do ústavu, ale kdo by se o ní staral, vůbec nikdo by se o ní nepostaral a on není schopný, když má takových milionů, aby ji zabezpečil, na mě se může vykašlat, už nemáme spolu co společného, ale že tuto dítě vlastně nechá na pospas, která je nemocná, to je strašný, to je úplně co hroznýho. No. Já vím, že je tisíce a tisíce lidí nešťastných, ale tohleto, to je teda síla. No, takový to... malé přišla o život. Tak... Je to hroz.
0: Tak se držte, opatrujte se, děkuju. Zůstávejte ve zdraví a doufám, že se věci v lepší obrátí. Naslyšenou někdy příště.
1: Děkuju vám. Jarsko, mějte se hezky, dobrou noc a všem posluchačům taky přeji dobrou noc.
0: Noční linka končí. Děkuju vám, že jste s námi byli, děkuju za vaše telefonáty, vaše příběhy, vzpomínky, které jste sdíleli. Povídali jsme si o dědictví a znovu se ukázalo, že to není o domech, o penězích, o majetku. To nejcennější, co po našich blízkých zůstává, jsou vzpomínky, společné chvíle a malé věci, které nám je dokáží připomenout. Přeji krásnou noc, opatrujte se, mějte kolem sebe lidi, které máte rádi a nezapomínejte jim to také říkat. Budu se těšit příště v Noční lince. Vaše Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě, ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu. Když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina? To je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, vidíte, ty partiko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co na plat našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patříme ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okartáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny a jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou člověče dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale. No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídá mi, pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám:
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes, tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A taky bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vincku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstínek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holu. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata a počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No, a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prach obyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Griggs, hlídač v pavilonu Ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak, řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marsu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby,
7: no?
8: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grexi, u čerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grexi?
10: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
10: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
10: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: Těší mě, jak se máte,
9: no.
8: Já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku
7: 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: Nalezl na kamenné desce z Elingenských lomů dr. Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.
8: Kostry.

0: Výborně.
1: Terrible nazván Cryptobranchus primevus neboli Andreas Šojich Cerý Čudý.
0: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
1: Soudní síň, dostihy, kopaná.
0: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?

0: den.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane řediteli. No, tak, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No. Tak teď vem to koště a dodělej to.
1: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
0: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
1: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové. Kolik je 3×5?
0: Proč?
3: Umíte počítat?
0: Ano, pane. Kolik je 17×29?
4: Nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
0: Temže.
3: A dál?
0: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
0: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
0: Pět.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
0: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
0: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
0: Chcete míti volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
7: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondi!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
10: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
10: A prosím, pan doktor Hubka.
12: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
10: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
13: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou,

0: že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
1: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
0: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
2: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
3: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
2: To je zástupce německého kapitálu.
4: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
3: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
4: Právo, Herr Bondy.
3: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
0: Moment, please.
3: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
0: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
2: Frenetický potlesk.
0: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
2: Projeví souhlasu.
0: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
3: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
5: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
3: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
2: Všeobecná veselost.
3: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží. A město si tě prohlíží, vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle, písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný, briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propos, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne?
2: Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
3: Chcete jít až do zámku, pane? Teď tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
3: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je to nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře.
3: Dobře, dobře, dobře.
1: Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
3: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
3: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette?
3: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
3: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
3: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
3: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
4: Pro boha!
3: Co je?
4: Lupiči! Neštěstí!
3: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
3: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
3: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
5: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
5: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
5: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
5: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
5: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
5: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
5: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
5: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
5: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
5: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
5: No,
1: to je strašné, to je strašné.
5: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
5: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
5: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se, šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele a přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jeden.